0: dostal skoro až od raného dětství, kdy jsem obdivoval nejenom ten klavírní originál Musorgského, ale i transkripci, orchestrální úpravu Maurice Ravela.
1: Krásnou, působivou,
0: úžasnou,
1: barevno.
0: Přesně tak, přesně tak. No a to nějak zrálo a když nastal čas, že konečně je třeba si to zařadit do repertoáru, tak vlastně tak nějak automaticky, dalo by se říct, jsem to zařadil i do dramaturgie toho alba. Dalo by se říct, že velice podobně to bylo i s tím Rachmaninovem. To je cyklus opravdu 6 nádherných, těžkých, charakteristických kusů. A vlastně dalo by se říct, že nějakým tím významem kompozičním si to tak notuje s tím Musorgským krásně. No a vlastně uprostřed je vloženo skoro až jako takové malinké horské jezírko mezi dvěma masivy, cyklus 5 preludí Alexandra Skriabina, drobných, lirických, spíš intimně laděných miniatur. Myslím si, že tak celkově to tvoří takový hezký oblouk posluchačsky.
1: Vy jste zmínil, že některé z těch skladeb už vás provázejí od dětství. Vy jste stále opravdu velmi mladý umělec. Nicméně prozraďte, tyto skladby, které jste si vybral právě na to CDčko, jak dlouho je třeba máte v repertoáru před tím nahráváním a studoval jste je třeba přímo až pro tu nahrávací příležitost a nebo už jste je měl možnost i provádět na koncerte?
0: Naštěstí jsem měl možnost je provádět, protože to já vlastně tu koncertní obehrávání těch skladeb beru jako nedílnou součást vlastně vůbec předtím, než se započne jakékoliv nahrávání. Je to neskutečně důležité, aby se ta skladba opravdu usadila v těle, v mysli, aby vše fungovalo tak, jak má. Já si myslím, že asi nejdelší dobu jsem hrál vlastně toho Rachmaninova, ty hudební momenty, které jsem hrál mimo jiné také v semifinále v roce 2023 na soutěži The Cliburn v americkém Dallasu. A právě díky nim se mi poštěstilo dostat se až do finále. Takže i tímto způsobem, dalo by se říct, se mi nějak osvědčili, že opravdu v té interpretaci mojí působí dobře, i teda na odbornou porotu, tak i na posluchače. Takže určitě to byl klíčový aspekt vlastně zařazení na to album. No a ty obrázky z výstavy, jestli si správně vybavuju, ty jsem začal studovat pár měsíců vlastně po té soutěži, takže ještě v roce 2023. A taky mě provázeli na mnoha recitálech, mnoha koncertech. Takže tam vlastně to obehrávání probíhalo také intenzivně. No a úplně v závěru celého natáčení vlastně byly natočeny ty preludia od Skriabina. A to taky, myslím, dopadlo pěkně.
1: Pro každého interpreta je určitě důležité k dané skladbě a k danému skladateli si vytvořit ten správný vztah, pochopit tu jeho hudbu. Jak vás provází vztah s těmito autory právě? Vy jste to trošku už nastínil.
0: Já si myslím, že co se těchto autorů týče, tak tady je to velice opravdu přirozená věc, vyvírající opravdu z té lásky k jejich hudbě, k jejich harmonickému světu, když to tak pojmenuju. Protože samozřejmě jsou určití skladatelé, ke kterým nemám tak blízko, ke kterým si cestičku, buď to ještě musím hledat, anebo asi si ji možná nikdy nenajdu, ale tak naštěstí opravdu, co se tohoto alba týče, tak jak tedy Musorgského, Skriabina, tak Rachmaninova, to jsou pro mě opravdu stálice.
1: Kde jste desku nahrával?
0: Desku jsem nahrával v Ostravě na fakultě vysoké umění v nádherném, úplně přenádherném sále, hlavním sále, který se nachází v této budově, který opravdu má naprosto skvělé akustické podmínky, takže nemůžu si ho vynachválit.
1: To nahrávání je vždycky taková alchymie.

0: umělci, kteří preferují to natočit nahrávku téměř živě a potom třeba dělat minimální opravy. Máte to také takto rád?
1: No, ono záleží taky, jaký jsou ty časové možnosti v tom studiu. Co se týče Husarského, tak to byl opravdu husarský kousek. To jsme se ještě s panem režisérem Gemrotem potom bavili, že neočekával, že se to stihne, že se mu to ještě nestalo, ale my jsme opravdu toho celého Musorgského natočili během jedné jediné frekvence šestihodinové. Takže to samozřejmě bylo velmi náročné, ale dopadlo to. A samozřejmě potom už to bylo takové pozvolnější, příjemnější, co se toho Skriabina a Rachmaninova týče.
0: A vzniklo něco jedinečného. A my se nyní zaposloucháme do první hudební ukázky. Hudební momenty Sergeje Rachmaninova hraje Jan Schulmeister.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, jejímž hostem je mladý klavírista Jan Schulmeister. Honzo, vy pocházíte z muzikantské rodiny, otec houslista Jan Schulmeister, člen Vihanova kvarteta. Nedávno jsme k jejich výročí měli právě o nich pořad. Maminka, klavíristka Martina Schulmeisterová Merunková. Musím tady přiznat, moje spolužačka.
1: Ano.
0: Na Janáčkově akademii také jsme spolu hráli. Ale ta hudební tradice je ve vašem rodě ještě delší, že?
1: Je delší. Vlastně zakladatelem toho, dalo by se říct, hudebnického rodu, byl František Černý. Vlastně v první polovině 19. století byl to polní trubač, dokonce účastníky bitvy u Hradce Králové. A co je velice překrásné, takže i to spojení se skladateli v té rodině, on to totiž byl spolužák a kamarád Antonína Dvořáka ve Zlonicích u Regenskoryho Límana. Takže To je velice krásné, jak opravdu v té historické rovině ty rody jsou určitým způsobem propojené. No a tak to vlastně postupovalo 6 generací až ke mně.
0: No a vy jako malý, když jste se ještě možná batolil, tak ano. Částečně pod klavírem, no ale ty housličky také určitě zněly často. Proč ta volba padla na klavír zrovna? Nebo jste hrál i na housle?
1: Já jsem se na housličky, tak byly samozřejmě doma a dokonce, to mě mohly být 2 roky, 3 roky, jsem dokonce jedny takové malé housličky, žluté, dostal vánočním darem. A je taková krásná fotografie, jak srdnatě si je držím před vánočním stromečkem. Takže určité inklinace tam k těm houslím byly. Ale já jsem strašně rád, že jsem nakonec zvolil pro klavír, protože teď, když zpětně o tom přemýšlím, tak housle by mě nebavily. No, housle to by nebylo ono.
0: A víte, že otec bude poslouchat tento pořad možná?
1: Ten to ví. Ten to ví.
0: Kdo vás učil od dětství?
1: Byla to maminka. Samozřejmě v 5 letech, když jsem začal chodit na základní uměleckou školu, tak tím oficiálním pedagogem byla paní učitelka Eva Zonová, která na mě dohlížela jako ten oficiální pedagog, ale samozřejmě maminka, tak to v podstatě je můj nejdéle sloužící pedagog, ten úplně nejdůležitější vlastně, který se mnou pracoval ještě předtím, než jsem nastoupil na tu zušku, tak nějak přiváděl k té hudbě a doteďka vlastně spolu opravdu pracujeme intenzivně. Vlastně já jsem u maminky studoval 4 roky na konzervatoři, takže i tu oficiální stránku ta byla zde také přítomna. Ne, ale samozřejmě to je úplně úžasný, že v podstatě jako naprosto fantastického pedagoga ji mám přímo doma, takže kdykoliv vlastně je potřeba, tak spolu můžeme pracovat a je to úplně úžasný.
0: A musíte mít výborný vztah, protože samozřejmě já to vidím také z vlastní strany, protože moje 2 dcery jsou houslistky a také v různých obdobích jsem je učil a dnes vnímám velmi pozitivně, když u mě nestudují, ale že ke mně rádi přijdou na radu. Takže věřím, že pro maminku je to velice krásné tady toto, když ta vaše symbioza takto výborně funguje.
1: Je to krásný. Samozřejmě, zase aby to neznělo, že jsme jako nějací divní, tak samozřejmě i temnější chvilky, ale já si myslím, že to je naprosto přirozený. A vlastně funguje nám to perfektně doteď, tak si myslím, že vlastně nic nebylo tak šedivé, že by mělo zastínit tu krásnou kontinuitu té celkové práce.
0: Vy dnes ale studujete také na Janáčkově akademii muzických umění. Kdo je zde vaším pedagogem?
1: Zde jsou mými pedagogy paní profesorka Alena Vlasáková a profesor Jan Jiraský. A já jsem naprosto šťastný, že jsem se mohl ocitnout právě v jejich třídě, protože opravdu jsou to naprosto špičkoví pedagogové.
0: Já chci připomenout posluchačům, že také pan profesor Jiraský byl několikrát hostem zde v Oktávě, takže si mohou najít v audioarchivu. Byl hostem i Oktávy Live, kde dokonce i hrál. Honzo, jaké jsou vaše další vzory? Ono určitě ta cesta, člověk si hledá tu cestu vlastní.
1: Je to tak.
0: A určitě vás také inspirovaly mnohé osobnosti ze světa.
1: Přesně jak říkáte. Já v podstatě dlouhodobě a trvale říkám naprosto upřímně, že tím absolutně nejdůležitějším vzorem, největším, který jsem kdy měl, je pianista Arkady Volodos. V podstatě je to, řekněme, od nějakých mých 6-7 let, kdy jsem poprvé měl možnost vyslechnout jeho album s klavírními transkripcemi. To bylo velkolepé, virtuózní, brilantní, a to ještě jako dítě jsem oceňoval ze všeho nejvíc. Ale samozřejmě v průběhu let Volodos vydal alba obsahující i mnohem hlubší, niternější skladby. Vlastně legendární nahrávka z roku, mám pocit, 2016. Volodos hraje Brahmse. A to vlastně bylo takové zlomové období, kdy po té dlouhé době obdivování té nelidské techniky a virtuozity jsem vlastně esteticky přešel opravdu k té lásce, k těm spíš intimnějším skladbám, kusům. Takže teď je to vlastně v takové kombinaci, je to vyvážené, je potřeba mít a uctívat oboje.
0: Pro každého mladého umělce a v podstatě od dětského věku ten klavír je obrovská výzva. Jsou to hodiny a hodiny práce, které s ním člověk tráví, a jsou to také přípravy na různé soutěže. I k tomu patří. Jste soutěžní typ, máte je rád?
1: Ne, soutěžní typ nejsem a už vůbec je nemám rád, ale je pravda, že soutěže vlastně jsou takovou docela nedílnou součástí v dnešní době, jak ono to bylo i v minulém století, ale celkově toho vývoje v podstatě nejenom klavíristy, ale muzikanta. A určitě má to jistě i svoje kladné stránky, ta věc soutěžení. Prostě je to výkon, na který se opravdu musíme špičkově připravit. Musí se podat opravdu kvalitní, vyvážený výkon, na který musí být skoncentrovaná mysl. A je to vynikající, dalo by se říct, trenažér i pro ten případný koncertní život. Protože přece jenom u té soutěže asi ta hlava podvědomě, i když jako to není úplně jako merit věci, ale asi se má tendenci skoncentrovat ještě víc, než pokud tam prostě nejde o nějaký ten papír. A v tom je to určitě skvělé, ale zase na druhou stranu tak posoudit umění, to je prostě, to není to sport, no.
0: Vzpomenete si na svoje první koncertní vystoupení? Kolik vám bylo?
1: Jejda, mane. No, tak takhle, určitě moje první vystoupení muselo být v sále ZUŠ. Na nějaká besídka to musela být. A to já teď ještě brouzdám v hlavě. Určitě jsou nějaké nahrávky. Strašně takový roztomilý. Mně mohlo být kolik? Pět roků. Já si myslím, že asi ten vlastně už ten první rok, co jsem byl na ZUŠce, jsem nějaký ten koncertík odehrál, dvě minutky třeba, skladbu minutku, tak je to možný.
0: Vás hodně potom provázela také brněnská mezinárodní soutěž Amadeus.
1: Ano. Já jsem byl na Amadeovi třikrát. Myslím si, že jsem byl třikrát, a poprvé první, po druhé druhý a po třetí absolutní vítěz.
0: Taková vlnovka, která ale směřovala tam, kam bylo potřeba.
1: Kam mohlo to směřovat a poštěstilo se a smířilo to tam.
0: Vy jste zmínil také prestižní soutěž v Americe. Ano. Které další soutěže to ještě byly, kde jste se zúčastnil?
1: Jo, tak určitě ta v té Americe byla bez pochyby naprosto nejprestižnější, ale co se týče i jiných soutěží, tak velmi prestižní a i u nás v podstatě s velkou tradicí je to Concertino Praga, vlastně kterého jsem se účastnil dvakrát jako solista a jednou v duu s Danem Matejčou, s houslistou, kde se nám poštěstilo v roce, to byl mám pocit taky 2023, zvítězit v komorní kategorii. A potom samozřejmě ono těch soutěží bylo strašně moc národních, mezinárodních. Vzpomínám na virtuozy per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, to je taky krásná soutěž s tradicí. No, a ještě Nordic International Piano Competition. Jejich snad k 50. Takže to si úplně všechno nevybavím.
0: Jste stále ve věku, kdy na soutěže byste mohli jezdit. Většina těch velkých soutěží bývají tak zhruba do 30 let. No a jak se na to díváte? Jsou to výzvy, které si říkáte, ještě to stojí za to, anebo si říkáte, tohle už vlastně ani nechci?
1: To je velice dobrá otázka. No já si myslím, že ono, co je úplně úžasný, je vlastně teď, jak se poštěstilo s tou cenou BBC, což je v podstatě naprosto krásné, mimořádné ocenění opravdu toho nejvyššího formátu. Takže vlastně to je, dalo by se říct, taková náhrada nějaké té prezentace, sebeprezentace se na soutěži. Ale tak je mi teprve 19 a ty soutěže jsou tak do té 30, tak samozřejmě ještě mám několik roků a kdo ví.
0: Uvidíte,
1: co přinese čas.
0: Zaposloucháme se do další hudební ukázky. Tentokrát to bude z preludí Alexandra Skriabina v interpretaci Jana Schulmeistera.

0: V dnešní oktávě si povídám s klavíristou Janem Schulmeistrem. Honzo, povídali jsme si o soutěžích, povídáme si o vaší poslední nahrávce, velice úspěšné a krásné, ale vy těch desek skutečně už od dětského věku máte za sebou docela hodně. Já se přiznám, když jsem si je prohlížel, tak je pěkné sledovat nejen, jak umělecky rostete, ale jak rostete i na těch přebalech. Ta první deska tam na nás vykoukne takový velmi roztomilý chlapec.
1: To je ta modrá, je to ta modrá ta první, ta teď úplně, je to ona. No, to vlastně to bylo focené v galerii Petrov, v tom krásném prostředí. Já myslím, že tam je vidět i ten velkolepý lustr. No, na to focení si vzpomínám.
0: A co na to nahrávání?
1: Na to nahrávání si vzpomínám taky částečně. Já mám pocit, že na té první desce by snad měl být Haydnův klavírní koncert D-dur s Vihanovým kvartetem, tak to si sice matně, ale vybavuju si útržky a momenty z nahrávání. No, vlastně na té druhé desce, na tom druhém albu jsem vystoupil taky s Vihanovým kvartetem a to byl Mozart A-dur, ten malý koncert. No, jo, určitě v paměti tam něco zůstává.
0: No a jaké je to hrát společně s Vihanovým kvartetem, když máte tátu doslova za zády?
1: No, abych pravdu řekl, já mám pocit, že my jsme to tak vůbec nevnímali, jakože, že mám tátu za zády, protože já jsem se samozřejmě s všemi členy znal, znám už od dětství. Pro mě to prostě vždycky byly strejdové.
0: Přirozená symbioza,
1: vlastně rodinná symbioza. Takže tam to opravdu nebylo jako tohle je táta, ten teď sedí a já tady jsem za klavírem. Ne, to vůbec ne.
0: Bylo to přirozené a příjemné pro vás všechny.
1: Přesně tak.
0: Vy jste před chvílí zmínil úspěšnou spolupráci s Danielem Matejčou, vynikajícím mladým českým houslovým virtuózem,
1: ano.
0: Vaším vrstevníkem.
1: Je to tak.
0: Vy jste spolu soutěžili na soutěži Concertino Praga, ale máte za sebou také velice úspěšnou, krásnou desku.
1: Je to tak a vlastně ta deska částečně je cenou za to vítězství v té soutěži Concertino Praga. A je pravda, že ta deska vlastně vyšla ještě před tím mým soulovým debutem u Suprafonu a obsahuje tedy skladby českých autorů, český repertoár. No.
0: Pro každého klavíristu je samozřejmě výzva příprava toho soulového repertoáru a něco úplně jiného je potom ta spolupráce na té komorní bázi. Vy máte tu velkou zkušenost, jak jste zmínil, ty strýčky v tom Vihanově kvartetu od dětství. Nicméně, když jste začali hrát spolu s Danem duo, jaké to pro vás bylo?
1: Já si myslím, že když si na to vzpomenu, že i ty samotné začátky byly taky naprosto přirozené, protože my jsme se vlastně poznali s Danem hned na tom prvním koncertínu, co jsme oba dva absolvovali v roce 2020, kde jsme se vlastně poznali, okamžitě spřátelili, protože on potom vlastně následuje po té soutěži samotné ještě týdenní festival jihočeský, kde se cestuje po krásných historických městech a tam se střídají vlastně ti finalisté v interpretacích. No a ta spolupráce bohužel nepřišla hned po té soutěži, protože samozřejmě ještě bylo období koronaviru, které všechno celkově zbrzdilo. No, ale jakmile jsme se opravdu dali dohromady, tak si vzpomínám, že to opravdu bylo naprosto krásné a přirozené od samého začátku.
0: Jaké to pro vás je sedět na pódiu sám, třeba při solovém klavírním recitálu, anebo takto jako partner v duu, anebo třeba jako solista před orchestrem? Dokážete
1: určitě,
0: tyhle ano. roviny nějak diferencovat?
1: Rozdíly tam jsou. Co se týče té sólové interpretace, tak tam samozřejmě člověk má tendenci být víc ponořený sám do sebe, zahloubaný, být víc, když to řeknu, v té takové pomyslné bublině a nenechá se rozhodit ničím zvenčí, opravdu je uzavřený tak sám do sebe. No, v té komorní hře to tak vůbec není, protože tam opravdu ten neustálý kontakt a ta komunikace s tím komorním partnerem je neustálá, takže tam by to byl velice nežádoucí jev.
2: Zasnít se do sebe.
1: Přesně tak. No a vlastně, co se týče hraní s orchestrem klavírních koncertů, tak tam je to taková všeho chuť, tam samozřejmě jako já jako solista místy jsem zasněný spíš do sebe, ale musím neustále mít nastřežené uši na orchestr, oči mít stále v periferním vidění dirigenta, takže tam samozřejmě to je naprosto nejnáročnější, to je jasný, jako energeticky na koncentraci, na soustředění, na výkon. A jo, ty rozdíly tam jsou.
0: Na jakém repertoáru nyní pracujete? Co nového studujete?
1: Nyní rozdělávám a průběžně pracuji na 24 preludiích, opus 11 od Alexandra Scriabina, což jsou naprosto úchvatné, spíš drobnější kusy, dalo by se říct miniatury. Nádherný cyklus, vlastně on se Scriabin v koncepci inspiroval Chopinem a jeho 24 preludií. Pracuji také na Dumce Petra Iliče Čajkovského. No a postupně budu rozdělávat nějaké debisy a nějaký Schumannův klavírní koncert.
0: Když studujete nový repertoár, máte rád předstih anebo potřebujete to tlačení termínem? Jsou interpreti, kteří si to rádi nechávají třeba na poslední chvíli, protože mají tu pravou motivaci, a někdo naopak raději skladbu předstuduje, pak se k ní vrací. Jak to cítíte a vnímáte vy?
1: Já si ji nejradši předstuduju, to je úplně nejideálnější scénář. Samozřejmě, že taky v minulosti se stalo opravdu, že z časových důvodů jsem byl nucen opravdu některé věci nechat až na poslední chvíli, ale to není ideální nastavení, opravdu nejmoudřejší je to mít všechno dostatečně dopředu připravené a podle toho se snažím pracovat.
0: No a kdybych vám nyní zavolal, že nám v Berlíně vypadl solista z nějakých vážných důvodů, zranění ruky, a vy byste měl provést klavírní koncert, který nemáte v repertoáru. Samozřejmě záleželo by, o jaký koncert by se jednalo, ale šel byste do něčeho takového?
1: Zítra.
0: Za 14 dní.
1: Za 14 dní, který nemám v repertoáru.
0: Ano, ano.
1: No, tak záleží, co by to bylo. Jestli by to byl nějaký Haydn, jestli by to byl nějaký Mozart, tak možná, a tak taky záleží, jestli by tam byla možnost mít tablet před sebou, to samozřejmě taky v mém případě si myslím, že by měnilo situaci. No tak ale asi jako je hloupost, že bych se za 2 týdny naučil třeba druhého Rachmaninova, tak to ne, to v žádném případě.
0: Vy jste zmínil ten tablet, jak je to dnes s hrou z paměti? To bylo velká doména romantických umělců, kdy se začalo hrát z paměti, ale dnes už se možná i lehce upouští od té naprosté nutnosti.
1: Ano, ano, upouští, a já si toho všímám i u těch opravdu největších špiček klavírních, že už se opravdu neostýchají vzít si sebou jak na sólový recital, tak i na klavírní koncert tablet, popřípadě i noty v papírové podobě. Ale samozřejmě u mě by to ještě nešlo, protože přeci jenom taky jsem mladší generace a to je potřeba reprezentovat opravdu tradičně.
0: Kolik věnujete cvičení na nástroj?
1: Tak já to udržuju v takovém kompromisu 4, maximálně 5 hodin denně. Proč říkám kompromisu? To je taková moje v podstatě oblíbená informace z minulosti, jak se vlastně legendy, jak klavírní, tak i pedagogické stavěly k množství cvičení. Tak Sergej Rachmaninov, to je dobře známo, že v některých obdobích byl schopen hrát 13, 14 hodin denně. Naopak třeba takový Chopin, Friedrich Chopin, radil svým žákům, aby v žádném případě nešli přes 3 hodiny, což samozřejmě dnes i to množství repertoáru prostě od doby Chopina se markantně zvedlo, tak 3 hodiny by opravdu úplně nestačily, ale myslím si, že ta hranice těch 4, 4,5 do těch 5 je vhodná, je ideální.
0: Ono také určitě nezáleží na tom, kolik se cvičí, ale jakým způsobem se cvičí. Tak.
1: Jakým způsobem? Člověk, který by cvičil 15 hodin denně a nezapnul by u toho ani jeden neuron, tak samozřejmě to cvičení bude k ničemu. Je opravdu potřeba být naprosto skoncentrovaný a trénovat v podstatě už to vnitřní nastavení na koncert, na recital, protože tam automaticky ten mozek se do té koncentrace přepne a pokud na to není zvyklý, tak může velmi lehce a nemile zklamat. Takže samozřejmě ta koncentrace a zaměření se na důležité aspekty, co vlastně cvičím, to je nezbytné.
0: Honzo, vyvažujete ten čas nějakými koníčky? Ten čas u klavíru, nebo na ně nezbývá čas?
1: Přesně jak říkáte, nezbývá čas a hlavně nezbývá chuť. To je ještě důležitější. Ne, tak co se týče nějakých volnočasových aktivit, tak samozřejmě pro mě je radost, když můžu vypnout hlavu, nějak vyčistit si na procházce v přírodě, poslouchat zvuky šumění lesa a nejen toho listova. Ale samozřejmě, co se týče přímo nějakých jako koníčků, tak tam ten čas není. No.
0: Tak ono to přijde časem.
1: Asi jo.
0: Zaposloucháme se do poslední ukázky dnešní oktávy a tou bude hudba ze slavných obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorského v podání Jana Schulmeistera.

0: Milí posluchači, nacházíme se v závěrečné části dnešní oktávy. Mým hostem ve studiu je klavírista Jan Schulmeister. Honzo, vy máte již velký kus umělecké práce za sebou, ale je vám 19 nebo možná brzy 20 let?
1: Brzy 20 a zatím ještě 19.
0: Takže máte hodně toho před sebou.
1: Je to tak.
0: Jaké jsou vaše interpretační sny? Klavírní literatura je neskutečně obsáhlá. Ta se nedá za jeden lidský život ani nastudovat.
1: A to mám pocit, že zrovna říkal Sergej Rachmaninov, že lidský život nestačí na pojmutí veškeré hudby, byť jen té klavírní, což je naprostá pravda. Já samozřejmě mám určité repertoárové sny, řekněme nějaké plány, co by bylo dobré zařadit si do něj. A samozřejmě jsou to skladby, které mi jsou naprosto blízké, ke kterým mám silný vztah z minulosti. No a co se týče nějaké té cesty hudební, tak já si myslím, co bylo úplně úchvatné, co mě postihlo, potkalo, tak to bylo v lednu, kdy se mi poštěstilo zahrát si v mém absolutně nejvysněnějším sále ve Vídni, v Musikverein ve Zlatém sále, Grossersále s Moravskou filharmonií Olomouc, kde jsme předvedli Mozartův klavírní koncert D-moll. A to byl naprosto nezapomenutelný zážitek. Tak já věřím, že nějaký ten postup umělecký bude pokračovat stále.
0: A vy k té hudbě toho hudebního klasicismu máte docela blízko, řekl bych.
1: Mám určitě, jo. Já Mozarta mám velice rád, stejně tak samozřejmě Beethovena, který pochopitelně vychází z Mozarta. A celkově k tomu vídeňskému klasicismu mám blízko. Ale samozřejmě i nastupující generace mistrů Brahms, Schubert, Schumann, to všechno je mi blízké, pravdu.
0: A co hudba 20. století, po případě ještě mladší hudba?
1: No tak vlastně z toho 20. století, tak tam se vlastně dá zařadit ten Rachmaninov, že většinu svého díla napsal už právě ve 20. století. Ten je mi velice blízký, ne úplně klavírní sféře, ale spíš v té symfonické a komorní je mi neskutečně blízký Šostakovič. S Prokofievem to je trošku komplikovanější, tam spíše taková drobnější výseč skladeb, které od něj opravdu mám velice rád, ale je tam spousta u něj skladeb, které mi nejsou zas tak blízké, takže to je zajímavý velice. A kolik to už je nějakých sedm, možná osm let, kdy jsem byl obrovským přívržencem hudby Karlheinze Stockhausena. Určitě doporučuji posluchačům, co stojí za poslech, jako i co je vlastně možné v té hudbě. Takže to bylo takové, řekněme, dvouroční období, to mě přešlo, pak jsem byl zase přívržencem Schoenberga, to byl takový slabší odvar Stockhausena. No a teď samozřejmě naopak posledních několik let jsem, když to řeknu lidově, zabrousil do staré hudby, renesanční a hlavně středověké.
0: No ale tam s tím klavírem.
1: Tam samozřejmě s tím klavírem to... Tam to není, no.
0: No ale jak dosvědčuje právě ta poslední deska, tak zřejmě duší jste nyní romantikem.
1: Jo, tak to právě, jak už jsem říkal na začátku, ti skladatelé, co jsou obsaženi na tom albu, opravdu mi jsou neskutečně blízcí. Taky, samozřejmě. Takže prostě ten repertoár je opravdu široký a je z čeho vybírat. No.
0: Honzo, vás v blízké době čeká krásné vystoupení na festivalu Pražské jaro.
1: Ano, bude to teď 23. tohoto měsíce a bude se to konat v krásném Anežském klášteře v Praze.
0: No a ve výhledu, jaké jsou další koncerty, možná i do budoucna, my umělci mnohdy musíme plánovat hodně dopředu.
1: Tak určitě za velkou zmínku stojí koncert, který bude v červenci a bude to v Singapuru ve Victoria Hall, takže to bude docela daleká cesta a bude to pod záštitou společnosti Petrov.
0: A cestujete rád?
1: Já často přemýšlím, jak dobrý by to bylo, kdyby už konečně existovala teleportace. To by určitě záda a celkově i psychika samozřejmě byla úplně nejšťastnější, protože ono to cestování, no, ten organismus vyčerpává, hlavně když je časté. Ale tak když už to tak je, bez toho se prostě koncertní umělec neobejde, tak jsem rád, že aspoň jsem si za tu dobu, kdy už to vlastně absolvuju, našel určité regenerační postupy, které si myslím, že jsou naprosto nezbytné pro jakéhokoliv opravdu intenzivně cestujícího člověka. No.
0: Honzo, nezbývá mi, než poděkovat za krásný, milý rozhovor a přeji, ať se vám všechno daří.
1: Já vám moc děkuju.
0: Myslím, že právě v dnešní době naše často rozdrobená společnost potřebuje právě takové mladé, talentované, inspirativní osobnosti, jako jste vy. Ještě jednou děkuji.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Hostem v Oktávě byl klavírista Jan Schulmeister. Pořadem vás provázel Štěpán Grafe, technickou spolupráci zajistil mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

V lednu 2026 oslavilo 80. narozeniny písničkář, spisovatel, architekt, režisér a publicista Vladimír Merta. V týdeníku Slyšte lidé se nebudeme pokoušet v jedné hodině rekapitulovat celý jeho bohatý umělecký život ani rozsáhlou tvorbu. Nabídnu vám ale různé střípky z jeho tvorby a stejně tak úryvky z předchozích pořadů nebo rozhovorů, které jsem v posledních 30 letech o Mertovi a s Mertou vytvořil. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Vladimíra Mertu máme sice zapsaného jako písničkáře, ale on sám zkoušel vystupovat i s rockovou kapelou. Na mou otázku, kdy si poprvé uvědomil, že by mohl zpívat s rockery za zády, před lety odpověděl: do kontaktu s rock'n'rollem jsem se dostal, když ke mně domů kdysi přišel mladičký Michal Pavlíček s gumou kulhánkem a lákali mě do své tehdy připravované kapely. To bylo poprvé, kdy si někdo myslel, že bych já se svým svérázným frázováním a špatným ř mohl zpívat rock'n'roll. Gumu jsem tenkrát znal a Pavlíčka jsem začínal sledovat, ale bylo mi jasné, že by to byl skok do neznáma. Po chvíli jsem je tedy velmi slušně vyhodil s typicky českou výmluvou, že se na to necítím. Ovšem sotva jsem to udělal, strašně jsem toho litoval a čekal jsem, jestli se náhodou nevrátí. Jenže je typická česká vlastnost, že když rockera vyhodíš ze dveří, on už se nikdy nevrátí. Merta měl pak krátce kapelu Dobrá úroda s muzikanty z Míšíkových ETC. K této značce, tedy k Dobré úrodě, se vrátil v roce 2012 na albu Nikdo v zemi nikoho. Z něj si pustíme skladbu Ticho.

A nic ticho jede sálem po schůzi. A nic ticho jede sálem po schůzi. A nic ticho jede sálem po schůzi.

Zřejmě nejrokovější píseň tohoto pořadu se paradoxně jmenovala Ticho. Není úkolem tohoto vydání Slyšte lidé líčit celý život a dopodrobna chronologicky sledovat tvorbu Vladimíra Merty. I výběr skladeb bude střípkovitý. Ale tomu, kdo by chtěl do Mertovy poetiky proniknout hlouběji, doporučuji objemný svazek písničkářových textů s názvem Mimo čas. Kniha vyšla u nakladatelství Galén, stejně jako většina alb, z kterých dnes budu vybírat písně. Jak to tedy bylo vlastně s Mertou a s jeho původní rockovou dobrou úrodou? V rozhovoru pro někdejší bluesový časopis Crossroads vzpomíná. Zkoušelo se ve starém mlýně u Honzy Hrubého v Otvovicích. Je to magické místo, mlýn, potok, který tam přitéká z Kladna, staré stroje, prach. Zkoušky byly jen zřídkavé, ale nekonečné. Hodně se při nich debatovalo. Já jsem například sepsal desatero, podle kterého jsme pracovali. Začínalo pravidlem, že každý nápad, který kdokoliv do kapely přinese, se musí aspoň jednou přehrát. A končilo tezí, že hrát s fajfkou v hubě je dovoleno. Veseláci totiž kouřili fajfky a Jirka Veselý bez fajfky dodnes nedá ani ránu. Po dvou letech docela milého, ale drastického zkoušení a po výměně několika hráčů jsme měli jen asi 7 koncertů. V soutěži o nejméně produktivní kapelu nás tím pádem asi nikdo nepředstihne.

Naše druhá dnešní ukázka bude pocházet z alba Domilováno z roku 2013. Na něm Mertu doprovází především kytarista Josef Štěpánek a dále kontrabasista Martin Lehký a bubeník David Landštof. Píseň Berlínská zeď.

pišky přijedeš, zeď přede mnou, zeď ve měm.

pomoci měníme se zaživa v prach. Stála si tehdy s prstem v ústech, mladá

politika. A politika. Zeď stavěná z cihel, které pálíme sami v sobě, vzdalujeme se navzájem. Ty mě a já.

chtějí stavět evropský dům. Dívám se za zeď do zahrady, závistivě k sousedům.

scusati. Berlin, scusati.

To byla ukázka z alba Domilováno, které v roce 2013 přineslo výběr starších i novějších skladeb Vladimíra Merty, tematicky oscilujících mezi láskou a válkou. Nahrávka vznikla živě ve studiu a nese silný otisk spontánnosti, improvizace i radosti ze samotného hraní. Ve své recenzi na toto album jsem psal, jakoby Merta byl válečného poselství a bolestí dnešního světa tak plný, že je potřebuje shodit nesmyslnými slůvky nebo formálním rozvolněním, kterému se kapela chtě nechtě musí přizpůsobit. A to byla prosím pěkně doba před Ukrajinou, Palestinou nebo Íránem. Vladimír Merta své písně někdy označuje jako pro songy. Říká, nikdy mi nešlo o kritiku, spíš o kritické vnímání, popis zápasu, ne příživu na problémech jiných. Nejnovějším přírůstkem do Mertovy diskografie je pětice alb nazvaných Nejisté jistoty. Ze čtvrtého z nich s podtitulem Nech nebo ber si pustíme skladbu MySpace.

je tajné, v hlavě mi tiká světovej čas. Ve vinárně na dně je všecko marné, válím se na plovárně totálně pod obraz. Bylím různě po všech světadílech,

jim bioodpad. Mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajný, co ztratí památečný revolver.

žízeň ani hlad. Má planeta je velký supermarket. Nerozeznávám makro od byly. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket. A já doufal, že jsme se jich dávno zbavili.

0: Ve zkratce a výběrově mapujeme tvorbu a hudební dráhu Vladimíra Merty od ledna 2026. 80letého. V roce 2016, tedy v roce jeho 70, vyšly Mertovi podkrovní pásky čtyřdiskový komplet domácích nahrávek z roku 1976, pořízených v podkroví v Praze Střešovicích v době jeho rané autorské tvorby. Jde o syrový autentický dokument téměř 40 písní, který zachycuje Mertu jako písničkáře v jeho nejpřirozenější podobě. V rozhovoru pro časopis Uni jsem se Vladimíra zeptal, jak se od onoho roku 1976 posunul jako autor a interpret. Odpověděl. Jednak si už moc nepamatuju, jak jsem to hrával. Dnes se k textům vracím se současným stavem svého hlasu, který je víc zabasovaný. Někdo říká, že jdu do Kohena nebo do Toma Vejce. Ale ty písně, které jsem tehdy hrál na ruskou kytaru s enderáckýma strunama, mi dnes znějí v takovém zvláštním přesahu. Spousta z nich zní jako meditace nad dnešní dobou. Nepříliš agresivní, mírně smířlivá, mírně vyčítavá. A přesně to je atmosféra doby, v níž dnes žijeme. A kam jsem se posunul? Naučil jsem se líp vyslovovat, možná líp intonuju. Hraju ty písničky jinak, ale s velkou chutí si poslechnu, jak jsem je hrál kdysi. Zpěv a kytara se vyvíjí vždy v součinnosti. Nemůžeš to oddělit. Nemůžeš se zvlášť naučit na kytaru a zvlášť zpívat a pak to spojit dohromady. Ta moudrost doby je vždycky zároveň v prstech a v hlasu hráče. Na koncertech ty písničky dnes hrajeme třeba s houslemi a klavírem a lidé si přesto koupí ty staré nahrávky. Tak jsme si publikum vychovali, jsou to mírní antikváři a chvála Bohu za ně. Z podkrovních pásků jsem vybral píseň Této noci.
1: Ta fabrička s medovým úsměvem

zavile odmítá úplatky i nabízené židle. Aby se nakonec nechal

Tehdy do okresního města výjíždí Vinetu na koni. A v tranzistoráku jako všemíkově maštali.

Karlec had Karlena, nad nimi hvězda betlémská dnes vyjde. A něco navíc, něco malého, co ani oni nikdy nepochopí,

To byl tedy Vladimír Merta z roku 1976 a ukázka z později vydaného 4 alba Podkrovní pásky. Na různých svých albech se Vladimír Merta vrací ke svým starším písním. V jednom rozhovoru mi řekl, já to mám s písničkami jako s gulášem. Třetí den je to vždycky lepší. Tím chtěl říct, že i nová píseň je vlastně v jeho případě už trochu osahaná, zašlá. Tady je další starší skladba v nahrávce z 80. let Kus dřeva v ruce.

Vladimír Merta v poslední době vystupuje často v duu s o dvě generace mladším Ondřejem Fenclem, který hraje na klávesi, kytaru a další nástroje, a nebo případně se svým dlouholetým parťákem, houslistou Janem Hrubým, a hrávají všichni společně i jako trio. V rozhovoru pro časopis Uni mi Merta řekl, duo ještě není nic, jenom zdvojený solista opírající se o harmonii, ale trio znamená, že občas můžeš vynechat nějaký hlas a nechat tvořit kolegy. A taky si můžeš mírně odpočinout. Nemusíš neustále držet melodickou i basovou linku, něco lze nechat na nich. Někdy dochází k paradoxním situacím, že zrovna nikdo nemá okamžitý nápad, a tak zaznívá taková ta čekací hudba, ale pak na sebe mrkneme, jde to beze slov, zkoušek a výčitek. Navzájem se nakopneme, inspirujeme a spoluhráči mě nenechají zpomalit a usnout. Mě to baví, protože můžu během koncertu zahrát třeba na saxofon, klarinet, fujaru nebo na flétničku. Pořídil jsem si sitár, skřípu si na gambu a na violu. Rozšiřuje to obzory, jako když se učíš cizí jazyky. Do prstů se dostane nová moudrost. Za chvilku ti to začne lézt na mozek a ovlivní to myšlení. Beru nové nástroje jako boj proti senilitě a Alzheimerovi a vůbec proti zakrnění. My budeme poslouchat Vladimíra Mertu sólového. První album řady Nejisté jistoty se jmenovalo České sny a vzniklo v roce 2023. Vybírám z něj píseň Opilý nájemník.

Když se Vladimíra Merty v roce 1998 ptal publicista Ivan Hartmann, jestli ještě píše nové písně, řekl, že z těch nových hraje na koncertech 12 nebo 15, že dalších asi 60 jich má natočených na páskách, ale že má dalších asi 6 až 900 textů, ale to jsou vlastně jen pokusy, jak zaznamenat to, čím prochází duše písničkáře, když se mění kolem něho svět. Neopovažují se ty záznamy nazvat hotovými písničkami. Tím vlastně jen ilustrují, jak náročné je probrat se Mertovou tvorbou. A znovu odkazují na ten vydaný tlustý svazek textů s názvem Mimo čas má přes 1000 stran. Druhé album z řady Nejisté jistoty se jmenuje Vzdálená blízká. Z něj jsem vybral píseň Malá smrt.

lásky z nedomilování, city k nedožití, nenávisti k neustání, nápoj k nedopití, plním svá tajná přání, ublížím ti nechtě, mám tě k smrti rád.

dech, blížíme se k drsně krásné smrti, lásky z nedomilování, životy k nedožití a cit.

zoufalý optimista a zem se dál točí zleva doprava, první v cíli, v poslední chvíli prohrává. Vlajky na půl žerdi a kolem spousta

ulepená, znavená. Ruka onanisty, nadměrný byt bez tebe, je náhle prázdný, zub času zatíná zub.

0: pomalu odemřela, mezi námi odemřela.
1: Toto byl Vladimír Merta v roce 2024. Před 10 lety mi Merta řekl, texty teď vůbec nedělám. Zaznamenávám si jen takové útržky, výkřiky do tmy, ale pořád si hraju a hodně u toho sním. Nehraju z not, ale přehrávám si melodické běhy, vrším nápady v mobilu a pořád myslím písničkářsky i filmařsky a trochu i politicko-angažovaně. Čumím na bednu a sám jsem zvědavý, jak bych rozhodoval na místě politiků. Zmocňuje se nás zase nenápadně moc mocných. Přestává sranda, už nejde o individuální osudy. Zvedají se celé národy. Vypadá to, že osudy bílé většiny budou velmi temné. Boje s bolševikem, které jsme zažívali, byly boje s lidskou tupostí, případně s neuskutečněným snem. Teď musíme čelit organizovanému, dobře financovanému a psychologicky dokonale rozvrženému zlu. My se ovšem v další písni vrátíme k oněm bojům s bolševikem. Píseň Nebylo mrtvých a není raděných jako reflexe srpna 1968.

a několik raněných. Málo čtou a válku vedou, nesnídají jako mraky stejní, kamenky házejí do hejen, sami tolik vrabčí.

Takto mistrně psal Vladimír Merta ve svých 24 letech. Šlo o ukázku z alba Pravda o Marii, které sice písničkář natočil v roce 1970, ale nemohlo být vydáno a šířilo se jen neoficiálně. Vydání na CD se album dočkalo v roce 2012. Vladimír Merta říká, tvorba sama o sobě není žádnou hodnotou. Až komunikace prostřednictvím tvorby něco znamená. Pojďme si tedy pustit nahrávku z koncertu, tedy z komunikace mezi interpretem a jeho publikem. Z dvojalba Malostranská beseda 1988 to bude píseň Konec experimentu.

V dnešním pořadu jsme poslouchali jak novější, tak úplně staré písně Vladimíra Merty. Ten ostatně říká, já si ani neuvědomuju, že dělám nějakou starou písničku. Je to takový zvláštní antikvární pocit, jako bych ten text sebral někde na zemi v hospodě a významy v něm začnou zázračně ožívat. Například jsme si dlouho mysleli, že s terorismem je konec a najednou se ukazuje, že je to naopak a že přibývá nových teroristických států. Depresivní písně proti totalitě na sebe berou nečekaně aktuální významy, aniž bych se o to snažil. Na začátku 90. let se Vladimír Merta ve svém studiu vrátil k pozapomenutým písním z let 70. a 80. Záznam vyšel v roce 2021 jako trojalbum Vykopávky z Korintu a právě jednou z těchto písní nazvanou 2048 si pustíme na závěr. Naším dnešním hrdinou byl Vladimír Merta, ročník 1946. Český písničkář, skladatel, spisovatel a fotograf, patřící k nejvýraznějším osobnostem českého folku. Od konce 60. let vytváří osobitou autorskou tvorbu s důrazem na poezii, improvizaci a společenskou reflexi. Dodnes zůstává aktivním a respektovaným autorem. Pořad s citacemi z vlastních recenzí, rozhovorů a starších profilových pořadů k Mertovým 80. narozeninám připravil Milan Tesař. Za mixážním pultem asistoval Šimon Vítek.

až zazvoní dva v kožáku a řeknou, nebojte se, mistře, my jsme odnovili.

obraze zůstal jenom stín.

tu jen chvíli, končí noc. Hřích a barman číše doplní. A nechtěla nic,

postihem. Ruce jako křídla labutí. Odešla, já nevím, nevím s kým,

Nepatříš do období týdnů, před kterým pletou se šály. Nepatříš do dočkaných pátků, sladěných šatů.

spinař. Na mě síť a můžeš v ní chránit motýlů od stále uši.

Hodinář.

Ještě nikdy, ještě pro nikoho jsem

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Mají zablácené hábity a deštěm zvlhlé kapuce, parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš. Můj pane, buď mi blíž.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

řeknem, že nám oči špatně slouží, až nám naše děti zmizí za dospělou louží. Až budeš mít tamhle k plotu, daleko jak k pólu, budu tam já, budeme tam spolu. Až tě budou bolet uši, jak smuteční vrbu, až zas večer hodíš javor do našeho krbu a sklidíš už jen dva talíře z nedělního stolu, budu tam jít.

až mi budou tvoje ruce zavazovat boty. A až ti podám máslo, když mě pošleš pro kompoty. Až budeš číst v naší knize tuhle kapitolu, budu tam já.

až si jednou nevzpomenu na to, co se stalo. Vím, že řekneš, nevadí, co pak bylo toho málo. Až se naše píseň pohne od A do ruk molu,

ať je teplo a neboleje, vstoupáš z hůru do mraků, jinak vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář, dole

0: Rotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník to se dá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

0: Sadar.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

ztratil hlavu, ztratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce,

Když je můj manžel někde pryč, nebo když já odjedu na nějakou akci mimo domov, moc si netelefonujeme. Kdybychom si totiž průběžně referovali o tom, co se děje a co prožíváme, zkazili bychom si tu příležitost, kdy si pak všechno povíme. Hrozně rádi si totiž povídáme. Povídání pro nás bylo vždycky hezkou příležitostí být naplno spolu. Rádi si k tomu nalijeme sklenku vína nebo uvaříme čaj, pohodlně se usadíme a pak naše řeči neberou konce. Často a rádi se spolu smějeme. Tématem bývá cokoliv. Rádi mluvíme o tom, co jsme ten den zažili, probíráme vtipné zážitky z mého knihkupectví nebo legrační příhody s manželovými žáky. Popisujeme svá setkání a rozhovory, ale také rozebíráme, co jsme kdo četli. Častým tématem našich diskuzí bývá i politika a vlastně cokoliv, co se na veřejnosti děje. Nemáme na všechno stejné názory, ale v našich diskuzích nám to nevadí, nebo spíše naopak. Potřebujeme probrat, proč si kdo z nás co myslí, z čeho vychází a jak ke svým názorům dospěl. A pak velkou oblast našich rozhovorů pokrývá hudba a umění vůbec. Každý koncert, každé divadelní představení je důvodem si o něm povídat a posoudit, co se nám líbilo a proč. Miluju to. Neumím si představit, že bych nevěděla, co si můj muž myslí o něčem, na čem mi záleží. A stejně hrozné by mi připadalo, kdybych mu nemohla o všem vyprávět. Často si ve vzájemných výměnách názoru precizně ujasníme svá přesvědčení. Jistě se také stává, že mi vypráví o něčem, čemu fakt nerozumím. Trpělivě naslouchám. Jednak proto, že se mohu něčemu přiučit, jednak proto, že si uvědomuju, že možná právě teď si můj muž tříbí svůj názor tím, že ho musí nahlas formulovat. Já to přece také tak dělám. Někdy to bývá oboustranné cvičení v trpělivosti. Jsem šťastná, že vím, co řeší a jak mu můžu požehnat. A jsem vděčná, že jeho zajímá, co řeším já. Myslím si, že takhle můžeme líp stát při sobě a nechat Bohu místo mezi námi.

Odbyla 6. hodina v sobotu 23. května, posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví a příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Jana Křtitele de Rossiho, italského kněze, přítele strádajících. Zemřel v tento den roku 1764. Před 180 lety opustil tento svět kněz, spisovatel a učitel češtiny, národní buditel páter Josef Liboslav Cígler. Rovných 120 let uplynulo od úmrtí otce moderního dramatu, norského dramatika, básníka, režiséra a divadelního ředitele Henrika Ibsena. Rovných 15 let je na věčnosti arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové, vězeň komunismu a morální autorita, šiřitel ideje univerzálního svatodušního spřátelování. 45. dnes slaví herečka Barbora Seidlová. 66. narozeniny má prezident Charity Evropa, rakouský kněz Michael Landau. 94 let se dožívají architekt profesor Miroslav Masák a historik umění profesor Petr Wittlich. A v občanském kalendáři má svátek Vladimír. Slovanské jméno znamená velký vládce. Tak nositelům tohoto jména k svátku blahopřejeme. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvýše naměříme teploty mezi 21 a 26 stupně Celsia. V Čechách může být místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě a také v Krušných horách 23 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí kolem 16:15 a od 18:30 nás čeká modlitební půl hodinka, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia. Také navážeme modlitbou ranní chval, nechybět bude duchovní slovo a vše završíme mší svatou v 19:00 z kostela svatého Augustina v Brně, kterou bude celebrovat páter Petr Vrbacký. To je tedy pozvánka na následující hodinu s Proglasem. Teď nám bude zpívat Michal Tučný, Koukám, jak celá země vstává.

16 minut po 6. hodině nabízíme sobotní očekávané události s datem 23. květen 2026. Na programu festivalu Meeting Brno a setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení je pouť smíření z Pohořelec po stopách více než 20 000 Brňanů, kteří byli před 81 lety hnáni směrem k rakouským hranicím. Připojit se je možné i na poslední kilometr. Sraz je v 16 hodin a 30 minut před gymnáziem v Brně na Vídeňské ulici. Tvůrci podcastu Přepište dějiny, Michal Stehlík a Martin Groman, tou dobou v programu na výstavišti provedou fenoménem sudetského Němce v české poválečné historii. Komunita blahoslavenství ve Střelicích u Brna připravila vstup do letošních letnic. Součástí programu je modlitba chval, přednáška či modlitební večer s možností přijmout přímluvnou modlitbu. Brněnská farnost Řečkovice pořádá další ročník Open Air festivalu Full of Life. Má motto, jaké neseš ovoce, pokoj? V Chebu vrcholí čtvrté zasedání 36. synodu Českobratrské církve evangelické, jejího nejvyššího zákonodárného a řídícího zhromáždění. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl přijme při bohoslužbě slova ve svatovícké katedrále nové kandidáty do katechumenátu. Brněnský biskup Pavel Konzbul bude slavit mši svatou v kostele na nebevzetí Panny Marie v předklášteří na pouti zaměstnanců diecézní charity. V Českých Budějovicích proběhne šestý ročník křesťanského letničního kulturního street festivalu Wake Up. Vystoupí páter Tomáš van Zavrel, Koral Agape, Daniel Blahout, Amáro Del a další interpreti. Kostel na nebevzetí Panny Marie v Hradci Králové hostí diecézní setkání ministrantů s pomocným biskupem Prokopem Brožem. Jarní ekumenické setkání žen se uskuteční ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích. Tématem budou ženy z Ježíšova rodokmenu a hlavním hostem Petra Pospíšilová, teplická rodačka a první katechistka plzeňské diecéze. Plzeňský biskup Tomáš Holub pozval na dnešek na setkání do katedrály svatého Bartoloměje a diecézního sálu lidi, kteří prošli nebo procházejí rozvodem. Svatodušní pouť svobodných k Panně Marii Nicovské vyrazí z Klatov. A papež Lev XIV. Se vydá do jihoitalské Acery, navštíví oblast známou jako Terra dei Fuochi, země ohňů. Její obyvatelé čelí problémům spojeným s nelegálním spalováním a ukládáním toxického odpadu. Tolik z očekávaných událostí.

0: Hlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Brně probíhá setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení a festival Meeting Brno. Za cíl mají vytvářet prostor pro otevřený dialog a setkávání, otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami. Klíčovým tématem je lítost nad vyhnáním německojazyčného obyvatelstva po druhé světové válce. To ve společnosti vyvolává diskuzi i rozepře. V této souvislosti pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na svém YouTube kanále rozebírá téma lidské odlišnosti a potřeby vzájemné tolerance a jeho osobní přístup.
2: Dávat dohromady lidi, protože patříme k sobě a protože církev je společenství. Já jsem reprezentantem církve, služebníkem církve, tak co by to bylo za církev, kdyby tam bylo množství nějakých individuí, vůbec by se to nepropojovalo. No a je jasné, že jsme každý jiný, takže s tou rozmanitostí pracuji, chci pracovat. A pokud mluvím o stavění mostů, tak jsou to mosty mezi lidmi především. A to znamená, že lidé stojí na různých březích, to znamená, že jsou různí. Odpuštění není co jsme si, to jsme si. A stejně tak vlastně sjednocení lidí nebo jejich propojení není rozhodně jaké zgleichšaltování nebo setření těch rozdílů. Je potřeba sjednocovat, ale také oceňovat rozdíly, ocenit tu jinakost jako bohatství, tak je vlastně nesmírně důležité. A to děkuju papeži Lvovi, že na tuhle větu mě přivedl. Záleží na tom, jak se na to díváme, protože buď jako já s jinými lidmi jsem v nějakých vztazích, čili buduji k ním nějaké mosty a pak samozřejmě musím vědět, kam ten most má vést, protože není nic horšího, než když most vede nikam, nebo špatně. Je hezké, že ten avignonský most, který končí v půlce řeky, ale to je celkem most, který je raritou a neplní svoji funkci. A musí spojovat břehy na nějakém místě, abychom se prostě potkali. A to znamená, že přijmu tu pozici toho druhého člověka, to, kde on je doma, kde je jeho místo. A druhá věc je, jak lidi vidí mě, nebo jak se vidí mezi sebou, protože já je nemůžu postrkovat jako figurky na šachovnicích, ale musím ctít to, kde oni stojí, protože někdy je to třeba výsledek jejich nečinnosti a lenosti a neochoty se sebou pracovat, a někdy to může být naopak výsledek jejich jako velikého rozvoje a můžu stát téměř na podobném místě, které mě přijde třeba nevhodné nebo nedostatečné, ale musím taky vidět ty motivy, které jsou zatím. Já myslím, že to chce velkorysost a nějakou ochotu se zahledět do toho druhého člověka a ne do sebe.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl dále zdůrazňuje důležitost lidské blízkosti a vztahů.
2: Když se máme rádi, tak máme na zřeteli ne dobro svoje, ale dobro druhého člověka a dobro celku, které není součtem těch individuálních dober, ale je to něco navíc, bych řekl. Taky se přece mluví o obecném dobru. Jako pastýř tak musím mít zájem na obecném dobru církve, to znamená na té přidané hodnotě toho, že tam je to my církve, ale také na dobru každého člověka, který přichází z různých směrů, klopítá, sedí u cesty nebo se otočí zády, má nejrůznější emoce a postoje a vlastně to shromažďování toho pastýře je vlastně lákání těch ovcí na něco dobrého, na nějakou dobrou pastvu a ta pastva musí být pravdivá, nemůže to být něco, z čeho se člověku udělá zlé nakonec. Takže ta jednota je záležitostí velkého úsilí, ale každá ovce zůstane sama sebou a abychom byli nějak dohromady, to neznamená, že budeme všichni stejní. Je to ta jednota v rozmanitosti.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

o 6:30 v sobotu 23. května vás už na Proglasu zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat četbě z 21. kapitoly Janova evangelia.

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: Pane, kdo tě zradí? Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: Pane, a co on? Ježíš mu odpověděl: Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj. Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl nezemře, ale jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal. A víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané.

0: A na četbu evangelia navážeme modlitbou ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jakub.
0: Prožíváme sobotu 7. týdne velikonočního. Hymnus vezmeme po nám nebo vstoupení páně ze strany 722 v novějším dání breviáře, strana 722, ve starším strana 642. 642. Dále antifony a žalmy ze 3. týdne žaltáře, strany 1249, 1249 nebo 1123. 1123 a všechny zbývající texty ze dne strany 757, 757 nebo 673. 673. Ještě zopakuji, pro novější vydání breviáře potřebujeme dnes strany 722, 1249 a 757. A pro starší vydání breviáře strany 642, 1123 a 673. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus se postavil odpůrci, vězení dobil, s vězni bral se k Otci, sedí po pravici, je slitovníkem naším, chrání nás svou mocí.
1: Své poslání v světě dokonal, i s lidstvím naším se v nebe odebral, Otci je daroval, Otec ho na nebesích slavně korunoval.
0: Všechnu moc v nebi i na zemi od Otce přijal, věčné králování, mocné panování, nepě kníže pokoje, všichni mu poddáni.
1: On je hlavou církve a pánem, veškerou mocí, ctí, slávou obdařen, základem učiněn a celá stavba církve pevně stojí na něm.
0: Slíbil církev neopouštěti, svou milostí v ní vždy přítomen býti a jí pomáhati, skrze Ducha Svatého ji posvěcovati.
1: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Aleluja.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě. A budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo mě lastivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Aleluja.
1: Bože, zbudoval jsi chrám a oltář na své svaté hoře. Aleluja.
0: Bože Otců a milosrdný Pane, ty jsi udělal všechno svým slovem.
1: A svou moudrostí jsi stvořil člověka, aby vládl nad tvorstvem, jenž od tebe vzešlo.
0: Aby svatě a spravedlivě řídil svět a s upřímnou myslí vykonával vládu.
1: Dej mi moudrost, která vedle tebe sedí na trůně, a nevylučuj mě z počtu svých dětí.
0: Vždyť já jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký s kratičkým žitím, který těžko chápe, co je právo a zákon.
1: Neboť i kdyby byl mezi lidmi někdo dokonalý, bez tvé pomoci by nestál za nic.
0: S tebou je moudrost, která zná tvá díla, která byla přítomná, když jsi stvořil svět.
1: Která ví, co je ti milé, co je správné podle tvých přikázání.
0: Sešli ji ze svatých nebes a od svého slavného trůnu ji pošli.
1: aby mě pomáhala a se mnou pracovala, abych poznal, co je ti milé.
0: Neboť ona vše zná a chápe a povede mě rozvážně v mém díle a ochrání mě svou září.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Bože, zbudoval jsi chrám a oltář na své svaté hoře. Aleluja. Já jsem cesta, pravda a život. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé, oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinová věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Já jsem cesta, pravda a život. Aleluja. Žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána. Umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.

0: Pán vstal z hrobu. Aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu. Aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu. Aleluja, aleluja. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil námocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a stínu smrti a uvrdl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja. Byli jsme pokřtěni v Duchu Svatém, a proto oslavujme Pána se všemi pokřtěnými a vzývejme ho.
1: Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým. Pane, pošli nám Svatého Ducha,
0: abychom tě před lidmi vyznávali jako krále a pána.
1: Dej nám lásku bez přetvářky,
0: abychom se navzájem milovali jako bratři.
1: Připrav svou oživující milostí duše věřících,
0: aby s radostnou ochotou přijímali svatodušní dary.
1: Ať tvůj svatý duch naplní naši duši,
0: ať zhojí její rány a dá nám novou sílu. Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým a připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Na sklonku velikonoční doby tě, Bože, prosíme, dej, ať to, co jsme o Velikonocích slavili, pronikne naše jednání i celý náš život. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

sobotu 7. týdne velikonočního si přečteme celý třetí list svatého apoštola Jana. Podtitul Nenapodobuj zlo, ale dobro. Já, starší, drahému Gájovi, kterého miluji v pravdě. Můj drahý, přeji ti, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav, jako je zdráva tvá duše. Vždyť jsem měl velkou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé pravdě, jak ty žiješ v pravdě. Není pro mě větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Můj drahý Gáje, jednáš, jak se sluší na věrného křesťana ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím. Ti veřejně ve shromážděních věřících mluvili o tvé lásce. A bude to od tebe pěkné, když je zase tak vybavíš na cestu, jak je to hodné Boha. Neboť se vydali na cesty pro Ježíšovo jméno a neberou nic od pohanů. Je to přece naše povinnost, abychom se takových lidí ujímali. Tak budete mít účast v jejich práci při hlásání pravdy. Napsal jsem něco církevní obci, avšak Diotrefes, který rád vládne, nechce uznávat naši pravomoc. Proto až přijdu, vytknu mu jeho chování, že nás pomlouvá zlými slovy. A jako by mu to ještě nestačilo, ani sám bratry po hostině nepřijímá a těm, kdo by to chtěli dělat, v tom zabraňuje a z církevního společenství je vylučuje. Můj drahý, nenapodobuj zlo, ale dobro. Kdo dělá dobro, je z Boha. Kdo dělá zlo, neviděl Boha. Demetriovi vydávají všichni dobré svědectví. Mluví pro něj i to, jak žije ve shodě s pravdou. I my o něm vydáváme svědectví a ty víš, že naše svědectví je pravdivé. Měl bych ti ještě mnoho psát, ale nechci v tom pokračovat inkoustem a perem. Doufám totiž, že tě brzo uvidím a řekneme si to ústně. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Vyřiď pozdrav přátelům, každému zvlášť.

Blíží se nám 7. hodina a to budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat ji bude páter Petr Vrbacký. A pokud máte zájem, můžete si nachystat následující písně z kancionálu. Číslo 405, píseň Rozleďte se zpěvy vzhůru, číslo 405, dále 422, Přijď o duchu přesvatý, 422 a na závěr 407, Vesel se nebes královno. Tedy ke mši svaté čísla z kancionálu 405, 422 a 407.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a slavit tajemství Eucharistie, zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Na sklonku velikonoční doby tě, Bože, prosíme, dej, ať to, co jsme o Velikonocích slavili, pronikne naše jednání i celý náš život. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení ze skutku apoštolů. Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za 3 dny potom svolal si tamnější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim, bratři, já jsem neudělal nic proti izraelskému lidu, ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanů. Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt. Když se však Židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele v Mesiáše nosím tenhle řetěz. Celá 2 léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se, pane, kdo tě zradí? Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše, pane, a co on? Ježíš mu odpověděl, jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj. Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl, nezemře, ale jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal. A víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané. Slyšeli jsme slovo Boží. Včera jsme slyšeli, jak Ježíš předpověděl Petrovi jeho mučednickou smrt. Dnes slyšíme o osudu apoštola Jana, učedníka, kterého Ježíš miloval. Petr se Ježíše ptá, co s ním bude. A Ježíš odpovídá, že chce, aby tu zůstal. Ale ta odpověď je zjevně vyhýbavá. Především proto, že Petr se o takové věci nemá starat. Jenomže bratři, tedy první křesťané, z tohoto Ježíšova výroku vysoudili, že Jan bude tak dlouho živ, až Ježíš přijde podruhé na svět. A toto nedorozumění evangelium odklízí poukazem na podmíněnost Ježíšovy výpovědi. Ježíš neřekl, že Jan nezemře, ani že přijde podruhé za jeho života, ale pouze odbývá Petrovu zvědavost. Svědectví lidí, kteří Ježíše viděli a kteří

nímž lije pro církev každé doby neocenitelné, naprosto klíčové. Na nich, na těchto svědectvích, spočívá naše víra. I když mnohé z těch osob fyzicky ustoupily do pozadí. Ale tato svědectví často doprovází jako lidský prvek určité nedorozumění a chyba. To je stále ve společenství přítomno a my musíme vždy znovu zpřesňovat svoje chápání Božího slova. Tak, jak církev postupně proniká blíž a blíž k podstatě Božích tajemství. Do nich nikdy nevstoupí. Vždy znovu bude člověk limitován svými možnostmi. Ale přesto toto hledání a nacházení má veliký význam, protože umožňuje každé době a křesťanům v každém čase lépe uchopit podstatu toho, co je evangelium, tedy radostná zvěst. Tak, jak to po Janově smrti učinila obec prvotních křesťanů, když nově a lépe pochopila onen Ježíšův výrok. A to je vlastně cesta k Bohu, to je cesta do Božího království. Vždy znovu vnímat aktuálnost a naléhavost Božího slova v konkrétních souvislostech, v tom, co tady a teď máme pochopit, máme zaslechnout, máme uskutečňovat. V tom je víra církve stálá a neměnná. A v tom církev také poskytuje službu v každém čase, aby doprovázela všechny, kteří chtějí opravdově, autenticky žít Boží slovo ve svém životě. A to jsou také naše budoucí kroky, které chceme činit i nadále, až skončí čas Velikonoc.

0: sestry a bratři, Duch Svatý svou silou obnovuje a sjednocuje všechno stvoření. Vstupme spolu s Panou Marií do večeřadla a společně s ní odevzdejme dobrému Bohu své prosby.
1: Bože, konající vše pro člověka, obnovuj církev v její věrohodnosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Obnovuj ve všech ženách mateřskou lásku.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Obnovuj ve všech lidech vědomí, že život je tvým darem od jeho početí.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Obnovuj ve všech mladých touhu po životě podle tvých přikázání.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Obnovuj ochotu našich farníků při pomoci ve farnosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl mše svaté za zemřelé rodiče a prarodiče. Dobrý Bože, s touhou očekáváme ducha pravdy. Pokorně tě prosíme, dej nám své požehnání a svou oživující milostí připrav srdce věřících, aby s radostí a ochotně přijímali dary tvého svatého ducha. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

požehnaný jsi, Hospodine Bože celého světa, z toho, že jsme přijali víno, které ti přináší, jako modré diakonické práce a stane se nám nápojem. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, sešli nám svého svatého ducha, ať nás očistí od hříchů a připraví nás k účasti na Kristově oběti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Zhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. O něm nám apoštolové vydali svědectví, že jsi ho vzkřísil z mrtvých a že jsi ho vzal k sobě do své slávy. A my jsme jejich svědectví přijali a uvěřili, že jako on budeme v tobě i my. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěci. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, co nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nad všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věku. Podle spasitelova příkazu a podle

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty jsi nám dal nové prostředky spásy místo těch, které zastaraly. Vyslyš naše prosby a pomáhej nám, ať odložíme starý způsob života. A ze svátostného pokrmu, který nám dáváš, ať čerpáme novou sílu skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

úsek cez horní baňky ztrácí. Když v stolním kalendáři dojdeš až k tomu listu, co byl první a teď se vrací.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jak jsme informovali, prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do moravské metropole na tyto dny sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Podle odůvodnění hradu se projekt klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a bez strachu, nikoliv o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi, napsala prezidentská kancelář. Doplnila, že pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci. Prezident Petr Pavel v roce 2023 na mítingu Brno vystoupil s tehdejší slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pořadatelé označili jeho letošní, celkem už třetí záštitu, za silný moment a povzbuzení do další práce. Potvrzení hodnot festivalu, jasný signál, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl. Brněnský biskup Pavel Konzbul v souvislosti s protesty a debatami, které provázejí i předcházely setkání sudeckých Němců, pokládá za důležité připomenout význam dialogu, vzájemné úcty a ochoty naslouchat druhým. Z jeho vyjádření z počátku týdne cituje kolegyně Stislava Horníková.
2: Obecně vítám každou iniciativu, která vede k setkání lidí k dialogu a překonávání historických křivd. Smíření mezi národy i mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem bavit. Přítomnost potomků sudeckých Němců v Brně vnímám především jako příležitost k takovému setkání. Je důležité, aby probíhalo v duchu úcty, bez vzájemného obviňování nebo šíření lživých pomluv a s otevřeností ke druhému. Rád bych proto vyzval všechny, účastníky setkání, obyvatele města i jeho kritiky, aby přistoupili k této situaci s klidem, respektem a ochotou hledat to, co nás může spojovat. Právě takové postoje jsou základem skutečného a trvalého pokoje.
1: Tolik obsah prohlášení biskupa brněnského Pavla Konzbula.
3: Tam, kde končí ticho,
4: začíná dialog a porozumění.
5: To je Meeting Brno.
6: Multižánrový festival Meeting Brno otevírá prostor setkáním.
7: Hojí rány minulosti,
8: protože otevírá nelehká témata citlivým způsobem.
6: Divadla, diskuze, výstavy, koncerty, procházky i terapeutické workshopy. Přijďte na festival Meeting Brno.
4: Protože všechno začíná setkáním.
1: A Proglas je i letos jeho mediálním partnerem.

0: Praze dnes probíhá finále braně sportovního závodu Anthropoint Tour. Pořádá jej jednota Orel. Postupující vítězové, kteří uspěli v závodu v Měříně, prokážou své schopnosti v rychlosti, soustředění a odvaze. Místopředseda braně sportovní rady Orla Vojtěch Žďárek Proglasu popsal celou podobu akce a přiblížil, jak bude finále probíhat.
1: Jedná se o třetí ročník těchto závodů a je to vlastně nástavba na ten rodinný sportovní den, který měl velký ohlas. My jsme se rozhodli, že bychom tyhle závody dělali napříč Českou republikou. Tomu finále předchází to, že jezdíme po různých místech České republiky, kde většinou v orlovnách nebo na venkovních prostranstvích děláme zhruba 10 závodů, například v Měříně, Svatobořicích, Mistříně nebo Domaníně. A pak vlastně ti nejlepší tady z těchto závodů jedou na finále do Prahy, kde bojují o putovní pohár. Bude probíhat jako každý ten lokální závod, který je z 7 stanovišť. Prvních 5 stanovišť jde na čas, protože jsme chtěli vlastně tu myšlenku toho života posílit a to, co máme nejcennější v životě, tak je náš čas. Všechny ty stanoviště jdou na čas, je to síla a kondice, pak nějaká střelba na terč, síla kondice, abych upřesnil, tak se jedná o nějaké třeba kliky, dřepy, sklapovačky, vždycky je to v páre. Střelba na terč, nejmenší mají nerf střelnici, takové ty pěnové míčky, ti starší už mají airsoft střelnici, pak je rychlost a kondice agilitky, běhání, předávání míčku třeba z levé na pravou stranu, střídání ruky, nohy a tak dále. Pak je hod na cíl, jakoby na přesnost, tam máme imitaci Heidrichova auta, pak je cyklotrenažer jako jízda na kole, kdy vlastně ti parašutisti jeli na kole. A poslední dvě otázky jsou mimo ten čas, a to je zdravověda, tam spolupracujeme s Červeným křížem, takže si vyzkouší, jak třeba pomoct kamarádovi. A poslední otázky jsou z dějin Orla a brannost, pak končí bodování a podle toho se to pak vyhodnocuje. Každý závod má přibližně od 30 do 100 účastníků a v tom finále počítáme s nějakými 60 účastníky.
0: Uvedl Vojtěch Žďárek a dále přidal informace k rodinnému sportovnímu dnu operace Anthropoint, který se bude konat zítra.
1: Rodinný sportovní den operace Anthropoint 26 je už čtvrtým ročníkem. Je to otevřený závod, respektive není to úplně závod, tak aby vlastně jsme použili ty stanoviště z toho závodu, tak si to můžou ty děti vyzkoušet, ale navíc jsou tam velké navukovací atrakce, ty střelnice, jak laserová, tak ta nerf, tak ta airsoftová. Jízda zručnosti, tam spolupracujeme s Besipem, bude tam ukázka shuffle dance, různé workshopy parkouru, bude tam stánek a ukázka policejní techniky, hasičské techniky a místní kluby. To znamená házená, softball, petang, beach volejbal a co je zajímavé, fanfrpál, hokejbal. Ale největším lákadlem tohohle dne bude, že poprvé bude vidět Heidrichův Mercedes. To znamená, že bude k vidění ten originál vůz toho Mercedesu, kde byl spáchan atentát na Reinharda Heidricha. Nejsilnější myšlenka je, že vlastně těch 7 hrdinů parašutistů v tom odboji, 4 z nich byli orlové, včetně Kubiše, Gabčíka, Bublíka. Proto vlastně tahle silná myšlenka, proto vlastně se snažíme tenhle odkaz předávat dál, proto jsou tyhle akce napojeny na tu tématiku střelba, skok, jízda na kole, hod granátem, tak aby jsme propojili historičnost s tou moderní formou, protože chceme ty děti rozhýbat a víme, že tyhle atrakce je prostě baví.
0: Seznámil s akcí místopředseda braně sportovní rady Orla Vojtěch Žďárek.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. Po každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně.

asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá barvá

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.
3: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
4: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
3: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
4: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
3: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
4: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

A je tu sobotní 8. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je 23. května 2026 podle katolického kalendáře památka svatého Jana Křtitele de Rossiho, italského kněze přítele strádajících. Zemřel v tento den roku 1764. Před 180 lety opustil tento svět kněz, spisovatel a učitel češtiny, národní buditel páter Josef Liboslav Cígler. Rovných 120 let uplynulo od úmrtí otce moderního dramatu, norského dramatika, básníka, režiséra a divadelního ředitele Henrika Ibsena. Před 75 lety byla podepsána smlouva mezi čínskou ústřední vládou a místní tibetskou vládou o opatřeních k takzvanému mírovému osvobození Tibetu, začala faktická anexe Tibetu. Téhož dne v zajateckém táboře komunistické Severní Koreje zemřel kaplan americké armády s českými kořeny, jen 35-letý Emil Capone, hrdina korejské války a kandidát blahořečení. Rovných 15 let je na věčnosti arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové, vězeň komunismu a morální autorita, šiřitel ideje univerzálního svatodušního spřátelování. 45 dnes slaví herečka Barbora Seidlová. 66. narozeniny má prezident Charity Evropa, rakouský kněz Michael Landau. 94 let se dožívají architekt profesor Miroslav Masák a historik umění profesor Petr Wittlich. A v občanském kalendáři má svátek Vladimír, je to jméno slovanského původu a znamená velký vládce. Tak nositelům tohoto jména k svátku blahopřejeme. A jaké počasí přinese sobota? Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách může být místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu až do 9. hodiny nás čekají písničky a samozřejmě zprávy a pozvánky z regionů. Od 9. hodiny vysíláme Radio Vatikán, slovenskou verzi, od 10:30 voničku lidových písní a v 11 hodin se v rámci Barvínku představíme další základní uměleckou školu, tentokrát libereckou. Pořad pro vás připravila redaktorka Adéla Šimuníková. To je tedy výhled na sobotní ráno a dopoledne s Proglasem a teď už Rána v trávě a Žalman a spol.

0: V reprezentativních prostorách Valdštejnského paláce včera ocenili 9 charitních sester roku. Program akce nabídl mimo jiné debatu na téma Kam kráčí české zdravotnictví. Jednou z diskutujících byla Ludmila Kučerová, manažerka Charity pro analytickou a advokační činnost ve zdravotní oblasti.
1: Myslím, že musíme vycházet skutečně z toho, co se teď ve zdravotnictví děje. To, že docházejí peníze, to, že stárne populace česká, ale zároveň, že na to můžeme reagovat tím, že nabízíme právě levnější péči v tom domácím prostředí.

0: máme ten imperativ od Krista, že je potřeba milovat bližního jako sám sebe, a to je vlastně ta myšlenka, se kterou Charita působí. A na druhé straně je to organizace vysoce profesionální. Právě tato kombinace téměř u nás nemá obdoby a to je to, na co si na Charitě cením.
1: Pod záštitou manželky prezidenta republiky Evy Pavlové a České biskupské konference ocenila Charita Česká republika 9 výjimečných zdravotních sester z celé republiky. Mezi nimi také Renatu Bartošovou z Charity České Budějovice.
2: Zdravotní sestry na Charitě jsou velmi citlivé, kvalifikované a není pro ně ta všední práce jenom úkon, ale vždy je zatím schovaný člověk a tu práci dělají srdečně. Já neznám žádnou sestřičku na Charitě, která by tu práci nedělala ráda a srdcem, protože je to neziskový sektor.
1: Radioreport ze včerejšího předávání cen odvysíláme na Proglasu 4. června.

0: Tradiční pěší pouť z Prahy do italského Orvieta, pořádaná jako připomenutí vzniku svátku Těla a krve Páně, slaví letos 20. výročí. Pouť vyrazila od pražského arcibiskupství. Podrobnosti za organizátory z pražské arcidiecézní charity doplní Jarmila Lomozová.
1: Této akce se každoročně účastní více než 1000 poutníků. Přidávají se obvykle v místě svého bydliště na jednu nebo dvě etapy, takže potom ta pouť vlastně přirozeně nabývá podoby jakési štafety, která propojuje jednotlivé regiony, kudy prochází. Máme radost a je nám velkou ctí, že se letošního již 20. ročníku zúčastní osobně i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
0: Ten se připojí v pondělí na Neveklovsku. Tato pouť je inspirována cestou kněze Petra z Prahy ze 13. století, který při putování do Říma zažil eucharistický zázrak.
1: V jeho rukou se mu hostie proměnila ve skutečnou krev, ve skutečné tělo Krista. A na základě této události byl v církvi ustanoven svátek Corpus Domini, svátek Božího těla. Právě v italském městě Orvieto, kde tenkrát sídlil papež, byla na počest tohoto svátku vystavěna velkolepá katedrála a dodnes se v ní konají velké slavnosti, veliký i průvod městem, který právě tyto události připomíná, a k tomu průvodu a k celému tomu dění v Orvietu se právě připojují i naši poutníci, kteří putují z Prahy. Je na tom zajímavé, že právě tento jeden z nejvýznamnějších církevních svátků má své kořeny, svůj původ v Česku právě v osobě kněze Petra.
0: Uzavírá na Proglasu Jarmila Lomozová z arcidiecézní charity Praha.

0: Dnes končí v Chebu třídenní jednání 36. synodu Českobratrské církve evangelické. Účastní se jej zástupci církve z celé republiky. Věnují se klíčovým otázkám fungování církve, jejímu směřování do budoucna. Během zahajovací bohoslužby kázal regionální tajemník Světového luterského svazu Ireneusz Lukas.
1: Nejste sami. Světový luterský svaz byl založen v roce 1937, jen dva roky po skončení nejničivější války v lidských dějinách. Kontinent byl rozdělen hranicemi ideologie, národností a nedůvěry. A přesto se ve švédském Lundu sešly luterské církve z celého světa a řekly, rozdělení nebude mít poslední slovo. Jednota církve není něco, co si vyrábíme, ale něco, co přijímáme a chráníme. Řekl bych, to je naše DNA jako společenství a poznávám ji i v DNA Českobratrské církve evangelické. Scházíte se k synodu, k poradám, rozhodnutím i rozlišování mezi na nebe vstoupením a letnicemi. A přesně tam byli i první učedníci.
0: Průběh zasedání je možné sledovat prostřednictvím online přenosu na YouTube kanálu či webu Českobratrské církve evangelické.

0: Je 9:30, sobota s datem 23. květen 2026 a příjemné ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře je památka svatého Jana Křtitele de Rossiho, italského kněze přítele strádajících. Zemřel v tento den roku 1764. A v občanském kalendáři nám dnes figuruje jméno Vladimír. Je to jméno slovanského původu a znamená velký vládce. Tak nositelům tohoto jména k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A teď už vyřizujeme pozvánku z hlavního města. Žižkovská filharmonie pod vedením Václava Kerbera vystoupí zítra v kostele Panny Marie Královny Míru v Praze na Lhotce. Podrobnosti k této benefici má organizátorka Eva Špačková.
1: Program je sestaven z klasického repertoáru. Uslyšíte koncert pro dvoje violončela a orchestr od Antonia Vivaldiho, od Wolfganga Amadea Mozarta, koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr a na závěr zazní úžasné Miserere od Jana Dismase Zelenky pro sbor a orchestr. Program i obsazení slibuje výjimečný zážitek na naší Lhotce na Praze 4. Nenechte si to proto ujít. Vítěžek koncert bude věnovaný na výstavbu komunitního centra Lhotka a rekonstrukci kostela. Odkaz na zakoupení vstupenek najdete na stránkách farnosti Lhotka nebo přímo na webu centrumlhotka.cz. Zde najdete i program koncertu a pár slov o solistech večera. Moc se na vás těšíme na Lhotce a srdečně děkujeme za vaši podporu.

the day we first kissed and fell in love. Then I'll go to the day

0: Do Prahy přijela rezidenční umělkyně letošního ročníku festivalu Pražské jaro, kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan. Zítra vystoupí se smyčcovým kvartetem Belča Quartet a dále ji čekají dva koncerty s Českou filharmonií. První z nich zazní v úterý 26. května. Na programu bude jednoaktová opera s názvem Lidský hlas od Francise Poulenca, ve které bude Hannigan nejen zpívat, ale také dirigovat. Mimo to bude produkce netypicky doplněná živým videopřenosem jejich gest ze tří kamer na obrazovku za orchestrem. Druhý koncert proběhne 2. června, kde posluchači uslyší Zjasněnou noc od Arnolda Schönberga a Světu z muzikálu Girl Crazy od George Gershwina. Za jejíž nahrávku Barbara Hannigan v roce 2018 získala cenu Grammy. Rezidenční umělkyně si v hotelu Mozart na Starém městě v Praze povídala s naší redaktorkou Janou Rambouskovou.
1: Jste zároveň dirigentkou i zpěvačkou. Cítíte mezi těmito dvěma rolemi nějakou souvislost? Ano, mezi dirigováním a zpěvem existuje velmi hluboká souvislost. Pro mě je tím klíčovým slovem dech. Dýchání. Když je dech pevně zakotvený, tak pomáhá zvuku, melodii i lyrice hudby. V tom je pro mě to spojení mezi těmito dvěma věcmi. A když dýcháme všichni společně, orchestr, já jako dirigent, já jako zpěvák, pak můžeme podle mého názoru skutečně tvořit hudbu na nejvyšší úrovni. Co na zpěvu milujete nejvíc? Myslím, že je to něco velmi prvotního, přirozeného v lidském těle. Je to způsob vyjádření, který může používat každý. Všichni máme hlas. A právě proto je zpěv něčím, co nás všechny navzájem spojuje. A také miluji, že zpěv rezonuje s ostatními lidmi, s posluchači, kteří mě slyší. Považuji to za velmi duchovní a posvátnou věc.
0: Příští neděli 31. května se bude Barbara Hannigan věnovat mladým zpěvákům v rámci pěvecké masterclass. Aktuálně je Hannigan hlavní hostující dirigentkou Göteborského symfonického orchestru. Na podzim roku 2026 se stane šéf-dirigentkou a uměleckou ředitelkou Islandského symfonického orchestru.

0: Originální způsob seznámení umožní příští sobotu akce Kdej si plavu za tebou. Registrace pro svobodné katolíky od 30 do 50 let z Brna a širokého okolí již probíhá. Za organizátory hovoří Jiří Messner.
1: V tradičním termínu poslední květnové soboty vám všem single opět nabídneme originální prostor a čas pro navázání nových vztahů. Na jednom místě se vzájemně potkáte se 120 muži a ženami ve vyrovnaném počtu, kteří také aktivně hledají protějšek. Ideální situace, kdy nemusíte mít strach či ostych z prvního oslovení, z odmítnutí či nepochopení. Letos na nové adrese, v krásných reprezentačních prostorách biskupství brněnského u katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Otec biskup Pavel Konzbul to pěkně komentoval. No, doplavali jste až k nám na kopec. A tak vy všichni single, nebojte se opustit svůj bezpečný prostor, kde je šance někoho najít dost malá, a přijďte. Kdo se bojíte masových akcí a nemáte rádi nucený společný program, nebojte se. Prostory jsou dostatečně velké a žádný povinný program nebude. Vše bude opět na bázi dobrovolných za určeně zajímavých nabídek.
0: Zdůraznil koordinátor Jiří Messner volnost seznamky, aby byla komfortní každému. Letos jde o čtvrtý ročník.
1: Množství kladných ohlasů nás ujišťuje, že akce má smysl, a tak zkušenější z těch předchozích, jak se říká, jedeme dál. Snažíme se naslouchat všem podnětům, kritikám a návrhům a každý ročník přepracovat a nabídnout něco nového. Můžeme se pochlubit i úspěchy. V loňském roce proběhly dvě svatby těch, co se na našich akcích seznámili. Jedno svědectví sdílíme i na stránkách biskupství či našem Facebooku a Instagramu. Víme však o více párech, kteří se zde za ty 3 roky seznámili. Tento projekt svým rozsahem, koncepcí a vyrovnaností v počtech výrazně zvyšuje šanci na seznámení. Registrace bude ukončena 27. května nebo po naplnění kapacity, což bude zřejmě ta reálnější varianta. Plavte tedy své šanci naproti.
0: Vyzval koordinátor Kdej si plavu za tebou Jiří Messner. Počet míst je v tuto chvíli ze 4/5 vyčerpaný. Přihlášky a další informace jsou dostupné na stránkách projektu.

starší paní v červený košile za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšile, jenže přestale jezdit vlaky. Od chvíle, co zmizela ve dveřích, sedím sám ve výpravní hale, pořád ještě neschopnej uvěřit.

0: ZUŠ Open Pardubického kraje se zítra uskuteční v areálu kláštera na hoře Matky Boží u Králík. V rámci 10. ročníku celostátního festivalu se představí na 550 žáků a pedagogů všech oborů základních uměleckých škol v kraji a pozvaní hosté. Dobrovolný příspěvek z celého dne bude věnován na opravy kláštera. Více pro Glasu řekla ředitelka základní umělecké školy Králíky a radní asociace základních uměleckých škol za Pardubický kraj Zdeňka Křížková.
1: Srdečně vás zveme na regionální kulturní akci ZUŠ Open Pardubického kraje. Přijďte svojí účastí podpořit nejen vystoupení žáků základních uměleckých škol Pardubického kraje a pozvaných hostů, ale také krásné poutní místo. Celodenní kulturní program bude zahájen v 10 hodin nedělní mši svatou v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie s doprovodným hudebním programem. Zazní misa lyrika českého skladatele Pavla Staňka. Jako účinkující se představí spojené dětské pěvecké sbory ZUŠ Přelouč a ZUŠ Bohuslava Martinu Polička, smíšený pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí a skvělý Národní dechový orchestr. Hlavním sbormistrem a dirigentem hudebních částí mše bude pan Jaroslav Šlajs. Jako host vystoupí pěvkyně Irena Pól Houkalová. Na nedělní mši svatou plynule naváže odpolední kulturní program na ozvučeném pódiu v blízkosti kláštera. Představí se dechový orchestr ZUŠ Králíky, swingový orchestr Black Band ze ZUŠ Jaroslava Kociána Ústí nad Orlicí, dechový orchestr ZUŠ Zábřeh a taneční orchestr Let's Band ZUŠ Alfonze Muchy Letohrad. V okolí kláštera a v refektáři vystoupí dále také žáci hudebních, tanečních a literárně dramatických oborů. Součástí programu bude i prezentace činnosti výtvarných oborů a výtvarné dílny. Celodenní kulturní program vyvrcholí slavnostním koncertem v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie od 15 hodin, na kterém vystoupí laureáti a vítězové uměleckých soutěží a vyhlasná hudební tělesa a sbory i uskupení. Přijďte oslavit den plný uměním na Dolní Hedeč. Moc se na vás těšíme.
0: Pozvala za organizátory Zdeňka Křížková.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Rozjímáním oslaví Noc kostelů příští pátek 29. května v Železném Brodě na Jablonecku v kapli svatého Jana Nepomuckého. Viceorganizátor Martin Tomešek.
1: Chystáme meditaci nad obrazy. Vybere se několik obrazů, které se budou promítat a komponista Bohuslav Lédl na to vytvoří meditativní hudbu. Takže to bude opět pěkné, jak se to osvědčilo v minulých letech, kdy byla četba plus meditativní hudba. Takže to chceme meditaci nad obrazy tichosti a pak skleničky dobrého vína pod věznou odlohou anebo pod kletbou kostelíku, když byli v karedě, tak můžeme meditaci ukončit dalším rozjímáním.

0: Starší věřící se sejdou ve čtvrtek 18. června v Hradci Králové. Akce pořádá po 20. diecézní centrum pro seniory. Pokračuje jeho vedoucí Veronika Čepelková.
1: Program nabídne modlitbu tancem, slavnostní bohoslužbu s diecézním biskupem monsignorem Janem Vokálem, besedy se sportovním komentátorem Robertem Zárubou a herečkou Jaroslavou Krečmerovou a také koncert zpěvačky Petry Janů. Všichni jste opravdu velice zváni, my už se těšíme na vaše přihlášky, neváhejte se přihlásit včas a potom se s námi společně zúčastnit a radovat na krásném setkání.

jakiś głupi żal, że wszystko na nic. Nie.

0: Výstava s názvem Íránský poutník zpátky doma probíhá v muzeu Kroměřížska. Koná se u příležitosti 140. výročí narození orientalisty Jana Rybky. Více Proglasu sdělil historik umění a kurátor výstavy Martin Janák.
1: Výstava je věnována významnému kroměřížskému rodákovi, který se stal světově uznávaným orientalistou a zakladatelem České školy orientalistických studií. Výstava představuje Rybku v životní příběh, vědeckou práci i osobní vztah k zemím Blízkého východu. Návštěvníci se seznámí s jeho dětstvím v Kroměříži, studiem na místním gymnáziu i následným odchodem do Vídně, kde se začal systematicky věnovat orientalistice. Právě zde se formoval jeho zájem o perský, turecký a arabský jazyk, který později rozvinul během svých zahraničních pobytů. Zásadní zlom v jeho životě představovala první cesta do Istanbulu v roce 1921. Výstava přibližuje také jeho bohatou profesní dráhu spojenou s Orientálním ústavem, Univerzitou Karlovou a Československou akademií věd. Rybka stal u zrodu odborného časopisu Archiv orientální a svými publikacemi i přednáškami přispíval k šíření poznání o kulturách Turecka a Iránu. Stal se významným překladatelem z perštiny, turečtiny. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří dějiny perské a tádžické literatury, které se dočkaly i zahraničních vydání. Za svou práci Jan Rybka získal řadu ocenění doma i v zahraničí.
0: Prozradil kurátor Martin Janák. Výstava v Kroměříži potrvá do 1. listopadu.

hraní chlad a matka, teplá karimatka. No a co, svět se pootočí a co se děje? Plíživý hlad nepokoje. Století beznaděje, bohu, že za okny se mě už netýká.

spěněné krve. Divná ranní elektrika, všechno zlé už je za námi. Čtu stříra.

malý třesk hlásnou troubou. Zprávy tokijské burzy obletí brzy stemnělé obrazovky, signály mizí. Je po nás světa, rádio i síla, jen šum z kosmu. Signály šumu, záblesky nerozumu. A co mi zbývá, jen zveršovaný konec světa. Ale klikaté blesky projeli na černo mými žilami. Všechno zlé.

0: Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště s umělým trávníkem v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce za více než 5,5 milionu korun, které zahrnují především kompletní výměnu povrchu, začnou příští měsíc. Hotové by měly být do poloviny července. Více řekl starosta Stanislav Blaha.
1: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní.
0: Uhersko-hradická radnice dále nabízí k prodeji 3 domy. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze využije pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb pro obyvatele, uvedla místostarostka města Pavlína Jagošová.
2: U některých budov jsme po zvážení všech okolností dospěli k tomu, že bude lepší dát jim šanci na nové využití a také další rozvoj a prosperitu právě do rukou investorů, než aby město samo financovalo velmi nákladné rekonstrukce. Věříme, že právě tyto soukromé investice mohou některým objektům přinést nový život a že noví vlastníci dokáží potenciál těchto objektů.
0: Objekty lze podle zástupců radnice využít k bydlení, podnikání nebo službám. Město je prodá zájemcům, kteří podají nejvyšší nabídku.

Odbyla 10. hodina v sobotu 23. května, máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře si připomínáme památku svatého Jana Křtitele de Rossiho, italského kněze přítele strádajících. Zemřel v tento den roku 1764. Před 180 lety opustil tento svět kněz, spisovatel a učitel češtiny, národní buditel páter Josef Liboslav Cígler. Rovných 120 let uplynulo od úmrtí otce moderního dramatu, norského dramatika, básníka, režiséra a divadelního ředitele Henrika Ibsena. Před 75 lety byla podepsána smlouva mezi čínskou ústřední vládou a místní tibetskou vládou o opatřeních takzvanému mírovému osvobození Tibetu. Začala faktická anexe Tibetu. Téhož dne v zajateckém táboře komunistické Severní Koreje zemřel kaplan americké armády s českými kořeny, jen 35-letý Emil Capone, hrdina korejské války a kandidát blahořečení. Rovných 15 let je na věčnosti arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové, vězeň komunismu a morální autorita, šiřitel ideje univerzálního svatodušního spřátelování. 45 dnes slaví herečka Barbora Seidlová. 66. narozeniny má prezident Charity Evropa, rakouský kněz Michael Landau. 94 let se dožívají architekt profesor Miroslav Masák a historik umění profesor Petr Wittlich. A v občanském kalendáři má svátek Vladimír, je to jméno slovanské a znamená velký vládce. Vladimírům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Nyní krátce k počasí. Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28, v 1000 metrech na horách kolem 19 a na Šumavě a v Krušných horách bude příjemných 23. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme ranním hudebním proudem do 10:30, tam nabídneme voničku lidových písní a od 11. hodiny se v rámci Barvínku představíme další základní uměleckou školu, tentokrát libereckou. Pořad pro vás připravila redaktorka Adéla Šimuníková. Navážeme dopoledním hudebním proudem, krátce před polednem zazní myšlenka na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž. V poledne se můžete připojit k pracovníkům rádia Proglas k polední modlitbě a hned popoledně navážeme hudební siestou. Zaposloucháme se do skladby La Buffon Suite C-dur Georga Filipa Telemana. Následovat bude koncert B-dur pro dva klavíry a orchestr Opus 63 skladatele Jana Ladislava Dusíka. A na závěr zazní symfonie číslo 31 C-dur od Josefa Haydna. Největší knižní veletrh v Česku se vrátil do hlavního města. Od čtvrtka 14. do neděle 17. května nabídl besedy s autory, stánky nakladatelů a mnoho doprovodných programů. Letošním 31. ročníkem Světa knihy vás o 1:30 odpoledne v knihovničce na Proglasu provede redaktorka Nikola Samcová. To bylo tedy několik tipů na sobotu s Proglasem. Teď už nám budou zpívat Tomáš a Tamara Klusovi.

0: Se začátkem příštího měsíce se v olomouckém arcidiecézním muzeu uskuteční vernisáž výstavy Okna do ráje. Od 4. června až do 18. října představí dílo malíře Jana Knapa. Kurátorka Miriam Kolářová pro Glasu popsala.
1: Je to autor, který prošel moderním i postmoderním vědomím, ale neustrnul v něm. Jeho cesta se ubírala směrem ke znovu objevení obrazu a figurace a narace. Jeho malba navazuje na ranou renesanci, na staré mistry, na křesťanskou ikonografii, ale nejde o doslovné citace ani historizující rekonstrukce. Zůstává pevně ukotvené v současné zkušenosti, každodennosti, interiéru, zahrady, rodiny, hry, práce a poklidného soužití. A právě v tom je podle mě velmi důležité něco dalšího. K mapových obrazech do času každodennosti, do chronologického času, proniká čas příhodný, takzvaný kairos, tedy čas milosti, zastavení, vnitřního smyslu a zjevení. Lineární běh děje je zastaven realitou zjevení, aby tento lineární a obyčejný děj pokračoval dál, ale v proměněné verzi. Knapovi to umožňuje zobrazovat žehlící Madonu, sbírání jablek v sadu, Josefa jako tesaře, kterému zrovna spadly hřebíky, a také třeba Esliči, která se v dálce pase a jednou poveze Krista do brany Jeruzaléma. Příběhy, které říkají, že přijetí epifanie, tedy zjevení, je přirozený proces a časová linearita může pokračovat dále.
0: Informovala na Proglasu kurátorka arcidiecézního muzea Olomouc Miriam Kolářová. Vernisáž výstavy díla Jana Knapa Okna do ráje bude ve čtvrtek 4. června.

jedno kdo přítel nebo nepřítel. Bože těch nástrah, bolestí a střel. Však ještě

60 zavání lehce stářím. Možná, že slza zaschne na polštáři.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Už zas do kašny mince házím

0: Kulturní centrum Atrium Žižkov v Praze bude v úterý hostit koncert s názvem Čtyři živly. Na programu je hudba, která propojuje Bachův barokní svět s rytmem tanga Astora Piazzolly a Gorkého Hermosy. Publikum okouzlí pohádky Václava Trojana i starobylá krása hudby Alfreda Šnitkeho. Vrcholem večera bude skladba Čtyři živly, dílo současného českého skladatele Tomáše Illého, která zazní v nové komorní úpravě. Zve jeden z vystupujících lotyšský akordeonista Mihajls Olehovs.
1: Jde o večer komorní hudby, ve kterém se akordeon potkává v hudebním dialogu s dalšími nástroji. Na pódiu vystoupí čtyři vědomí umělci. Rachel Skleničková, Eva Blašková, Milan Arner a já, Mihajls Olehovs. Ještě stojí za zmínku náš klarnetista Milan Arner, který byl nominován na cenu Zlatý Almos. A taky Eva Blašková, která se hodně věnuje barokní interpretaci. Budeme se na vás moc těšit.
0: Ještě doplním, že na koncertě Čtyři živly v Atriu Žižkov se představí i houslistka Daria Kasina a naše redaktorka klavíristka Jana Rambousková.

kuchyňský stůl, za čtení do deníku. Hledáme svátosti, pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli.

a taky přehlídnu, že byl jsi u holiče a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

se na poslední chvíli. Jdeme válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

0: Brněnskou katedrálu svatých Petra a Pavla rozezní závěrečný koncert sezóny Českého filharmonického sboru Brno. Více k zítřejšímu vystoupení prozradí manažer souboru Vítězslav Šlář.
1: Cyklus abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno je již dvě desetiletí neodmyslitelnou součástí kulturní nabídky jihomoravské metropole. Jubilejní 20. ročník vyvrcholí uvedením monumentální druhé symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho s názvem Lobgesang neboli chvalospěv, která propojuje symfonickou formu s kantátovým pojetím a patří k vrcholům skladatelovy tvorby. Účinkujícími večera budou přední čeští umělci sopranistka Barbora Perná, mezzosopranistka Jana Hrochová a tenorista Aleš Bryscein. Společně s nimi vystoupí Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a Plzeňská filharmonie. Dirigentské taktovky se ujme Čuhej Iwasaki.

0: Koncert kapely Michal Žáček Band zazní na Masarykově náměstí v Uherském Brodě zítra od 16 hodin. Uskuteční se v rámci projektu Hudba na schodech. Za pořadatelé ze společenství chlapů Cyprián a Uherskobrodské farnosti informuje Aleš Zemánek.
1: Tentokrát přijal pozvání vynikající saxofonista, hráč na dechové nástroje Michal Žáček se svým bandem. Michal Žáček spolupracoval mimo jiné s Vojtou Dykem, Peterem Lipou, Richardem Millerem, ale zahrál si také s takovými hvězdami světové scény jako s Bobby McFerrinem, Chickem Coreou či Dominikem Millerem. Návštěvníci uslyší nejenom autorskou hudbu Michala Žáčka, která vychází ze dvou jeho CDček. Poslední CDčko se jmenovalo Šťastný Žáček. CDčko dal dohromady spolu s básníkem Petrem Šťastným. Takže část bude autorská, ale část bude i převzaté skladby, které muzikanti, kteří vystoupí na tomhle koncertě, mají rádi.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V sobotní premiáře 211. kola folklorní sedmičky naší jedinečné hitparády lidových písní opět uslyšíme mladou dudáckou muziku ze Strakonic. Znovu zaspívá i vítěz minulého kola, hornácký zpěvák Martin Čambal. Mezi novinkami se objeví muzika souboru Valašský vojvoda z Kozlovic a nedávná jubilantka Věra Příkazká. Kdo pošle hlas svým favoritům, soutěží o CD s novinkami lidové hudby. Poslouchejte folklorní sedmičku dnes večer od 18.30. Martina Čambala, Kláru Plašerybovou a Věru Příkazkou si poslechneme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený víkend nejen s Proglasem.

Na dnešek chystá soubor Javorník z Nového Jičína folklorní festiválek s podtitulem Javorník má 70. Bohatý odpolední program ve Smetanových sadech v Novém Jičíně naplní celá řada folklorních souborů. V programu mimo jiných vystoupí Javorník a jejich dětská rezerva Javorníček Nový Jičín, Vizoviánek z Vizovic, Vonička Havířov, Paskovian z Paskova, Radhošť z Trojanovic a Slezan z Českého Těšína. Hrát budou cymbálová muzika Živica a cymbálová muzika Vedrovci. Po celou dobu konání akce budou na náměstí prodejní stánky, rukodělné dílny a taneční workshopy.

Folklorní festival chystá na zítřek, tedy na 24. května obec Újezd u Brna. Program nedělního odpoledne začíná v parku u penzionu v Újezdě od 15 hodin. Vystoupí folklorní soubory Ondrášek, Kyjoviánek, Vyslůželci, Půčik a Šternoviánek. Doprovází cymbálová muzika Jamírek. Akci moderuje Jiří Kokmotos.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

za sobotní 11. hodinou na Proglasu začíná Barvínek. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová a hned po Barvínku štafetu přebírá kolega Milan Šoba. Přeji vám příjemný poslech.

0: Základní umělecká škola Liberec s kapacitou přes 2800 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje žáky na profesionální studium i pro amatérskou uměleckou činnost. Její motto, historii, současnost i úspěchy přiblížíme v dnešním Barvínku. Mou milou povinností je v našem pražském studiu Proglasu přivítat ředitele základní umělecké školy Liberec Tomáše Kolafu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane řediteli, v čem je ZUŠ Liberec podle vás specifická, výjimečná nebo jedinečná?
1: Já myslím, že každá ZUŠka je výjimečná, specifická a výjimečná. Ta liberecká má jedno specifikum, že je jediná v tak velkém krajském městě, je největší v České republice co do kapacity a má stoletou tradici. A myslím si, že ta výjimečnost spočívá v tom, že celá řada žáků a studentů, kteří k nám chodí, tak jejich rodiče a prarodiče chodili též do této školy. Tehdy se jmenovala Hudební a od roku 61 Lidová škola umění.
0: Mm-hmm. K historii si ještě něco řekneme, ale teď by mě zajímalo, kolik žáků k vám aktuálně dochází, protože ty kapacity jsou opravdu obrovské.
1: Máte pravdu, že kapacita je skutečně obrovská a v tuto chvíli máme necelých 2000 žáků. Tu rezervu máme z jednoho prostého důvodu, že potřebujeme prostory, protože ten zájem je tak enormní, že každý rok několik stovek studentů potenciálních a žáků musíme odmítat. A do budoucna máme plány, jak právě rozšířit prostory, jak zpřístupnit obyvatelům Liberce to, aby mohli v té základní umělecké škole vzdělávat své děti.
0: Zmínila jsem vaše motto, to zní tradice, kvalita, porozumění. Jak se projevuje v praxi, ve výuce?
1: Tak tradice, to samo o sobě je velmi široký pojem, ať už od historie přes hudební skladatele, přes pedagogické vzdělávání právě v umělecké oblasti, tradice školy jako takové, tradice i generací, které vlastně přišly do Liberce po druhé světové válce, protože museli budovat úplně v podstatě novou společnost. A kvalita, tak kvalita je myslím na prvním místě. Já si myslím, že kvalita se projevuje právě v tom, že nejsme institucí, která připravuje někoho na to, aby naskočil na první vějíčku, na ty prvoplánové záležitosti, které jsou líbivé, ale kvalita, aby náš absolvent, přestože se nebude dál rozvíjet profesionální cestou, tak aby dokázal porovnat, co má skutečnou kvalitu a hodnotu. Takže to je kvalita. A porozumění, tak to je snad nejširším slova smyslu. Ať už porozumět sám sobě, porozumět mezi lidmi, porozumět tomu, co dělám, pro koho to dělám a v jaké době to probíhá.
0: Mm-hmm. Zmínili jsme více než stoletou historii školy, tedy datuje se její vznik k roku 1925. Jak se za tato léta měnila a vyvíjela?
1: Tak to bychom potřebovali skutečně nejmín celý den, abych vám všechno mohl vysvětlit a popsat, ale vezmu-li to stručně, tak v roce 25 v září vznikla v Liberci se 120 žáky, takže vidíte, že ten progres je obrovský. A tehdy jen tak pro zajímavost, v tom roce 2025 se otvíraly především hudební obory, protože neexistovalo to vzdělávání čtyřoborové, jako je dnes. A taková perlička je v tom, že tehdy se přihlásil i jeden žák na sborový zpěv. Takže v té kronice jsme našli, že tam je jeden žák sborového zpěvu. Netuším, jakým způsobem ten sborový zpěv reálně prováděli.
0: Ještě můžeme k té historii dál, jakým způsobem se tady vyvíjela.
1: Během první republiky vlastně ten český živel, který v Liberci byl, tak díky přílivu úředníků, tak zhruba těch 5% na těch 15-20 bylo českého obyvatelstva procent a tehdy obyvatelé měli k dispozici ty základní obory, to znamená klavír, housle, dechy a během druhé světové války byla škola na 6 let uzavřena. Pak vznikla hudební škola, která do roku 1948 fungovala. Postupně se rozvíjela. Vlastně po roce 1948 musela přijímat i nové pedagogy, protože ten zájem byl tehdy obrovský po zhruba 50. a 60. letech vůbec. No a v roce 1961 se hudební škola stala Lidovou školou umění, což znamenalo, že k tomu hudebnímu oboru přibyly další tři nehudební, se říká zjednodušené taneční, výtvarný a literárně dramatický. A škola sídlila v centru, kde dnes jsou neziskové organizace. Postupně po revoluci přešla do dnešní banky v centru města. Kdo znáte Liberec, tak určitě víte, o čem hovořím. A v roce 1995 byla postavena, tehdy na to byla taková doba, dneska už si myslím, že by se to asi nepodařilo, postavena na pozemcích, kde byly zbourány městské domy, tak přesně na tom půdorysu byla postavena budova současné základní umělecké školy. A od samého počátku to bylo s důrazem na umělecké vzdělávání. To znamená, byla postavena budova pro základní uměleckou školu a navíc v tom roce 1995 tato budova se stala stavbou České republiky. Takže i to ocenění, tak jako máme v Liberci Ještěd, což je stavba století, tak v roce 1995 byla Zuška stavbou roku. No a od té doby se rozvíjíme dál. No a když tu historii mám ukončit, tak k dnešnímu dni prostě už nemáme místo, kam bychom uložili ani špendlík. Takže čekáme, že přece jenom se něco urodí a budeme moci být v nějakých dalších prostorách.
0: Jakou roli hrála Zuš Liberec v kulturním životě tady toho města i třeba v minulosti?
1: Asi jako v každém městě, bez ohledu na to, jak je veliké, jaký má počet obyvatel, musím říci, že vychováváme umělce, kteří jdou profesionálním směrem, a pak umělce amatéry, kteří, dejme tomu, když hrají na nějaký nástroj, tak pak hrají

0: prostě umění z vás dělá lepšího člověka, ať se to komu líbí nebo ne. A ten, kdo tou zuškou projde, tak ví, co je to kvalita, co je to tvůrčí svoboda, co jsou to skutečné hodnoty. A to slovo hodnota zdůrazní, protože dnes je to velmi zprofanované slovo.
1: Pojďme teď zpátky do současnosti a pojďme si říct, jaké obory u vás mohou žáci studovat. Řekli jsme si ty čtyři hlavní, tak já bych vás poprosila ke každému pár slov.
0: Řeknu to obecně. My vlastně vizí naší školy je rozvíjet v maximální možné míře jedince. A aby on dokázal, když se naučí nějaké pemzum dovedností a vědomostí nabyde, tak by je dokázal uplatnit v kolektivní a skupinové práci. Protože to přináší obrovskou motivaci. Najednou poznává nové kamarády, nové přátelé, ale zjišťuje, jak je důležité, a to bez ohledu na to, jestli v hudebním nebo v jiném oboru, aby dokázal fungovat takzvaně periferně, aby vnímal ty druhé, aby se jim dokázal přizpůsobit, nebo je dokázal ovlivnit. Takže když to vezmu, dejme tomu, na hudebním oboru, tak ve chvíli, kdy my máme ve druhém, třetím ročníku nějakého žáka, tak smyčcový orchestr hned to je první, aby uplatnil to, co umí. Dechový orchestr a vlastně my potom v tom hudebním oboru navazujeme právě tím, že valná většina dětí se uplatní právě v orchestrech. A to má neskutečné dopady, nejen ty umělecké, vzdělávací, ale především sociální. Protože když třeba mám děti, které nejsou příliš úspěšné v tom literním vzdělávání, tak najednou tady mají pocit úspěchu, najednou jim to jde, jsou středem pozornosti v tom dobrém slova smyslu, mají co dát ostatním a nemají pocit, že jsou jakoby vyčleněni nebo že jsou stranou. Tak to si myslím, že vůbec základní umělecké školy v tomhle pro společnost dělají ohromnou obrovskou službu.
1: Já vám zatím mockrát děkuji a pojďme nyní uvést první hudební ukázku, kterou jste na rozhovor přinesl.
0: Já bych si dovolil představit Severáček, to je liberecký dětský sbor ZUŠ, který nedávno slavil 65. A jeho zakladatele byli manželé Jiřina a Milan Uherkovi. A Milan Uherek je znám i tím, že upravoval celou řadu lidových písní, protože on je ze Bzence, takže k lidové tvorbě má velice blízko. A dovolil bych si představit lidovou píseň a její úpravu Chodila Mariška.

0: V Barvínku si dnes povídáme s Tomášem Kolafou, ředitelem Základní umělecké školy Liberec. V předchozím vstupu už jsme trošku mluvili o vyučovaných oborech, ale přece jenom já bych vás teďka poprosila o konkrétní představení. Můžeme začít třeba tím hudebním.
1: Hudební obor se zaměřuje na rozvoj individuálních dovedností. Obecně máme úplně všechny nástroje, i lidové, dudy, čembalo, varhany, harfu. Z těch, jinak jsou to všechno nástroje v orchestrech a k tomu směřuje i práce vlastně všech učitelů, že aby všechno svoje dovednosti a to, co na ty nástroje umí, mohli uplatnit v orchestrech.
0: Co literárně dramatický obor?
1: Literárně dramatický obor má ohromnou škálu od kreativního psaní přes individuální nebo kolektivní přednes, divadlo, ale nám děti i moderují interní večery, takže se učí dalším dovednostem, jak mluvit na mikrofon, všechny tyto dovednosti se naučí, ale hlavně se dokáží vyjadřovat, což si myslím je velmi důležité v tuhletu dobu.
0: Určitě. Potom tady máme taneční obor.
1: Náš taneční obor navazuje na klasický tanec. Možná někdo si představí balet na špičkách. Ano, jsou to klasické techniky a na špičky chodí skutečně jenom výjimečně děti, protože jde o bezpečí a zdraví dětí. A jinak v rámci toho studia, které je 7 až 11 leté, tak naše děti vlastně projdou moderním tancem, lidovým tancem i současným tancem, ale základem je ta klasika, jak se říká.
0: A poslední je výtvarný obor a vy už jste mi zmínil, že má u vás poměrně zajímavé zaměření i vzhledem k regionu.
1: Co se týká výtvarného oboru, tak ve výtvarném oboru máme klasické techniky, plošnou prostorovou tvorbu, to znamená kresbu, malbu, grafiku, ale zaměřujeme se jako sklářská oblast právě na sklo. A to jsou ty tradice, které právě spojují severní Čechy s kulturou sklářství, ať je to broušené sklo, lehané sklo, malba na sklo, rytí, tak se budeme snažit do budoucna, abychom všechny tyto techniky mohli v tom oboru uplatnit.
0: Kdyby se někomu z našich mladých posluchačů zalíbil některý z oborů, který jste právě zmínil, jak se vlastně k vám může přihlásit a jak vypadají takové přijímací zkoušky na vaše obory?
1: To zní velice formálně, řeknu přijímací zkoušky, aby si nikdo nemyslel, že se jedná jako přijímačky třeba na střední školu. My první červnový týden každý rok otevíráme školu, předtím máme dny otevřených dveří, kde mohou zájemci nahlédnout, jak to u nás chodí, takže avizujeme všechno předem a my zjišťujeme předpoklady. To znamená pro každý ten obor, jestli ten zájemce má předpoklady. A výhoda základního uměleckého vzdělávání je v tom, že máme takzvané přípravné studium, kde během toho prvního, respektive dvou roků, u těch nejmenších se vlastně může ukázat, jestli ty dispozice jsou. A tím, že jsme velká škola, tak máme možnost nabídnout pak třeba i určitou alternativu, když třeba se netrifí do hudebního nástroje.
0: Ještě bych se zeptala, v Barvínku vysíláme pořady o základních uměleckých školách poměrně pravidelně a já si při natáčení dělám takový malý průzkum. O jaký obor je u vás největší zájem? Tak zní anketní otázka.
1: Obor? No o hudební tradičně, o výtvarný, vlastně o všechny. My každý rok v podstatě musíme odmítat celou řadu uchazečů a já asi nedokážu preferovat nějaký z těch oborů. U nás je zájem o všechny 4. Každý rok z každého oboru i ti, co splní přijímací řízení, tak my je nemůžeme z kapacitních důvodů vzít. Vlastně vybíráme jenom ti, co mají skutečně největší počet bodů. Ale to neznamená, že třeba když by někdo za 2-3 roky si řekl, já to zkusím znova, může přijít. Prostě to zkusí, když to jsou malé děti, oni mohou sociálně dozrát a vlastně se dokáží déle soustředit. Nebo někdo třeba začne chodit na střední školu a řekne si, no já bych chtěl se na tu kytaru naučit. Takže i tu možnost mají vlastně přicházet v průběhu své školní docházky.
0: Já si třeba pamatuju, že za mých mladých let byly hodně populární housle, že na housle často děti chodili a hrály. Je to pořád populární nástroj?
1: U nás ano, protože my skutečně máme orchestry, ale co se týká hudebního oboru, tak stále je populární klavír.
0: Ano.
1: To si myslím, že je prostě, nevím, jak je to možné, ale prostě klavír, asi to patří k nějaké, myslím, i jako všeobecnému vzdělání nebo povědomí v těch rodinách a je celá řada rodin, který ten klavír mají doma.
0: Zmínil jste i harfu. Je populární?
1: Je populární a máme vlastně asi 12 žáků průměru, 10 až 12. A právě, že mají uplatnění v komorní hře, v orchestrech, jako solisté hrají. A přece jenom harfa je královský nástroj, jeden z těch nejstarších. A pořád, když někdo vidí harfu, tak je to pro něj určitá míra vznešenosti nebo něčeho, co je, co není všední, asi tak bych řekl. Takže zájem o harfu máme veliký.
0: V hudební ukázce jsme slyšeli severáček. Takže už první taková vlaštovka toho, na co se budu ptát. Jaká tělesa a soubory vzuš Liberec fungují? Pojďme alespoň některé, třeba ty největší, já věřím, že jich je asi hodně.
1: Tak ten, co se týká sborového zpěvu, je to severáček, který má mezinárodní skutečně i věhlas. Co se týká orchestru, tak máme přípravné dva smyčcové orchestry, komorní orchestr, symfonický orchestr, pak máme soubor zobcových fléten, zobáček, dechovou přípravku, dechový orchestr, jazzovou přípravku, jazzový big band a tak dál, tak bych mohl pokračovat. Čili to uplatnění těch žáků je ohromné. A co se týká komorní hry, tak vždycky v těch tříletých cyklech tak ti šikovnější děti mohou hrát právě i komořinu. Letos shodou okolností byla i soutěž. Takže jsme měli celou řadu komorních těles, ať v dechových, anebo smyčcových kategoriích.
0: U souborů mě ještě napadá otázka, zda se angažují i na veřejnosti, když si vezmeme třeba nějaké akce města. Vystupují tam třeba vaši žáci?
1: My pořádáme především aktivity ve škole, pořádáme aktivity do zahraničí, máme celou řadu partnerských škol, vlastně od Melbourne až po Kanadu. Máme kontakty plus celou Evropu. Rádi vystupujeme na akcích našeho zřizovatele, což je statutární město Liberec. Vystupujeme v rámci všelijakých festivalů, na soutěžích. My prostě chceme, aby to bylo především přínosné pro děti. Samotné vystoupení má být součástí cesty, nikoli v cílem.
0: Na webu Základní umělecké školy Liberec mě zaujal projekt Akademie 55+. Znamená to, že vaše škola není jen pro děti a mladé?
1: Tak když vemu jednu věkovou skupinu, to jsou ti, kteří k nám chodí od těch 5 do 20 let zhruba, tak to je samozřejmě to největší procento. Pak máme v rámci ještě těch nejmladších, ale Akademie 55+, to je takový úžasný svět, protože my jsme otevřeli výtvarný obor a v tuto chvíli je tam zhruba asi 10 až 12 akademiček, my říkáme. A má to nesmírně obohacující hodnotu směrem, když bych vám to přirovnal, tak vezmu-li třeba pedagoga, tak něco přednáší dětem nebo jim něco předvádí, ale tady existuje ohromná zpětná vazba, ještě větší než s těmi dětmi. Pro učitele, kteří tam jsou, tak to je zkušenost, protože oni probírají všechno možné na základě životních zkušeností a navíc tam ještě je i to, že často mají smysl pro humor a ten humor je často zemitý, takže si myslím, že na první pohled křehké dámy jsou jako velice statečné dámy, bych řekl, a jejich práce je ohromná a myslím si, že to vícegenerační vzdělávání si myslím v dnešní společnosti je velmi důležité, protože naši výtvarníci mají vernisáže několikrát za rok. Akademičky mají svou vlastní, ale zároveň mohou vystavovat své práce a svá díla i na těch vernisážích žáků. Takže oni se tam vlastně scházejí. A nebo děti, protože všude máme vyvěšené ty artefakty, tak se ptají, a tohle maloval kdo? No tohle malovala 75-letá paní. No ta je dobrá. Takže si myslím, že i tohle to samo o sobě, tyhle ty situace jako přinášejí právě speciálně žákům na jednu novou zkušenost, protože každá rodina to má jinak a jiné možnosti a některé děti nemají prarodiče z mnoha důvodů, takže my jim vlastně tohle poskytujeme. A musím říct, že naše akademičky se v té škole cítí jako velmi mladá děvčata, jak je nazval náš pan učitel.
0: Pane řediteli, pojďme se teď trochu pochlubit, respektive vy se pojďte pochlubit se svými absolventy, kteří se třeba prosadili na profesionální umělecké scéně. Případně si pojďme ještě něco víc říct k soutěžím a přehlídkám.
1: Tak já si myslím, že představit naše absolventy, to je skutečná špička ledovce, jsou pro nás velmi důležití, možná i nepostradatelní v motivaci, ale myslím si, že to gro těch našich úspěšných absolventů je těch 99% všech, kteří tou školou projdou. Ale abych se vrátil zpátky k otázce, tak určitě všichni znáte moderátorku Marcelu Augustovou z České televize nebo herce a komika Oldřicha Kajzera. Máme vlastně možnost si poslechnout solisty v Národním divadle Aleše Brisceina a další. Nechci na někoho zapomenout, už jenom tím, že vyjmenovávám, tak jsem určitě na někoho zapomněl, dejme tomu člena Gwarneri Tria, Marka Jerieho, violončelistu, který působil celý život v cizině a rád se k nám vrací a hlásí se k naší škole. Myslím si, že ti naši absolventi, kteří jsou úspěšní v profesionální sféře, a teď nemluvím jen o té hudební, ale třeba divadelní režisér pan Raymond, tak to jsou skutečné osobnosti, které vtiskly právě do kulturního života i v rámci republiky jako velmi silný otisk, nebo stopu, bych lépe řekl.
0: V Barvínku si povídáme o Základní umělecké škole Liberec s jejím ředitelem Tomášem Kolafou. Zatím vám moc děkuji a teď opět poprosím o představení další hudební ukázky.
1: Tak já bych posluchačům nabídl, protože vyučujeme i klasické varhany, tak od Petra Ebena Jáť jsem v tom rozveselen, a skladbu nám přednese Eva Myslivcová, tehdy 18 letá. Bylo to v roce 2008.

0: V Barvínku si dnes povídáme o základní umělecké škole Liberec. Pane řediteli, snad se neurazíte, když v následujícím bloku budu více osobní. V úvodu almanachu, který vznikl loni ke stému výročí založení ZUŠ Liberec, píšete: když se dnes ohlédnu zpět ke svým prvním krůčkům v Lidové škole umění, uvědomuji si, jak silně může jeden okamžik ovlivnit celý život. O kterém okamžiku tam mluvíte?
1: Hovořím o tom, že tehdy mě zaujalo, že přišel pan učitel, který hrál na housle, a já jsem viděl, že housle máme na půdě, na které dřív otec hrával, a tak jsem si říkal, to by mě bavilo, a to rozhodnutí ve mně naprosto spontánně v tom dětském věku najednou ne vybouchlo, ale prostě nastalo. Mm-hmm. A mně se i líbilo to prostředí hudební, mně se líbilo, že se zpívalo, mně se líbilo, že se tam i lidi hezky k sobě chovají, takže to bylo jako podobné jako u nás doma, že to prostě byla taková příjemná atmosféra a vlastně ta účast v základní umělecké škole, tehdy Lidové škole umění, mě nesmírně naplňovala. Takže to asi, protože kdyby mě to nebavilo, tak určitě po roce bych toho nechal, ale mně se líbili ti pedagogové, že měli smysl pro humor, že i něco jako uměli na první pohled, že se mnou pan učitel pořád hrál, vždycky mi zrovnal prsty, mě padala ruka a tak dále. To bych mohl vyprávět dlouho, ale ten první impuls byl, já přesně vidím to místo, to byla taková jednotřídka na kraji Liberce, kde jsme měli taková vysoká kamna, vždycky, když paní učitelka zatápěla, tak musela větrat, protože to kouřilo. A tehdy tam přišel pan učitel s houslemi, s klavíristou a zpěvačkou. No a vlastně, komu by se to líbilo, tak mohl vlastně zvednout ruku a dostali jsme takový lísteček. No, takže kež těch lístečků přistane i jako ostatním dětem mnohem víc. Takže to byl můj úplný začátek. A to, že jsem dospěl k ředitelování, ono to, ta cesta je vždycky dlouhá. Já jsem si to nikdy neplánoval, upřímně řečeno.
0: Mm-hmm. Takže takovým přirozeným vývojem toho života.
1: Mm-hmm. No, protože já jsem začínal na základní škole, takže mám zkušenost i ze základního vzdělávání, což ve svém konečném důsledku vidím jako ohromný benefit, protože vlastně můžu srovnávat různé dva druhy školy, které vedle sebe existují a které jsou naprosto odlišné, jak v atmosféře uvnitř, tak i v tom vzdělávacím programu. Mohu to porovnávat i jako žák, protože bylo pro mě i takový svým způsobem osvobozující, že jsem nepřicházel s nějakou ohromnou trémou do té školy, protože ještě tehdy minimálně čtvrtina pedagogů věděla nebo si vzpomněla, že jsem tehdy byl žákem školy, takže já jsem se vlastně vrátil do své alma mater v roce 2000 a musím říci, že mě ta práce nesmírně naplňuje. Jako když se třeba byste se zeptala nebo nezeptala, co vlastně je důležité, tak asi nejdůležitější je, to mi řekl jeden kolega, který šel do důchodu, když jsem byl jako v rámci studia managementu, tak řekl, víte, na škole je nejdůležitější v té ředitelské práci udržet sociální smír. Tehdy jsem to vůbec nechápal. Samozřejmě ten život vás naučí, protože jako velec zhruba stovce zaměstnanců, že ta škola je veliká, je úplně něco jiného než třeba 20. A vlastně si musíte vytvořit vztah určité důvěry a toho, aby lidé se cítili dobře, aby vlastně, když chci dělat nějaké změny, tak abych je dělal skutečně promyšleně a ne s tím, že to bude příští týden, ono to někdy trvá hodně, hodně dlouho, třeba 2-3 roky, než něčeho docílíte a než všichni všechno pochopí a přijmou. A je to práce, která je na jednu stranu nesmírně vysilující, ale na druhou stranu zase vás dobíjí, protože máte možnost nějakým způsobem něco ovlivňovat, poznávat kolegy, to, jak se dívají na svět, že nevidíte jenom sám sebe, to si myslím je strašně důležité. A co bych ještě asi možná zdůraznil, je fakt, že když máte být ředitelem, tak to nemůžete brát jako práci, je to prostě služba. A pokud přijmete to základní trivium, jako když to bylo dřív, že byl farář, učitel a starosta, tak ti mají prostě sloužit. Tak si myslím, že pokud to přijmete a máte doma skutečně jistotu zázemí, že doma nemáte nějaký zásadní problémy, tak můžete v té ředitelské práci jako být pevně nohama na zemi A pak se to i projeví třeba v tom, že i ti lidé vás vlastně vnímají jako určitou jistotu, kotvu, že tam nejsou nějaký velký prostě kotrmelce v té škole a tak dále. Je to velká diplomacie. Mm-hmm. To vám teda musím říct jako ve vztahu k pedagogům, protože učitel na základní umělecké škole má úplně jinou mentalitu než na prostě zuška a základní škole něco jiného, protože na zušce jsou všechno v podstatě svým způsobem umělci v tom slova smyslu, že vnímají svět více emocí než ráciem. Takže často ty situace, které nastávají a které, do které vás přivede v podstatě stát nebo nějaký zákonný záležitosti, který prostě musíte prosadit, když vám se nelíbí, protože to tak prostě je, tak se stává, že prostě umělec to bere v osobní rovině. Jo, takže s tímhle se musíte naučit pracovat a vlastně být trpělivý v těchto těch věcech. Ono někdy člověk taky vybouchnu, to určitě, jo, ale ta trpělivost si myslím jako hlavní atribut a služba, to jsou asi možná dva pojmy, které bych zdůraznil, tak jsou asi nejdůležitější.
0: Já u té pozice ředitele základní umělecké školy vnímám poměrně silnou manažerskou roli, což jste samozřejmě i zmínil. Je to skoro 100 lidí, který vy musíte vést a manažovat. Ale samozřejmě je tam i ta láska k umění a to spolu nějakým způsobem musí souznít. Jak jste řekl o své lásce k umění, jste taky promluvil. Tak by mě zajímalo, jak to zvládáte celý vlastně uchopit a balancovat mezi tím.
1: No to bychom tu byli dlouho. Já vám to řeknu, že je jednoduše v tom, že prostě za těch 25 let jsem nikdy netrpěl pocitem vyhoření. Protože neustále vám ta škola, pokud ji vnímáte pozitivně a chcete pro ní něco udělat a fakt to vnímáte jako službu, tak samozřejmě něco vás vyčerpá, naštve a tak dále, to je normální. Ale nikdy jsem za ty roky netrpěl pocitem, že prostě ne, to už dělat nebudu, na to už nemám. To je opravdu něco, co se těžko popisuje. Možná to je i otázka povahy člověka nějakým způsobem. A taky musíte mít rád lidi, mít rád i ty, kteří vás nemají rádi.
0: Je něco, co vás každý den motivuje pokračovat a rozvíjet školu?
1: Jo, každý den. Každý den jsem vděčný za to, že můžu vstát a do té školy dojít. Já chodím teda do školy pěšky, je to asi 5 kilometrů. Protože víte co, celý den sedíte za počítačem nebo jste ve škole, nemáte pohyb, takže já i během té hodinky raní vlastně se tak jako vyklidním, když mám nějakou bezesnou noc, vlastně se mi to tak jako hezky srovná v hlavě a často jako najednou, když přijdu do školy po té hodině, tak mám jako úplně jiný pohled na věc a nehrodím to tak, anebo naopak to začnu hrotit, že si uvědomím, jak je to důležité, že musím zatím tvrdit a tak dále. Takže víte co, vy se ptáte na něco, co je těžko sdělitelné. Jo? To je jako kdybyste chtěla vyučovat někoho, co je kreativita. Jo? To prostě to jsou zkušenosti, které jsou. A vlastně to pochopí někdo, když v té funkci je, ono vás to najednou hodí do úplně jiné životní role, protože jste, moje babička říkala, no když seš do té nejvyšší hory, vždycky jde první blesk. Jo, to znamená, že i tohle člověk musí ustát a musíte počítat s tím, že když něco je nepříjemného nebo příjemného naopak, tak vy jste první, kdo se to dozví a musíte s tím pracovat. Takže já to beru veskrze pozitivně, i když někdy je to těžký, ale nestěžuju si a vlastně jsem za to moc samozřejmě vděčný. A i díky tomu, že mám prostě jistotu v rodině, máme velikou rodinu, takže mám vždycky za kým jít.
0: Pane řediteli, já vám zatím moc děkuji za upřímnost a poprosím vás o další hudební ukázku.
1: Abychom zdůraznili nějakou pestrost, která je opravdu veliká, tak si dovolím nabídnout cikánské melodie Sarasate, kterou Vojta Jakl ve svých 13 letech nahrál na housle, tehdy, když jsme natáčeli školní CDčko.

0: Stále posloucháte Barvínek a naše povídání o základní umělecké škole Liberec. Posledních pár otázek bych ráda věnovala budoucnosti a taky pozvání. Připravujete teď něco nového, nějaké nové projekty?
1: Tak nejbližší pozvánka, mám-li se dívat do budoucnosti, je první červnový týden, kdy máme zápis, kdy máme zkoušky, ale 2. června v úterý v Paláci Liby máme velký koncert, kam přijedou i spřátelené školy z Polska, z Kyjova. Takže bude to moc pěkná akce, budou vystupovat naše orchestry, takže to je úterý 2. června, připomínám. A jinak té budoucnosti máme jistou perspektivu, že ve spolupráci s zřizovatelem, nebo spíše zřizovatel, připravuje možnost rozšíření prostor základní umělecké školy v Libereckém zámku, to je vedle paláce Libik. A tam bychom mohli otevřít skutečně velkorysé prostory pro výtvarný obor a pro naše dramaťáky, divadelníky, kde by měli skutečně vynikající zázemí. Mělo by tam být nahrávací studio, prostory. Starali bychom se i o místní kapli, která by byla nejen místem koncertním, ale třeba obřadním, to znamená pro svatby a tak dále. Takže ve spolupráci s městem, kde by tohle skutečně dopadlo, tak to je pro nás ohromná, ohromná perspektiva. Každá změna přináší mnoho pozitivního. Tady vidím snad jediné negativum v tom, že prostě budeme najednou trochu rozdělení, ale přeci jenom to není tak daleko, je to docházkou asi 8 minut, takže si myslím, že by to nemělo být tak hrozné, ale je to šance právě pro výtvarný a pro literární dramatický obor, který má ohromnou podporu a musím říct, že to je obor, kde skutečně odmítáme velkou řadu skutečně šikovných dětí, protože ty prostory nemáme.
0: Jak vlastně vidíte budoucnost uměleckého vzdělávání a základních uměleckých škol obecně?
1: Tak my můžeme navázat na tu ohromnou tradici uměleckého vzdělávání. Já tím, že jsem byl 7 let členem prezidia Evropské asociace hudebních škol, tak jsem projel skutečně celou Evropu od severu na jih a od západu na východ. A musím říci, že není fráze, když řekneme, že jsme skutečně jako příkladným systémem uměleckého vzdělávání. A teď to myslím od těch základních uměleckých škol až po akademie přes konzervatoře. Protože my tady za velmi levné peníze dáváme do společnosti jako ohromné, ohromné hodnoty právě ve smyslu rozvoje osobnosti, rozvoje i třeba handicapovaných dětí, teď nemyslím fyzicky, ale třeba i nějakým způsobem sociálně handicapovaných, kdy ty děti se k nám mohou v podstatě díky svému talentu dostat a není to finančně náročné ani pro rodiče, ani pro stát. Já si myslím, že každý, kdo by nějakým způsobem chtěl stáhnout ruku na základní umělecké vzdělávání, že v podstatě ochudí do budoucna společnost. Ono to nebude znát hned, ale najednou během 5-10 let se to projeví až v té další generaci, jaká je to ohromná ztráta. A myslím si, že tím, že ve vzdělávání poskytujeme komplexnost, my nejsme kroužky, tak já bych rád zdůraznil, že vlastně náš absolvent se naučí kontinuálně, systematicky umělecké řemeslo, bez ohledu na ten obor. A to je to, co je důležité, že se tomu nevěnujete nárazově. Tak rok budu chodit nějak třeba, já nevím, do kroužku v družině, takhle to není. My máme vzdělané pedagogy, kteří mají možnost se celoživotně vzdělávat, mají možnost hledat nové možnosti jako ve vzdělávání, metody, techniky. A teď to myslím napříč jak hudebním, literárně, dramatickým, výtvarným, i tím tanečním oborem. A to si myslím, že kontinuita vzdělávání, ta dlouhodobá, to dlouhodobé působení na děti je úplně ten největší základ. Takže si myslím, že to samo o sobě je takový benefit. A když si dám na misku vah to, jaké dovednosti, znalosti si náš absolvent nese do života s porovnáním teda ekonomů, tak si myslím, že do budoucna je to jedna z nejlepších investic pro celou společnost.
0: Na úplný závěr vás poprosím o radu. Co byste řekl dětem nebo teenagerům, kteří váhají, jestli se umění věnovat a třeba vaši Zušku navštěvovat? Vyloženě těm dětem, mladým, co byste řekl?
1: Mladým, přijďte a uvidíte a zůstanete.
0: Uzavírá dnešní Barvínek ředitel základní umělecké školy Liberec Tomáš Kolafa. Já vám moc děkuji, že jste vážil cestu k nám do Prahy a odpovídal velmi zajímavě na mé dotazy. Přeji vám i vašim žákům i zaměstnancům základní umělecké školy Liberec jenom to dobré.
1: Děkuji za vaše přání a pozvání a přeji také všem všechno dobré.
0: A na závěr vás poprosím o poslední hudební ukázku. Co teď zazní?
1: Tak pojďme k nějakému lehčímu žánru. To, že je lehčí, neznamená, že je lehčí na to ho i zahrát. Já bych rád představil Big Band, který má ohromnou tradici v naší škole vedle symfonických a dalších dechových orchestrů. Takže náš Big Band se vám představí skladbou One Mind Gillette.
0: Od mikrofonu se z pražského studia Proglasu loučí Adéla Šimoníková. Naslyšenou.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17.10 a v sobotu v 11 dopoledne. Román Eduarda Basse Cirkus Humberto proslavil stejnojmenný seriál Československé televize. Ovšem možná ne každý ví, že po Česku kočují cirkusáci s tímto jménem. A právě jejich život i vystoupení přiblíží Barvínek hned příští týden v úterý 26. května v 17.10. Redaktor Josef Javůrek vyspovídal ředitele Hynka Navrátila a s návštěvníky si pohovořil redaktor Ladislav Pohl.

Tak to byl slovenský písničkář, který si říká možná trošku zvláštně Zabiť Františka, vlastním jménem Samuel Kovalčík. No a ta píseň také měla trošku zvláštní název, protože se píše dohromady jako jedno slovo a jmenuje si Slová, slová, slová. Musel jsem si to trošičku rozdělit, abych to rozpoznal, co je co. Poznali jste, u mikrofonu už sedí majitel nového hlasu, respektive jiného hlasu, než měla moje milá ranní kolegyně Natka. Jmenuji se Milan Šoba a dnešním vysíláním vás budu provázet až téměř do 16. hodiny. Strašně moc se na to těším a doufám, že tu svou radost předám i vám. Samozřejmě se sluší vám říct také, co jsme pro vás připravili, tak bude to standardní nabídka, ale budu konkrétní. Krátce před 12. hodinou tu budete mít opět myšlenku na den. Pokud nás už posloucháte od rána, tak už jste možná slyšeli v 6 ráno, ale bude to i v 6 večer myšlenka na den Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Dnes má podtitul Je krásné o všem mluvit. V poledne vás pozveme k modlitbě Vesel se nebes královno. V hudební siestě krátce po 12. hodině se můžete zaposlouchat do skladby La Bouffonne Suite C-dur Georga Filipa Telemana. Následovat bude koncert B-dur pro klavíry a orchestr opus 63 skladatele Jana Ladislava Dusíka a na závěr zazní symfonie číslo 31 C-dur od Josefa Haydna. Po hudební siestě to bude jako obvykle knihovnička. Největší knižní veletrh v Česku se vrátil do hlavního města. Od čtvrtka 14. do neděle 17. května nabídl besedy s autory, stánky nakladatelů a mnoho doprovodných programů. Letošním 31. ročníkem Světa knihy vás od 13:30, tedy odpoledne v knihovničce na Proglasu, provede Nikola Samcová. Ve 13.45 tu budou Filmána Talks, dnes 24. část s podtitulem Výběr z internetu. Můžete se těšit na autora Daniela Kompase a hosta Jana Perouta. No a ve 14 hodin pak začneme odpolední proud, ve kterém se budeme věnovat i dalším informacím a samozřejmě ze začátku i dnešku v kalendáři. V 15 hodin to budou zprávy, které přebíráme od Českého rozhlasu Plus. 5 minut po 15. hodině se v pořadu Jak se vám líbí budeme věnovat americké skupině The Klezmatics, která slaví 40 let od svého vzniku. Představíme si její nové album We Were Made for These Times a také reedici starší nahrávky Rhythm and Juice. Spoluzakladatel skupiny trumpetista Frank London bude hovořit o kontinuitě klezmerové tradice, o hudbě jako formě protestu i o tom, jak může umění reagovat na dnešní svět. Ale teď si ještě před myšlenkou dáme Karla Plíhala a píseň O mracích a tak.

svět je posmutnělá scéna, stálá scéna, open air. Věčný vítr, co nás pojí, naše štěstí v neštěstí, že má radost, je to tvojí bolest tvá, mou bolestí.

0: Píseň Modlitba za život už neuslyšíme celou, nebojte, ale za chvilku bude modlitba opravdu naživo. To byla skupina Bokomara z alba také s Lubošem Javůrkem. Teď už ale před modlitbou ještě myšlenka na den autorky Hany Pinknerové. Je z její knihy Být blíž vydané nakladatelstvím Návrat domů a my ji uslyšíme z úst Jarky Cyrusové.
1: Když je můj manžel někde pryč, nebo když já odjedu na nějakou akci mimo domov, moc si netelefonujeme. Kdybychom si totiž průběžně referovali o tom, co se děje a co prožíváme, zkazili bychom si tu příležitost, kdy si pak všechno povíme. Hrozně rádi si totiž povídáme. Povídání pro nás bylo vždycky hezkou příležitostí být naplno spolu. Rádi si k tomu nalijeme sklenku vína nebo uvaříme čaj, pohodlně se usadíme a pak naše řeči neberou konce. Často a rádi se spolu smějeme. Tématem bývá cokoliv. Rádi mluvíme o tom, co jsme ten den zažili, probíráme vtipné zážitky z mého knihkupectví nebo legrační příhody s manželovými žáky. Popisujeme svá setkání a rozhovory, ale také rozebíráme, co jsme kdo četli. Častým tématem našich diskuzí bývá i politika a vlastně cokoliv, co se na veřejnosti děje. Nemáme na všechno stejné názory, ale v našich diskuzích nám to nevadí, nebo spíše naopak. Potřebujeme probrat, proč si kdo z nás co myslí, z čeho vychází a jak ke svým názorům dospěl. A pak velkou oblast našich rozhovorů pokrývá hudba a umění vůbec. Každý koncert, každé divadelní představení je důvodem si o něm povídat a posoudit, co se nám líbilo a proč. Miluju to. Neumím si představit, že bych nevěděla, co si můj muž myslí o něčem, na čem mi záleží. A stejně hrozné by mi připadalo, kdybych mu nemohla o všem vyprávět. Často si ve vzájemných výměnách názoru precizně ujasníme svá přesvědčení. Jistě se také stává, že mi vypráví o něčem, čemu fakt nerozumím. Trpělivě naslouchám. Jednak proto, že se mohu něčemu přiučit, jednak proto, že si uvědomuju, že možná právě teď si můj muž tříbí svůj názor tím, že ho musí nahlas formulovat. Já to přece také tak dělám. Někdy to bývá oboustranné cvičení v trpělivosti. Jsem šťastná, že vím, co řeší a jak mu můžu požehnat. A jsem vděčná, že jeho zajímá, co řeším já. Myslím si, že takhle můžeme líp stát při sobě a nechat Bohu místo mezi námi.

0: A není opravdu, jak řekl moderátor, živá modlitba z živých srdcí. A já bych předtím řekl slova Nika Vintna, který je právě teď v Brně, syn Sira Nikolase Vintna, píše a říká: odpuštění není dar pro ty, kteří se chovali špatně. Je to dar pro nás samotné, abychom mohli jít dál s lepším srdcem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: Modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Cíhodní Jene Bulo a Václave Drbolo,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Jene Křtiteli de Rossi,
1: oroduj za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

12 hodin 4 minuty, naladěno máte Radio Proglas, které jako obvykle každý den v tuto dobu vám nabízí hudební siestu. Dnes bude obsahovat celkem 3 díla, tak pojďme na to první. Jmenuje se La Buffon Suite C-dur a je z roku 1721. My ji uslyšíme v podání Collegium Musicum 90. Jako dirigent bude Simon Standage. A abych nezůstal dlužen samozřejmě autora, a zároveň jsem to chtěl nechat trošičku jako hádanku, možná někteří z vás byste dokázali uhodnout, pokud jste řekněme fajnšmekři na klasickou hudbu a jste znalí, tak jste poznali, že tím autorem bude Georg Philipp Telemann. Tak už konec všeho zkoušení a teď si prosím pěkně sedněte, pokud můžete, a krásně poslouchejte právě tyto tóny.

Dozněla skladba La Buffon, tedy česky Šašek, Svita C-dur z roku 1721 Georga Filipa Telemana. Hrálo nám Collegium Musicum Neunzig, abych to řekl tedy anglicky, německy, samozřejmě Neunzig je 90. No a dirigoval Simon Standage. Druhá část dnešní hudební sejisty na Radiu Proglas bude patřit českému autoru a tím bude Jan Ladislav Dusík. My si vyslechneme jeho koncert B-dur pro dva klavíry a orchestr opus 63. Na klavír zahrají Martin Hršel a Zdeňka Hršelová, doprovází komorní orchestr Pardubice pod vedením Leoše Svárovského.

Dozněl koncert B-dur pro dva klavíry a orchestr opus 63 Jana Ladislava Dusíka. Na klavír hráli Martin Hršel a Zdeňka Hršelová. Komorní orchestr Pardubice doprovázel a hrál pod vedením Leoše Svárovského. To byla tedy prostřední část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas a teď ta třetí závěrečná. Uslyšíme symfonii číslo 31 C-dur s názvem Horn Signál. Autorem je Josef Haydn. Hrát nám budou heidelberští symfonikové, které bude dirigovat Thomas Fay.

Tak to byly poslední tóny dnešní hudební siesty na Radiu Proglas. Konkrétně symfonie číslo 31 C-dur s názvem Horn Signal. Autorem byl Josef Haydn a my jsme slyšeli heidelberské symfoniky, které dirigoval Thomas Fay. Další hudební siesta na Radiu Proglas to bude opět zítra, krátce po 12. hodině. Teď nám do půl druhé zbývá zhruba 90 sekund.

Hezké odpoledne od mikrofonu Radia Proglas vám přeje Milan Šoba. Nás teď bude čekat pořad, který se věnuje knihám a já věřím, že mě odpustíte, že nezačne přesně ve 13 hodin a 30 minut, ale o pár těch sekund dříve. Každopádně vám přeji příjemný poslech.

0: 31. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha hostil v roce 2026 výrazná jména světové literatury. Patřili mezi ně nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna režimem vězněný alžírský spisovatel Boualem Sansal. Nechyběly ani špičky evropského krimi a thrilleru. Od 14. do 17. května ožilo výstaviště Praha v Holešovicích setkáními s desítkami zahraničních i domácích autorů, diskuzemi, křty a doprovodným programem pro děti. Záštitu nad letošním ročníkem Světa knihy poprvé převzal prezident České republiky Petr Pavel. U dnešní knihovničky na Proglasu, natáčené právě na Světě knihy, vás zdraví Nikola Samcová. Pěkný den. Hlavními tématy letošního ročníku byly historie a Evropa, které se v aktuálním společenském kontextu ukazují jako mimořádně naléhavé. Motto inspirované citátem Milana Kundery, boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání, prostoupil celým letošním ročníkem.
1: My jsme letos vybrali dvě témata, je to historie a Evropa. Musím se přiznat, že ze začátku nám to vlastně připadalo takové hodně obecné, ale čím déle vlastně s tím pracujeme a tím, jak se svět vyvíjí, tak nám došlo, že vlastně dneska přihlásit se k evropským idejím a k tomu, že člověk by měl znát svou historii, aby ji nemusel opakovat, vlastně není zas tak banální sdělení, jak se nám zdálo na začátku.
0: Přiblížil ředitel veletrhu Radovan Auer. Svět knihy navštěvuju letos poprvé a je to pro mě velký zážitek. Musím říct, že je tady hrozně moc knihomolů, ze kterých jde cítit radost ze čtení. Všichni jsou moc milí, usmívají se. Kolem sebe vidím samé knihy, takže jsem nadšená už od první chvíle. Nechybí tady samozřejmě stánky s jídlem, stánky nakladatelů, které nabízejí různé slevy, ale také doprovodné programy. Ať už jsou to třeba hry, CDčka, audioknihy, program Českého rozhlasu a České televize a nebo různé kampaně. Jednou z nich je například Čtu za nároďák.
2: My jsme si udělali ve svazu rešerše zahraničních studií o prospěšnosti čtenářství. Samozřejmě jsme počítali s tím, že to bude pozitivní výsledek, ale ty data, jejich průkaznost nás i tak překvapily. Zjistili jsme, že máme jako celá společnost úžasnou medicínu, kterou nedost využíváme. Tak jsme hledali cesty, jak ten message, jak ten úžasný vzkaz dostat k co největšímu počtu lidí, kteří třeba ani nečtou. A proto jsme zvolili sportovní terminologii, Čti za nároďák. Ale za tím prvním potom následuje hned to sdělení hlubší o tom, jak je to skvělé, když děti čtou, jakou mají větší šanci pak v životě uspět. Ale dokonce, že i staří lidé mají šanci déle žít a ve větší kvalitě. Což všechno se odráží mimo jiné i v ekonomice celé společnosti, takže investice do čtení je ta nejlepší investice vůbec.
0: Jak to vlastně propojujete tady s tím sportem?
2: Podařila se nám přímo jako partnerská spolupráce s fotbalovou asociací České republiky. Před chvíli jsem tady měl pana předsedu Trundu, který je nadšený pro tu naši kampaň a pro mě zase to byl vždycky sen propojit sport a čtení, protože si myslím, že jsou to dvě právě úplně nejprospěšnější aktivity pro společnost. A v panu předsedovi Trundovi jsem našel porozumění. On je bývalý učitel, miluje knihy, takže jdeme do toho s českým fotbalem.
0: A jak to tedy dostáváte mezi děti?
2: Myslím si, že je to právě ta chytlavost té kampaně Čti za nároďák. Viděli jsme to tady už na konkrétních příkladech besed, ale úplně ta největší vlna na školy bude až v září s příchodem do škol. V této první fázi se snažíme spíš cílit jako obecně na veřejnost, aby lidi tu kampaň zaznamenali, ale pak budeme ještě dělat speciální aktivity do škol od září. Martin Opěnka, spisovatel a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
0: Prozradil předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Opěnka. Podobný cíl si klade také iniciativa Celé Česko čte dětem, kterou blíže představila Marcela Drtisová.
3: My jsme vlastně nezisková organizace Celé Česko čte dětem, které působí na trhu už 20 let. A vlastně cílem této organizace je, aby se dětem předčítalo alespoň 20 minut denně, že to rozvíjí veškerou tu dětskou dušičku a tak dále. Na stánku najdou spoustu knížek, máme i tady zlaté tituly k prodeji, máme tady i krásně háčkované záložky a různé takové doplňkové předměty. A můžou si tu děti i krásně odpočinout na polštářcích, přečíst si nějakou knížečku a načerpat zase další síly, aby mohli projít si celým tím areálem krásným.
0: Svět knihy nabízí spoustu zajímavých přednášek a besed, ale samozřejmě je to také veletrh různých nakladatelství. A tak tady najdete stánky s různými slevami, což je určitě výhodné, ale hlavně tady objevíte i to, co možná neznáte, anebo nějaké vaše oblíbené nakladatele. Já jsem se šla zeptat na pár stánků, jaký je u nich zrovna zájem.
4: No, zájem je velký, jak vidíte, tak my máme tu zkušenost, že lidi sem nechodí k nám jenom tak jako na čumendu, že by jenom tak jako bloumali kolem, ale že jsou to lidi, kteří opravdu jdou cíleně za náma k nakladatelský portál, protože znají naše knížky, jdou se podívat na novinky nebo mají vytipované věci, které si chtějí koupit, tak si je prostě koupí tady. Takže tím je to jako sympatický, že se vlastně bavíme s lidmi, kteří tu naši produkci už znají, zajímají se, doptávají se, je to takový mnohem bezprostřednější a vlastně v něčem osobnější. Naše zaměření je specifický, máme hodně knížek kolem psychoterapie, psychologie, duševního zdraví, to jsou dneska významný témata, který lidi vyhledávají. Máme řadu autorů, kteří z toho psychologického prostředí vlastně prosákli do toho mainstreamu, takže spousta i třeba mladých lidí je zná a vlastně si je dokupuje. Je sympatický vidět, že přijdou lidi a řeknou, ukazují na 10 knížek a říkají, že 8 z nich mají a koupí si tu devátou, která jim chyběla. Takže tadyhle ten kontakt vlastně s tou naší cílovou skupinou je dost intenzivní a zvláště na tom veletrhu.
5: Zájem je perfektní, my jsme tady hrozně rádi a rádi si povídáme o našich knížkách a rádi potkáváme naše čtenáře i nováčky. Jan Melville Publishing. My rádi říkáme, že naše knihy řeší problémy, ať už máte jakékoliv, takže snad nabízíme řešení vašich problémů.
6: Já myslím, že atmosféra je výborná, přijde mi tradičně, že za námi chodí lidi, co Deník N už znají, chodí si pro knížky, chodí se vlastně podívat, můžu se dneska bavit i s autory knih tady přímo z redaktory Deníku N. Myslím si, že je to tady fajn pro nás i pro ně. Myslím, že specificky je tím, že nabízíme i noviny, dnešní vydání Deníku N víkendové, které má vlastně speciální přílohy přímo právě k světu knihy. Je tady spousta knih od autorů přímo z Deníku N, se kterými se tady můžou vlastně návštěvníci i setkat, můžu si říct, že o podpis nebo se s nimi povídat.
7: Atmosféra tady na veletrhu dneska při druhém dni je naprosto fantastická, po včerejšku se to rozjelo, ale i včerejšek byl super, tedy čtvrtek. A dnešní páteční den je jako každý jiný veletržní. Všechno funguje, rozdáváme ediční plány, povídáme se zákazníky a takhle to má být. Myslím, že se řadíme k takovým tradičním nakladatelstvím, které vydávají kvalitní, dobrou a oceňovanou literaturu. A zároveň naše knižní tituly jsou mnohdy vysoko v žebříčkách prodejnosti.
8: Atmosféra je super, chodí k nám spousta různých nadšenců do audioknih. I ty, kteří neznají audioknihy, tak snažíme se je na to trošku nalákat. Myslím si, že jako zájem je jako fajn, že lidi se zastavují a chodí. Troufnu si tvrdit, že jsme asi jediný, který nabízejí digitální audioknihy, že u nás se nenajde jediný CDčko. Audiolibrix je trošku speciální i tím produktem, že máme jako audiokarty, které jsou tak trošku unikátní a lidi si můžou koupit suvenýr a pak poslouchat digitálně.
0: Vy jste vlastně tady u stánku Luxoru. Jak to tady dneska probíhá? Kolik je tady lidí? Jaká je atmosféra?
9: Tak atmosféra je zatím krásná. Máme tady spoustu besed. Připravím se teda na další, bude to hodně náročné, si myslím. A hrozně mě překvapilo, kolik už je tady lidí takhle dopoledne.
10: Jsme teda na to odpoledne, protože to ještě to tu máme opravdu zajímavé hosty a lidí bude ještě více. Se těšíme.
9: Těšíme se. Já bych vypíchla besedu s interpretkami, které nám namlouvají romány Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood je vlastně teďka hodně populární autorka a v audioknižním sektoru nám to hodně letí.
10: Já bych dneska pozvala na besedu s nadějnými českými autorkami fantasy Nicole Karau a Petrou Batroubkou.
11: Já když jsem vydávala průvodce, tak za mnou chodili moji známí kamarádi a řekli, jsou snad jediná česká autorka fantasy a já prosím. Je to ale bereš, ale tak protože prostě člověk, kdo se obecně o fantasy třeba nezajímá, tak se k němu dostane možná fantasy jako já nevím, Pán prstenů, Harry Potter nebo zpívání prostě, ale ostatní se k němu nedostane. Ale pokud člověk jakoby se orientuje ve fantasy, tak si myslím, že česká fantastika minout jako nemůže. Všechno proto, že tady vznikají prostě jako kvalitní a skvělý.
0: Na světě knihy můžete samozřejmě potkat autory, ať už na jejich besedách či autogramiádách, ale také se tu potulují a dívají se po stáncích stejně jako ostatní návštěvníci. A tak jsem se některých z nich zeptala, jak si festival užívají.
12: Já moc. Svět knihy je takový svátek pro knihomoly a takový fakt jako festival na celý prodloužený víkend, což je prostě super. To je za mě jako zatím 10 z 10.
13: Já taky, i když jsem poněkud introvertní, tak takovéhle akce s knihami mám vždycky. ráda, protože je to moje cílová skupina a moji oblíbení lidé jsou tady, takže jsem tady moc ráda.
14: Potkáváte svoje čtenáře?
12: No, je tady víc dětí, takže úplně ne, ale já těším se, že možná odpoledne tady už budou ti naši baroneti fanoušci a přijde to.
13: Já mám podobný názor, ale líbí se mi tady celkově ta knižní atmosféra a moc se těším na odpoledne, jak to vlastně dopadne, ta naše beseda.
0: Svět knihy letos nabídl 249 stánků a 560 programů, kde vystupovalo 808 účinkujících. Program je tady velmi nabitý a dá se to všechno naštěstí krásně projít, protože ten prostor je velmi velkorysý. Nachází se na výstavišti v Praze a ta plocha je přes 3300 metrů čtverečních. Takže i pro introverty je to tady fajn, protože přestože je tady hodně lidí, tak se tady nikdo úplně netlačí a dá se tady najít i chvilka klidu. Letos je tu také novinka a to, že část programu je přímo pro veřejnost, tedy není nutné zakoupení žádného lístku a jsou k dispozici nějaké stánky i debaty na jedné stage. Jinak většina těchto stánků se nachází buďto venku, vyloženě ve stanech, anebo v různých pavilonech najdeme právě vystavovatele. Knížky jsou proto v bezpečí i před špatným počasím. Kdybych to měla shrnout, já jsem si Svět knihy velmi užila a věřím, že spoustu čtenářů také. Je to možná největší akce české scény pro knihomoly, nakladatele i spisovatele, ať už aby se mohli prezentovat, ale také setkávat, protože přece jen čtení je taková aktivita spíše pro jednotlivce, ale Svět knihy ukazuje, že rezonuje celou společností a hlavně, že je důležité a je moc prima. Příští rok by se Svět knihy měl přesunout z prostor výstaviště do průmyslového parku a uvidíme, co si pro nás organizátoři přichystají. To by bylo z dnešní knihovničky na Proglasu vše. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou příště.

S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu ve 13.30, tedy jako dnes. Ta knihovnička příští týden bude věnovaná bestsellerové autorce Julie Kaplinové a bude mít podtitul Romantické útěky. Tedy příští sobotu 30. května ve 13.30 vás provede pořadem Nikola Samcová.

0: 13 hodin 46,5 minuty na Radiu Proglas je připravena Filmana Talks.
1: Vážení posluchači, hezký den. Vítám vás u nového dílu Filmana Talks. Pořadu, ve kterém se bavíme o filmech, které má smysl vidět. Moje jméno je Daniel a mým dnešním hostem je Honza, jeden ze zakladatelů Filmany, se kterým si budu povídat o takové netradiční kategorii obsahu, která se jmenuje Výběr z internetu. Nejde tedy vyloženě o filmy, ale o obsah, který nabízíme navíc.
2: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Ahoj Honzo.
3: Ahoj Dane.
1: Řekni mi, na Filmaně jsou tou hlavní doménou filmy, ale jednou z výjimek je právě kategorie, kterou jsme nazvali Výběr z internetu. Co si pod tím může divák nebo posluchač představit a proč to vlastně na Filmaně je?
3: Naší základní myšlenkou bylo dostat ideálně maximální množství co nejkvalitnějšího křesťanského obsahu na jedno místo. A obsah to nejsou jenom filmy, to jsou dokumenty, to jsou seriály, ale také je to obsah, který tvoří lidé na internetu. A s tím se v posledních pár letech obrazně řečeno roztrhl pytel. Tím, jak jsou vlastně technologie a technika dostupnější, jak se čím dál tím víc lidí vlastně na internet přesouvá, tak jsou lidé, a pánbůh zaplať za ně, kteří začali tvořit a předávat svoje myšlenky a svoje podněty právě na internetu.
1: A proč je máme na Filmaně, když to vlastně nejsou filmy?
3: Myslím si, že každý z nás, když občas zavítá na YouTube, což je největší portál z videí na internetu, tak dost často ho tam zahltí spousta reklamy, spousta různých návrhů jiných videí, různých odkazů a podobně. A to není úplně jako optimální prostředí. Zatímco na Filmaně vlastně žádné reklamy nejsou a když si pustíte video, film, tak se vám pustí rovnou a nic vás vlastně u toho neruší. Takže to nám přišlo vlastně fajn nabídnout kvalitní obsah kvalitní formou, tedy bez nějakého rušení, bez nějakých vnějších negativních vlivů. A zároveň tím druhým aspektem je to, že na YouTube a na internetu obecně jsou miliardy videí. Každý den tam přibude tolik videí, že by to nikdo nestačil ukoukat. A někdy se v tom vyznat, zorientovat, najít to, co člověk chce, to, co zrovna osloví, naplní, může být komplikované a člověk zabije spoustu času právě jenom hledáním toho obsahu. Tak jsme to vzali jako takovou misi vybrat zajímavé tvůrce, kteří tvoří minimálně zatím u nás v Česku a nabídnout je na jednom místě spolu s těmi filmy. To znamená, když si člověk nechce pustit hodinový, dvouhodinový film, tak si může pustit jenom třeba desetiminutové povídání, které ho může oslovit zase nějak jinak. Naší vizí na začátku bylo přinášet takhle i zahraniční podcasty a překládat je právě pro lidi, kteří buď toto nedokážou najít, anebo je pro ně ta jazyková bariéra velká. To jsme zatím ještě nezrealizovali, ale věřím tomu, že nás to v nějaké budoucnosti čeká. Ještě bych možná vysvětlil takové jedno slovo, které je moderní a které se v souvislosti s tímto obsahem používá. Je to slovo podcast. Možná jste to už slyšeli. Na internetu je to vlastně už roky běžné, ale já sám jsem vlastně pořádně nevěděl, z čeho toto slovo vzniklo. Tak takové malé okénko. Slovo podcast vzniklo spojením anglického výrazu iPod, což byl přenosný přehrávač od Apple. Jak byly dřív MP3 přehrávače, tak společnost Apple přišla s tím, že udělá ten přehrávač vlastně jako mnohem lepší, hezčí a stal se z toho takový jako kulturní fenomén. Takže spojením tohoto slova iPod a anglického slova broadcast, to znamená jako vysílání. Takže takové jako vysílání obsahu, hudby, zvuku. A dneska se to ustáleně používá jako výraz pro nějaký audiovizuální obsah, zejména teda rozhovory. Je tam vždycky nějaký moderátor, nějaký host a povídají si často o různých tématech. Vychází ty epizody pravidelně většinou jednou za týden. Takže vlastně velká část toho, co zveřejňujeme, by se dala popsat právě slovem podcast.
1: Děkuji, Honzo. Dokázal bys nám představit, jaké tvůrce a jaká témata na Filmaně lze najít?
3: Určitě, akorát jich není úplně málo. Tak zkusím to vzít letem světem. Sebastian Smrčina, františkán, který už minimálně 5 let točí videa a zamýšlení v dnešní době ze svého pokoje a takovou milou a nevtíravou formou každý týden publikuje zamýšlení na nějaké téma. Dalším je Ecclesia Podcast, to je skupina mladých katolíků z Prahy, kteří nahrávají rozhovory a povídání vlastně jako s hosty, které si do tohoto podcastu zvou. Jsou to teda téměř výhradně také hosté z katolické církve. Nenutně vždycky mladí, ale rozhodně vždycky zajímaví. Další je třeba Michal Martínek, je to Salesián, který je nyní v Brně a už dlouho také publikuje různá zamýšlení a videa. Na to, že je vlastně nyní podle mě už v důchodu, tak je velmi vlastně moderní, progresivní a má hodně nadčasové pohledy na věci. A jeho témata jsou často nějaká sporná a bolestivá, která se v církvi vyskytují a třeba se o nich tolik nemluví. Sám o sobě říká, že nabízí pohled z nějaké křesťanské perspektivy, tak jak ji reprezentoval papež František a hlavně sociální nauka církve. Dalším významným autorem, kterého zveřejňujeme, je Tomáš Halík. Asi ho nemusím představovat, všichni ho známe. Světově uznávaný spisovatel, teolog, myslitel, který každou neděli publikuje zamyšlení na téma buď evangelia nebo některého ze čtení té neděle. A je to rozhodně poučné a podnětné. Naopak na druhé straně je třeba Páter Pepa, to je mladý kněz Josef Kvapilík, který působí nyní na středisku Centru pro mládež v olomoucké arcidiecézi v Rajnochovicích a poměrně tradičním způsobem, tak jak on ty věci prezentuje, dokáže zaujmout hodně mladé a má třeba na Instagramu hodně sledujících. Je to rozhodně zase zajímavý, takový víc tradiční pohled. Další dnes hodně známou personou je Stanislav Přibyl, nový pražský arcibiskup, který už asi 2 roky právě od té doby, co byl zvolen jako litoměřický biskup, tak točí právě videa taky na svůj YouTube kanál o různých tématech, na různá, podle různých událostí, podle různých myšlenek, které chce sdělit. A teď v tom vlastně pokračuje v rámci své nové služby. Méně známým projektem, jehož podcasty jsme také zveřejnili, je Open Heart, otevřené srdce v překladu. Je to takové mladé a živé společenství z Litovle, kteří kromě otevřených chval a třeba nedávno spuštěné formační školy pro mladé křesťany, také vydávají právě vlastní podcast, do kterého si zvou různé hosty. Tak my zveme také vás k jeho sledování. Dalším tvůrcem je Don Pietro, neboli Páter Petr Soukal, který je nyní farářem v Ústí nad Orlicí a vydává také různá videa, různé seriály na svém YouTube kanálu a buď to nabízí teda zpracované nedělní homilie, anebo třeba zpracoval průvodce postní dobou a podává třeba nějaký systematický výklad i katechismu katolické církve. A zástupcem Slovenska, slovenské strany je taky mladý moderní podcast God Bless, neboli Bůh žehnej. Říkají o sobě, že víra v moderním světě není mrtvá a stále má smysl. A v podcastu si povídají právě o tom, jak mladí lidé žijí víru ve 21. století. Jsou to dva kluci Slováci, kteří si tam zvou právě taky každý týden velmi zajímavé hosty, zejména ze Slovenska, ale i z Česka a má to opět takovou velmi moderní a hravou formu. Vlastně u všech podcastů, u všech těchto pořadů uvádíme na internetových stránkách i odkaz přímo na YouTube kanál toho daného tvůrce, abyste mohli vy jako diváci nebo posluchači se rozkliknout i na samotný profil tohoto tvůrce a podívat se třeba i na ostatní videa, protože není v našich silách a ani není rozumné publikovat úplně všechno, co všichni tihleti tvůrci dávají ven. Takže spousta dalších videí je přímo na jejich stránkách, ať už je to YouTube kanál, Spotify nebo jiné podcastové aplikace. A zároveň můžete vlastně ty tvůrce podpořit nějakým svým odběrem tím, že tam dáte sledovat a zvýšíte jim tím trošku dosah a podpoříte je v tom jejich úsilí.
1: Tak to byl poměrně vyčerpávající výčet. Koho z těchto lidí nejraději sleduješ ty osobně?
3: Máš pravdu, že jich nebylo málo, nicméně tvůrců je určitě ještě víc, takže myslím si, že v blízké budoucnosti můžeme přidávat i další tvůrce, protože nadšených lidí do tvorby videí, do tvorby obsahu a do víry je spousta a to je moc dobře. Zpátky k tvé otázce. Já osobně asi nejraději poslouchám právě Michála Martinka, Salesiána z Brna, který za mě velmi dobře otevírá témata takovým jako pokorným způsobem, ale zároveň velmi odvážným a velmi progresivním. A to je něco, co mě osobně dává smysl. Myslím si, že tímhle způsobem jsme se o věcech, které jsou často zametány pod koberec, měli bavit a měli k ním takhle přistupovat. Zároveň druhým mým oblíbencem tady z tohoto výčtu je určitě Tomáš Halík, který zase možná pro někoho trošku náročnější formou, ale za mě velmi trefně trefuje jednak pointy daného evangelia a také znamení dnešní doby. Jo, že dokáže se dívat na věci, které jsou v dnešní době důležité a potřebné a jsou tématy v tom globálním měřítku, tak je dokáže velmi trefně a dobře pojmenovat. A možná ještě jedno doporučení mimo Filmanu, tak na svém Facebooku je také jistě všem známý Libor Všetula, dává taky takové 3 myšlenky ke každému evangeliu každé neděle, tak to určitě stojí taky za to sledovat, je to krátké, trefné a Libor je skvělý člověk, který umí o věcech velmi dobře a velmi lidsky a autenticky hovořit, takže to je takové doporučení někam jinam.
1: Díky moc, že jste s námi a že jste poslouchali i tento díl našeho pořadu Filmana Talks a naslyšenou zase příště.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
0: No a teď už si dáme píseň jako v minulém století. Bude to single z loňského roku. Zpívat bude Roman Dostál. Na housle bude hrát Vendulka Ješková. No a bude to píseň o lásce a stárnutí na text Petra Střešňáka.

Já vím, že v současné době řešit přesný čas není možná už tolik obvyklé. Každý má chytré hodinky nebo chytrý mobil. No ale my přesto ve vysílání Pro Glasu přesný čas. No a konkrétně bylo 14 hodin. Posloucháte vysílání Radia Pro Glas, jak bylo řečeno, ještě jednou hezké odpoledne vám všem přeje Milan Šoba. Prožíváme sobotu 7. velikonočního týdne, 23. květen 2026. V tento den roku 1764 zemřel svatý Jan Křtitel de Rossi, Itál, jehož památka je v katolické církvi. Po kněžském svěcení se staral především o chudé a nemocné v římských nemocnicích. Navštěvoval i odsouzené ve věznicích. Utěšoval a dodával jim odvahu, povzbuzoval k lítosti a pokání. Mezi potřebné rozdělil celý svůj majetek. 45 dnes slaví herečka Barbora Seidlová. 66. narozeniny slaví prezident Charity Evropa, rakouský kněz Michael Landau. 94 let se dožívají historik umění profesor Petr Wittlich a architekt profesor Miroslav Masák, osobnost liberecké originální autorské dílny Sial. Z jeho prací připomeňme zimní středisko Ještěd, rekonstrukci veletržního paláce a obchodní dům Máj v Praze či projekt plovoucí katolické kaple pro norský Storsand a památník arménské genocidy pro americký Detroit. V listopadu 1989 se zapojil v koordinačním centru občanského fóra a stal se poradcem a později asistentem prezidenta Václava Havla s úkolem koncipovat další rozvoj Pražského hradu. Při vyhlášení prestižního ocenění Pocta České komory architektů 2006 na jeho adresu zaznělo: profesor Miroslav Masák patří mezi nemnoho žijících českých architektů, kteří dokázali neslevit z morálních a profesionálních hodnot ani za dlouhodobé politické situace nesvobody. Svátek má dnes Vladimír. Slovanské jméno znamená velký vládce.

0: nové cesty. Na oko zkoušíme nové cesty, ale vždycky se nakonec dáváme starými. Jako loni.
1: Tak možná byste netypovali, ale už 24 let stará píseň od Jana Buriana Mravenci. Právě před 75 lety 23. května 1951 tibetská delegace a ústřední vláda komunistické Číny podepsali dohodu o takzvaném mírovém osvobození Tibetu. Začala faktická anexe Tibetu a do Lhasy přišly 10 000 čínských vojáků. V zajateckém táboře komunistické Severní Koreje ve stejný den zemřel kaplan americké armády s českými kořeny, jen 35-letý Emil Capone, hrdina korejské války a kandidát blahořečení. Do zajetí padl proto, že koncem roku 1950 odmítl opustit zraněné vojáky. Podle řady svědectví otec Capone i v lágru pomáhal na hranici sebeobětování, přenechával druhým vlastní jídlo, obstarával léky. Sám pomáhal následkům podvýživy, sám podlehl následkům podvýživy úplavice a zápalu plic.

Píseň je Kalifornia, španělská zpěvačka Maria Ibarz. Rovných 15 let je na věčnosti arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové, vězeň komunismu a morální autorita, šiřitel ideje univerzálního svatodušního spřátelování. Přítel Jana Pavla II. A podporovatel tohoto našeho a vašeho rádia. V pastýřském znaku měl heslo Láska Boží, trpělivost Kristova a čest našeho lidu. Před 3 roky odešel kněz a publicista jezuita pater Petr Kolář, duchovní francouzské komunity v Česku. Filozof Jan Sokol ho vystihl jako člověka hluboké víry, ale přitom neuvěřitelné upřímnosti, u kterého je vše opravdové. Z pařížského exilu posílal Petr Kolář zakázané knihy do komunistického Československa a komentoval pro Vatikánský rozhlas, kde pak v 80. letech pracoval. Po pádu rudé totality spolu zakládal náboženské vysílání veřejnoprávního rozhlasu, staral se o formaci řádového dorostu. My křesťané musíme nabídnout obraz nové Evropy, naléhal Petr Kolář. Do svého obrazu vkládám solidární lid, vášnivě toužící po spravedlnosti a pokoji. Lid s mozaikou jazyků, kulturního dědictví, žijící spolu ve svobodě a vzájemném pokoji. Lid respektující jinakost druhých, schopný odpouštět a směřovat se. Můj obraz představuje Evropu, v níž se zraněným dostává péče a naději na uzdravení, kde chudí nalézají potřebnou oporu ve své nouzi a migranti náhradu za ztracený domov. Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která nachystala ještě další 3 bonusy do proudu našich písní, tak si je určitě během té doby do 15. hodiny zase představíme. Ale teď je tu další píseň.

Píseň, kterou můžete ve vysílání Radia Proglas slyšet poměrně často, obzvláště v tom loňském roce jubilejním, Petr Janků a Půdnici náděje. Po vylhaném procesu Rudé justice byl v tento den roku 1950 v Praze na Pankráci popraven lidovecký poslanec Stanislav Broj. Krátce předtím podle svědků řekl: chci poprosit Boha, aby vám tuto vraždu odpustil. Vím, že umírám proto, že jsem chtěl mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi. Oni také budou.

svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak, vidím.

Píseň Maják, tedy jako symbol víry, naděje, vnitřní jistoty. A single z loňského roku a autorem nebo interpretem byl Toky a soubor, nebo chcete-li skupina Vlnobíci. Na kytaru hrál Jenda Sládek a na kontrabas Tadeáš Mesány. Polská skupina Dresche, jejíž název znamená v kašubštině přátelé, vydala album Wunder Tuta. Název odkazuje ke starému kašubskému zvyku darovat dětem papírový kužel se sladkostmi a drobnými dárky. Také album ukrývá různá překvapení, zapomenuté melodie, staré písně a příběhy čerpající z kašubské tradice. Soubor vedený zpěvačkou Joanou Gostkovskou propojuje folklor, jazz a improvizaci a snaží se dát tradiční kašubské hudbě současný zvuk při zachování původních melodií a textů. Kašubové jsou etnická skupina žijící převážně na severu Polska se svým vlastním jazykem, kulturou a folklorní tradicí. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň Mamulko moja.

Před 180 lety opustil tento svět spisovatel pater Josef Liboslav Cíkler. Spolu s dramatikem Václavem Klimentem Klicperou a dalšími patřil mezi nadšené buditele kolem hradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila. Působil v duchovní správě v Dobřanech u Dobrušky. Později byl děkanem a profesorem české řeči a literatury v bohosloveckém semináři v Hradci Králové. Přicházeli za ním vlastenci ze širokého okolí a dobrý duchovní jim vymýšlel česká jména, která si přidávali ke svým rodným. Když o svátku svatého Václava roku 1823 Josef Liboslav Cíkler kázal při otevření nové školy v Chotusicích, přál rodičům, aby vychovali vlasti užitečného syna, svému stáří podporu a církvi příkladného křesťana.

trhám list v duši, v mém kalendáři. Zmizelo něco, co v duši mi plálo.

Písničkářka z Prahy Monika Song a asi jsme slyšeli i Barboru Soukupovou. Píseň Krok do ticha. Jednalo se o píseň z alba Porta 2025 Finalisté. Rovných 120 let uplynulo od úmrtí norského dramatika, básníka, režiséra a divadelního ředitele, kterého F.X. Schalda nazval básnickým kritikem, nebo básnícím kritikem, lépe řečeno, Henrika Ibsena, otce moderního dramatu. Jeho hru Peer Gynt proslavil i stejnojmenný Griegův balet. Už od 80. let 19. století se hry tohoto Severana objevovaly na repertoáru Národního divadla a Švandova divadla v Praze. V tuzemsku Ibsen zůstává klasikem z nejuváděnějších. My si teď uvedeme píseň Romana Hampachera Ptáčata.

0: V jeho francouzském poutním místě Lourdes probíhá tento víkend 66. tak to je správně česky, mezinárodní vojenská pouť. Letos se jí účastní na 17 000 vojáků z více než 40 zemí světa, aby se společně modlili za mír a navázali na poválečnou tradici usmíření. Přímo v centru dění je s českou výpravou také hlavní kaplan armády Česka, plukovník generálního štábu pater Jaroslav Knichal. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, zdravím vás a vaše posluchače.
0: Tak jsem vás asi trošku degradoval, když jsem řekl kapitán, ale vy jste plukovník, takže pane plukovníku, v Lourdech jste už od včerejška. Jaká atmosféra tam po slavnostním zahájení a první noci vlastně vládne?
1: Máte pravdu, že od včerejška vlastně svatyně Panny Marie Lurdské opět hostí onu mezinárodní vojenskou pouť, jedinečnou událost, kde se zhromažďují opravdu vojáci z celého světa. A pokud mohu upřesnit a potvrdit ty počty, tak se opravdu ocitáme kolem počtu 17 000 přítomných a letos z 34 zemí. A kromě těch evropských zemí musím zmínit i jiné, například Pobřeží slonoviny, Madagaskar, Demokratickou republiku Kongo, Kanadu a mnoho jiných těch zemí. Zároveň také musím říci, že jsou zde s námi i vojáci ozbrojených sil Ukrajiny. Atmosféra, která zde panuje, je plná radosti. Atmosféra setkávání, velkého množství rozhovorů, diskuzí. Ale musím také říci, že je to prostor zde v Lourdech na tišení, na prožívání duchovního rozměru lidského života, mše svatá, modlitba. Takže musím říci, že během 3 dnů se tady skloubí všechno lidské a duchovní v jeden celek.
0: Dnešek je pro českou výpravu stěžejní. Co jsou hlavní momenty, které s našimi vojáky prožijete?
1: Tak od 9 hodin jsme měli před hlavní růžencovou bazilikou společné fotografování celé české delegace i ze svící, kterou jsme přivezli speciálně do Lourdes a speciálně pro tuto chvíli. Pak jsme odešli do toho prostoru, kde se zapalují tyto větší svíce. Ta naše váží 24 kg a je vyrobená v chráněné dílně v Palonině u Mohelnice, za což nesmírně děkujeme, protože je to opravdu svíce ze včelího vosku s nádhernou ruční práci erbu duchovní služby a atributy našeho národa. A my se vlastně u toho zapálení té svíce zároveň modlíme za naši zemi, za všechny příslušníky ozbrojených bezpečnostních složek a zvláště za ty, kteří při své službě zemřeli, obětovali to nejcennější svůj život. A na závěr toho zapálení zaspíváme národní hymnu. A pak náš program pokračuje naší vlastní českou mši svatou a vrcholí ten český program křížovou cestou.
0: Jak jste zmínil, odpoledne se na tu křížovou cestu vydáte na kopec nad bazilikou a večer vás čeká velkolepý světelný průvod, jestli je to takhle v pořádku. No a jak vlastně vojáci tento duchovní program v mezinárodním společenství vnímají?
1: Upřesním, my tu křížovou cestu jsme prožili, protože my jsme vlastně ty jednotlivé části spojili v jeden celek, tak tím, že jsme byli pohromadě všichni, tak jsme to taky chtěli prožít. Na druhou stranu jsem rád, že jsme to už měli, protože tady panuje v tento víkend velmi silné horko, tak myslím si, že kdybychom měli křížovou cestu v odpoledních hodinách, by to bylo náročné, ale od toho ta pouť samozřejmě je. A musím říci, že co mám rozhovory se všemi účastníky naší delegace, protože tu netvoří jenom vojáci z povolání, ale jsou zde i studenti ze střední vojenské školy Střebové, z Univerzity obrany, někteří rodinní příslušníci, tak mám pozitivní zpětnou vazbu. Snažíme se, aby všechny ty organizační věci byly uchopitelné a přijatelné pro všechny kdo jsou součástí delegace z České republiky a jsem si vědom, že ne všichni jsou praktikující věřící, ale to společenství vojáků a ta atmosféra je velmi, velmi nabíjející a věřím, že ji oslovující.
0: Letošním tématem, které jste už, myslím, také zmínil, je modlitba za mír. Jak moc toto rezonuje mezi vojáky v dnešní neklidné době a za koho konkrétně se třeba letos v Lurdech modlíte?
1: Tak to téma rezonuje nejenom mezi vojáky všeobecně, ale rezonuje to i tady na této pouti a už jenom ten symbol letošní poutě, protože každým rokem je něco nového, tak je motto Strážci míru. A to připomíná vlastně ve všech atributech, ve všech setkáních, při všech modlitbách právě tenhle toto téma. A to připomíná, že právě vojenské povolání je mnohem víc než jen profesionální závazek, že je to poslání bdělosti, služby a opravdu nezištnosti ve službě míru a spravedlnosti. A my jsme o tom hovořili i v rámci České mše svaté. A toto téma zde opravdu rezonuje ve všech směrech, při každém společném setkání, kdy si uvědomujeme i skrze vojenské biskupy různých zemí, kteří tady jsou, že ve světě poznamenané napětím a nejistotami čelí vojáci často těm obrovským lidským, ale i duchovním výzvám. Právě v Lurdech, v místě uzdravení, útěchy, může každý člověk nějak odložit to své břemeno, najít prostor pro obnovu a znovu objevit svou víru. A při těch osobních rozhovorech s našimi poutníky to cítím a vnímám. A někteří to takhle i pojmenovávají. Takže ta letošní pouť je vlastně pozváním k tomuto znovu objevení toho smyslu našeho závazku být tvůrcem míru, pokoje, strážcem naděje a pozorným strážcem potřeb světa. A nejlépe to vystihl vojenský biskup francouzských ozbrojených sil Monsignor Romanet, se kterým se rád setkávám i během roku při různých setkáních. A ten na zahájení poutě to jasně zdůraznil slovy zvu vás, myslel tím všechny poutníky zde v Lurdech, abyste plně prožili tyto dny milosti, abyste naslouchali tomu, co nám Bůh chce vložit do srdce a abyste odcházeli s motivací být tam, kam jsme posláni. To je být strážci míru.
0: Říká přímo z dějiště 66. mezinárodní vojenské pouti v Lurdech hlavní kaplan armády Česká plukovník Jaroslav Knichal. Moc děkujeme za rozhovor. Já zároveň moc děkuju nejenom vám, ale i všem vojákům a všem příslušníkům ozbrojených sil za tu službu, opravdu to nazývám službou. Vám a všem ostatním přejeme požehnaný čas v Lurdech a samozřejmě i šťastný návrat celé výpravě. Děkuju moc a naslyšenou.
1: Moc děkuji a všechny moc zdravím do České republiky a myslíme jak v myšlenkách i v modlitbách.
0: Děkujeme.
2: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí jako ptačí hejna.

Z hostin se táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

0: nastala chvíle pro píseň známou, neříkej nikdy, nikdy naschledanou.
1: Tak to byla blues pro Karolínu, skupina Sekvoj. V těchto dnech probíhají Dny fajné rodiny v Ostravě. Symbolicky odstartovali na Mezinárodní den rodiny a kladou si za cíl upozornit na význam rodiny pro společnost a vrátit toto téma do pozornosti veřejnosti. Propojují generace i komunity a podporují vzájemné vazby skrze smysluplné trávení volného času. Reagují na aktuální situaci ve společnosti, jak nám přiblížil náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák.
2: Snažíme se hledat cesty a způsoby, jak pomoci rodinám. Protože rodina dneska prochází krizí. Faktem je, že se rodí stále méně dětí. V loňském roce se narodilo vždycky méně a méně dětí. Porodnost se sleduje od roku 1785, tuším. A každým rokem je to prostě méně a méně dětí. V České republice deficit mezi rokem 2024 a 2025 je 7 tisíc. V Ostravě tak zhruba 1400 za posledních 5 let máme každým rokem o 172 dětí méně, čili v loňském roce se narodilo 1900 dětí v Ostravě, ostravských občánků, a teoreticky, kdybychom to počítali matematicky, tak za 11 let by se v Ostravě nenarodilo ani jedno dítě. A proto si říkáme, že je zapotřebí hledat způsoby, jak vytvořit motivační akce a různé takové jako aktivity pro to, abychom tento trend zvrátili. A jedním z nich jsou Dny fajné rodiny, které děláme už 7. rokem.
1: Popsal Zbyněk Pražák a dále uvedl, co všechno mohou návštěvníci v rámci programu zažít.
2: Je to akce, která začíná vždycky od 15. května, kdy je Mezinárodní den rodin, trvá zhruba měsíc, a v letošním roce se do této akce angažovalo 60 různých organizací, a jsou to městské obvody, jsou to naše příspěvkové organizace, nestátní organizace, prostě spousta různých organizací, a připravujeme necelých 120 různých akcí na území města. Jsou určeny nejen dětem, ale skutečně celým rodinám a napříč generacemi, i babičkám, dědečkům, aby přišli se svými vnoučátky, aby se účastnili těchto akcí. Ten program je skutečně velice pestrý, ten prostor dáváme jednak venkovním komunitním akcím, ale i akcím například v zoologických zahradách, v divadlech, všude možně. Opravdu ta škála je obrovská. Děti si mohou vyzkoušet třeba malování, keramiky, mozaiku, netradiční výtvarné techniky. V knihovnách si mohou vyzkoušet spoustu věcí a prostě hledáme cesty k tomu, aby rodiny mohly být spolu, aby se mohly spolu bavit a aby to posilovalo takovou tu sounáležitost a ty rodiny vzájemně, a aby se cítili dobře.
1: Představil projekt Dny fajné rodiny náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech. Jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Tak to byl Jan Běťák a píseň Kudy se píská. Na trubku hrál, nemůžeme říct pískal, Jan Přibyl a na akordeon hrála Žaneta Vítová. Město Chodov na Sokolovsku bude spolupracovat s farností na přípravě kaple, která by mohla sloužit široké veřejnosti. Stát bude ve farní zahradě. Stavbu za asi 12 milionů korun by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje jejím potřebám. Společný postup s městem by měl zajistit smysluplné využití prostor. Podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba by to představovalo nový způsob spolupráce.
1: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, civilní pohřební obřad nebo i svatební, to jsou všechno věci, které hledáme a myslím, že velmi dobře, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.

0: Známá píseň Johna Denvera s českým textem Hany Sorošové, název Jet Plane, tedy tryskáč. My jsme ji slyšeli v rámci singlu z letošního roku od Rudy Sakaly. Blíží se 15. hodina. Na Radiu Proglas budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnály 15 hodin. Martin Matýka má aktuální zprávy.
2: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řeka. Srbští studenti svolali do centra Bělehradu demonstraci proti prezidentu Vučičovi, čekají se desítky tisíc účastníků. Fotbalisté pražské Dukly hostí Baník Ostrava v přímém souboji o záchranu v Šancelize. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova čekejte zdržení v koloně od sjezdu na Horní Počernice ze 3. kilometru. A postupně se tvoří kupovitá oblačnost, odpolední teploty do 26, v Čechách měří až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání a k tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
4: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Srbskou metropolí Bělehrad dnes projde demonstrace proti prezidentovi Aleksandru Vučičovi a jeho vládě. Souhlasí studentské spolky, kterým vadí korupce a média v rukou lidí napojených na prezidenta. Požadují vyhlášení předčasných voleb. Poslední velké protivládní demonstrace se loni v červnu Bělehradu zúčastnilo přes 100 000 lidí.
5: Pochody studentů a nespokojených občanů vyjdou z několika míst Bělehradu a spojí se na kulatém náměstí Slavia. K budově parlamentu se demonstranti nedostanou. Park na náměstí u Národního shromáždění okupují příznivci prezidenta Vučiče. Ohradili si jej kovovými zábranami a s tichou tolerancí policie do něj nikoho nepouštějí. Demonstranti chtějí konec 14-leté Vučičovy vlády a nové spravedlivé volby. Mateja a Michailo, kteří prodávají v parku u bělehradské pevnosti kávu, ale nevěří, že volby něco změní. Jejich spoluobčané prý rádi hodně mluví, ale k činu se moc nemají. Protestní průvody mají do centra srbské metropole dorazit podvečer. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: V pražském obecním domě dnes zazní Dvořákův violončelový koncert a v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ho zahraje Filharmonie Oslo s norským solistou Trulsem Mekrem. Dirigovat bude Klaus Mekele, kterého umělecký šéf festivalu Josef Třeštík považuje za finský zázrak.
6: On je šéf dirigentem dvou orchestrů a do toho nastupuje jako šéf dirigent Chicago Symphony. A jeho kalendář je plný, podle některých možná i přeplněný, a získat ho pro koncert je pro každého pořadatele nejen u nás, ale i ve světě skoro nemožný úkol, tak já mám velkou radost, že se nám povedlo ho získat a přijede s Filharmonií Oslo a Trulsem Mekrem na Pražské jaro. Sport.
7: Fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava bojují o záchranu v Šancelize. Domácím stačí k zajištění baráže remíza. Baník potřebuje vyhrát. Na vyprodané Julisce je reportér Jaroslav Plašil.
8: Domáci ale prohrávají a v době, kdy za chviličku začne druhý poločas tohoto zápasu 0-1. Mladá Boleslav Teplice, Pavel Petr.
9: Před začátkem druhé půle platí nerozhodný stav 0-0. Jak je tomu utkání a zlý Slovácko, to už řekne Tomáš Perutka.
10: Právě začal druhý poločas, po první půli vede Zlín nad Slováckem 1-0. Utkání o sedmé místo mezi Olomoucí a Karvinou sleduje Adam Kodet.
11: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním vede Sigma nad Karvinou 2-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
7: Hokejisté Lotyšska porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Spojené státy 4-2. Dánsko vyhrálo nad Slovinskem 4-0 a Češi nastoupí v 16:20 proti Slovensku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
12: Na D1 zdržení od Meziříčí na D10 za Radonicemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvá omezení před osovou Býtýškou na kilometru 150,5. Je tam uzavřený levý pruh a kolona převážně kamionů se sune pravým pruhem z úrovně Velkého Meziříčí. Zpomalují v okolí z tého 45. kilometru. V osobním autě brzdíte až těsně před zúžením na stém 50. Dálnice D10 a trasa z Prahy do Turnova, dlouhá kolona od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru popojíždí bezmála půl hodiny až na konec omezení za Starou Boleslav na 15. kilometr. Na výjezdu z metropole směr D7 na Slaný zpomaluje provoz omezení u letiště. Z odbočky na Horoměřice ztratíte přibližně 5 až 10 minut. A Praha ještě jednou, teď příjezd ze severu, Liberecká ulice do centra a za nájezdem od Letňan víkendové omezení, průjezdný pouze pravý pruh, popojíždí se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Postupně se od východu tvoří kupovitá oblačnost, k večeru se znovu vyjasní, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách měří až 28, na horách většinou kolem 19, na Šumově a v Krušných horách 23 stupňů a zítra čekejte jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší nedělní teploty 25 až 30 stupňů, na horách naměří kolem 22. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: No a teď už 6,5 minuty po 15. hodině se s vámi od mikrofonu loučí Milan Čoba. Dnešním zbytkem dne vás bude na Proglasu provázet můj kolega Josef Javůrek. No a teď už vdáváme prostor dalšímu hudebnímu pořadu.

0: Začíná pořad Jak se vám líbí, vítá vás Milan Tesař. V roce 1986 vznikla v New Yorku skupina The Klezmatics, jeden z nejvlivnějších souborů moderní klezmerové hudby. Kapela, která dokázala propojit židovskou tradici s prvky jazzu, rocku i world music a přiblížit ji současnému publiku po celém světě. V roce 2026 skupina The Klezmatics slaví 40 let, a to mimo jiné vydáním nového alba We Were Made for These Times. Vyšlo 1. května a já vám je dnes představím v pořadu Jak se vám líbí. Kromě toho si budeme pouštět skladby také z alba Rhythm and Juice z roku 1991, které nedávno vyšlo v reedici, a nabídnu vám rozhovor se spoluzakladatelem The Klezmatics, trumpetistou a skladatelem Frankem Londonem. Rozhovor vznikl na světovém hudebním veletrhu Vomex v říjnu 2025, ale s uveřejněním jsem záměrně čekal právě na vydání nového alba. A teď už má tedy poprvé slovo Frank.
1: It's really interesting to be speaking with you here at Vomex.
2: Je opravdu zajímavé mluvit s vámi tady na Vomexu, protože Klezmatics sice existují už 40 let, ale náš první koncert v Evropě byl před 38 lety, v roce 1988. Organizovala jej společnost Piranha Music. Šlo o festival Heimat Klänge, který patřil k prvním festivalům World Music. Pozval nás Ben Mendelsohn a organizoval jej Christoph Borkowski, takže pro nás to není jen 40. výročí, ale mám pocit, že být tady na Vomexu znamená uzavřít určitý kruh a vrátit se k lidem, kteří stáli u samotných základů hnutí World Music. A měli jsme jako Klezmatics obrovské štěstí, že jsme byli první jidiš kapelou na této scéně World Music.
1: In this world music scene.

0: Skladba Bulgar a la Klezmatics pocházela z alba Rhythm and Juice z roku 1991. V roce 2008 vyšlo výběrové album Klezmer Revolution ze série hudebních průvodců The Rough Guides. Začínalo velmi silnou skladbou skupiny The Klezmatics I Ain't Afraid. Vnímal jsem to tehdy tak, že spojením prvků různých žánrů přivodili The Klezmatics v klezmerové hudbě opravdovou revoluci. Byl jsem tedy rád, že jsem se mohl Franka Landna zeptat, jestli se považují za klezmerové revolucionáře.
1: To si nemyslím. Vidím to tak, že jsme součástí něčeho, čemu se v jidiš říká zlatý řetěz. Když si představíte jednotlivá oka řetězu, která jsou propojená, a ten řetěz je zlatý, protože je krásný a ukazuje se

0: svou hodnotu, pak my jsme jedním z těch článků v kontinuitě jidiš kultury. To znamená, že naší rolí je být vždy propojeni s minulostí a zároveň přinášet věci ze současnosti do budoucnosti, aby další generace mohla tvořit další články toho řetězu. Když mluvíme o této kontinuitě v jidiš hudbě, problém je v tom, že byla mnohokrát přerušena. Po velkou část poloviny 20. století bylo to, co se považovalo za jidiš a klezmerovou hudbu, hodně nostalgické. A to proto, že po pogromech, ale i po holokaustu, po jazykové diaspoře a zániku domova této hudby a kultury, byla ta kontinuita téměř přetržená. Nechci říct úplně přerušená, ale skoro. Takže důvod, proč nás vy a další lidé vnímali jako revolucionáře, nebyl v tom, že bychom chtěli dělat revoluci, ale v tom, že jsme nebyli nostalgičtí. Nechtěli jsme jen opakovat staré věci. Učíme se z nich, jsme s nimi propojeni, ale chápeme je jako součást kontinuity. Takže ano, je to skvělé a vlastně se nikdy neohlížíme zpět. Tedy my se ohlížíme zpět, abychom se napojili. Právě teď nahráváme nové album. Je opravdu dobré a zajímavé. Když se podíváte na repertoár, jsou tam staré písně, nové písně, staré texty v nových aranžích, různé kombinace. Všechno je to vždy součástí té kontinuity.
1: Z nového alba We Were Made for These Times si jako první ukázku poslechneme skladbu Lašinke Vajsinke. Laš

0: Pojďme dál přemýšlet o postavení skupiny The Klezmatics na současné hudební scéně. Není to tedy vědomá revoluce, ale není to ani revival původní lidové klezmerové hudby.
1: Víte, nerad vám odporuji, protože si vaší práce vážím. Ale samozřejmě jsme revival, protože jsme začínali stejně jako všechny ostatní moderní klezmerové kapely, napodobováním starých nahrávek. Tak jsme začali. Poslouchali jsme například jednu skupinu vedenou Davem Tarasem ze 30. let a jejich nahrávky jsme kopírovali. A vlastně to děláme pořád. Naším cílem ale není jen kopírovat a znít jako to, co už bylo. Zároveň to ale ani neodmítáme. Snažíme se najít jakousi střední cestu. Opravdu chceme být a jsme součástí tradice.
0: Pojďme se ještě jednou podívat na album Rhythm and Juice z roku 1991. Jak je Frank London po 35 letech vnímá a jak vnímá to, že o album je znovu zájem?
2: It's very funny. I have to say I laugh because again of our generation.
1: Je to vlastně docela legrační. Musím říct, že se tomu směju, protože patříme ke generaci, která vyrůstala na LP deskách, na vinilech. A teď vidíme, jak se vinyl znovu těší velké oblibě. Takže na jednu stranu je to trochu módní záležitost vydat něco na vinilu, ale zároveň je to zajímavé. Rhythm and Juice jsou velmi mladí Klezmatics. Myslím, že je to z roku 1990 nebo 1991. Takže jsme spolu byli teprve 4 roky. Bylo to na začátku našeho hledání toho, čím se staneme. Mám pocit, že jsme ještě nebyli tím, čím jsme dnes, ale už tam byla semínka. Je vidět, jak se snažíme v té hudbě a kultuře něco najít, jak experimentujeme, jak spolupracujeme s Mahmoudem Fadlem, skvělým nubijským perkusistou, jak zkoušíme různé aranže a hledáme vlastní cestu. Takže jsem z toho tak trochu pobavený. To je hezké anglické slovo, bemused. Je to dokument určitého okamžiku, kdy jsme se hodně dívali ven. A zase, nechci to fetišizovat, ale vzniklo to přesně v době pádu železné opony. A vlastně to byl začátek. Klezmatics byli jednou z prvních kapel, které vyrazily na východ do všech těchto zemí. Do Prahy jsme přijeli někdy v roce 1991 nebo 1992, zhruba ve stejné době. Takže je v tom hodně, opravdu hodně energie. A dnes, v době, která je ve Spojených státech i ve světě velmi složitá, musíme tu energii hledat jinak. Musíme ji v sobě znovu vyvolat. Tehdy byla energie všude kolem nás. Dnes ji musíme vytvářet sami.
2: I think the energy was everywhere. Now we have to provide the energy.

0: Tolik tedy ukázka ze znovu vydaného 35 let starého alba Rhythm and Juice. Naším hostem je Frank London ze skupiny The Klezmatics a my teď budeme hovořit o novém albu We Were Made for These Times. Rozhovor jsme vedli několik měsíců před jeho vydáním a nyní už je deska na světě. Poslechněte si, co mi o ní loni na Vomexu Frank London řekl.
1: I'm really excited. I'm really excited, Milan.
2: Jsem z toho opravdu nadšený. Opravdu, Milane. Název alba je anglicky We Were Made for These Times. Byli jsme stvořeni pro tyto časy. Je to zároveň název jedné z písní, která není klezmerová. Původně ani jidiš. I když jsme do ní teď něco v jidiš přidali. A není to ani jedna z našich původních skladeb. Celé album stojí na dvou pilířích. Za prvé, veškerá hudba je protestní, je to aktivistická hudba. V naší zemi totiž čelíme opravdu velmi špatné situaci. Je to, jako bychom cítili přicházet vítr fašismu, což jsme nikdy nečekali. A musíme se semknout a najít sílu. O tom je celá deska. Na druhou stranu spolupracujeme s celou řadou velmi různorodých a někdy i nečekaných umělců. Ta píseň We Were Made for These Times je vlastně aktivistická hymna a nahráli jsme ji s 30členým gospelovým sborem, konkrétně s Lavender Light Choir, což je vůbec první gay a lesbický gospelový sbor. Spolupracovali jsme s nimi na dvou skladbách. Dále jsme pracovali s kolumbijskou ženskou skupinou Bubenic a zpěvaček La Manga, opět na dvou skladbách. Spolupracovali jsme také se skvělou zpěvačkou Janice Siegel ze skupiny The Manhattan Transfer, která zpívá v jedné písni. Dále jsme pracovali s úžasným kytaristou, krymsko-tatarskou legendou Enverem Izmailovem, kterého možná znáte. Je skvělý. Natočili jsme spolu tři skladby, protože mezi klezmerem a tatarskou hudbou existuje hluboké propojení, které jsem zkoumal i s dalšími badateli. On byl zrovna v USA a tak jsme toho využili. A ještě, spolupracovali jsme se dvěma z nejvýznamnějších současných jazzových hudebníků z oblasti free jazzu, Williamem Parkerem a Jamesem Brandnem Lewisem, což už je tak trochu mimo svět world music, spíš směrem k jazzu. Koho jsem ještě zapomněl? Ano, Sofia Rey, skvělá argentinská zpěvačka. A celé album je vlastně trojjazyčné. Anglicky, jidiš a španělsky. Má tedy silné politické poselství, ale hudebně je velmi pestré a propojuje různé světy i všechny tyto hosty. Je to opravdu velmi vzrušující projekt.
1: Very exciting.

0: Poslouchali jsme titulní píseň nového alba skupiny The Klezmatics, We Were Made for These Times. Na veletrhu Vomex jsem vedl řadu rozhovorů a bylo zajímavé, kolik hudebníků mluvilo nejen o hudbě, ale i o problémech současného světa, o válkách, diskriminaci nebo třeba ekologii. Většiny z nich a také Franka Landna z The Klezmatics jsem se zeptal, jestli v tomto rozjitřeném světě může hudba něco změnit.
1: You're asking the right questions. I'm not sure.
2: Ptáte se správně. Nejsem si jistý. V dobrý den bych možná řekl ano. Ve špatný den možná ne. Ale v jakýkoliv den se vracím ke dvěma svým hrdinům. Hans Eisler byl velký skladatel, který byl prvním spolupracovníkem Bertolda Brechta ještě před Kurtem Weillem. A Susan Sontag byla skvělá americká filozofka a spisovatelka. Pocházeli z velmi odlišných světů, ale oba říkali věci, které mě inspirují a vedou. Eisler ve svých textech a knihách, teď si nevzpomenu na název jeho autobiografie, kterou mám doma, psal, že povinností skladatele a hudebníka je stát v první linii protestů a poskytovat protestujícím písně. A Susan Sontag říkala, že umění, hudba, literatura má povzbuzovat ty, kdo odvádějí tu skutečnou práci, dodávat jim odvahu, útěchu a vůbec všechno, co jim můžeme dát skrze hudbu a ducha. Takže nevím, jestli naše hudba něco změní, ale jsem rád, když říkáte, že jste mluvil s 5 umělci a 4 z nich dělají totéž, protože právě tohle můžeme jako umělci dělat. Politici, protestující a lidé, kteří aktivně pracují na změně, dělají těžkou práci, opravdu těžkou. A pokud jim můžeme svou hudbou a uměním dodat sílu, aby v té práci pokračovali, pak jsme možná součástí toho procesu.
1: To continue their work, then maybe we're part of the process.

0: To byla skladba Plane Wreck at Los Gatos s podtitulem Deportee. Jako host v ní zpívala argentinská zpěvačka Sofia Rey, se kterou jsem se mimochodem také setkal na Vomexu, ale už v roce 2021. Dostáváme se k poslednímu tématu, které jsme s Frankem Landnem z The Klezmatics stihli probrat, a to jsou texty písní, respektive co dělat pro to, aby posluchači na koncertech textům rozuměli, aby vedle barevné, mnohdy taneční hudby přijali i poselství, které se v písních skrývá.
1: Mluvíme o tom, říkáme, tohle je píseň o tom a o tom. Zvlášť proto, že je to v jidiš a víme, že většina lidí tomu jazyku nerozumí. Tak to překládáme. I proto teď děláme víc dvojjazyčných a trojjazyčných písní, aby se sdělení dostalo k lidem v různých jazycích. A když na to lidé tančí, tak si vzpomenu na Emu Goldmanovou, která řekla, když se na to nedá tančit, není to moje revoluce. To se mi líbí. Jinak se snažíme být konkrétní. Píšeme o tom, uvádíme to v bookletech, děláme videa a mluvíme o tom. A zase je to všechno součást tradice, o které jsme mluvili. Hudba i texty spolu souvisejí. Jednu píseň, kterou jsme nahráli, napsal Woody Guthrie. Jeho písním jsme se věnovali hodně. Ta skladba se jmenuje Deportee a napsal ji před 50 nebo 60 lety o tehdejším problému deportací mexických dělníků. A dnes je to stejné téma. Jinou píseň, jejíž historie mě fascinuje, zpíváme v jidiš a jmenuje se Undu a Kerst. A ty dělníku. Je to dělnická hymna, kterou známe v jidiš z pera socialistického anarchistického autora 20. století Chaima Žitlovského, který ji přeložil. Ve skutečnosti ale nevznikla u něj. Pochází z německé studentské revoluce v 50. letech 19. století, kdy se usilovalo o vytvoření demokratického svazu ještě před vznikem samotného Německa. Byl to tedy původně aktivistický text. Dnes tak zpíváme slova stará asi 175 let, která prošla třemi nebo čtyřmi jazyky a přitom ten impuls zůstává stejný. Můžete říct, že je to deprimující, že zpíváme pořád stejné písně, nebo naopak inspirující, protože ten zápas musí pokračovat. Ta píseň je typickou dělnickou protestní skladbou. Mluví o lidech, kteří obdělávají půdu a produkují jídlo a ptá se. Děláte všechnu tu práci, ale co máte na konci dne na stole pro svou rodinu? Pracujete v továrnách, vyrábíte oblečení. Dnes myslíme na výrobu v Asii, v Číně, ale i v USA za minimální mzdy. Pracujete celý den, ale co si vaše rodina obléká o svátcích? Je to starý příběh. A proto musíme pokračovat. Nemůžeme se vzdát. Opravdu se nemůžeme vzdát.
0: To říká Frank London z newyorské skupiny The Klezmatics. Ukázky pocházely jednak z 35 let starého alba Rhythm and Juice, které nedávno vyšlo v reedici, a dále z úplně nového We Were Made for These Times. Z něj bude i závěrečná ukázka před chvílí zmíněná píseň Undu a Kerst a ty dělníku. Rozhovor s Frankem Landnem natočil a pořad připravil Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Josef Javůrek. Zvuk a střih měl na starosti Šimon Vítek. Děkuji také kanadskému producentovi Danielu Rosenbergovi, mimo jiné autorovi zmíněné kompilace Klezmer Revolution, který na Vomexu rozhovor zprostředkoval.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Se sobotní 15. hodinou a 50. minutou na Proglasu začíná pořad Hudební listování. V následující půlhodině se zaměříme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Mám pro vás tipy na chystané i odvysílané pořady, nová alba a dokonce jednu soutěž. Týdeník Slyšte lidé vám dnes v 19 hodin a 15 minut představí nové knihy o hudbě, hudebnících a písňových textech. Milan Tesař bude listovat publikacemi věnovanými například Robertu Křesťanovi, Petru Linhartovi, Karlu Krylovi nebo undergroundové skupině Národní třída a také knihou publicisty Pavla Klusáka o ženách hudebnicích. Jako ukázku teď vybírám píseň Ubrex až na ex z alba Autobus do Sudet. Deska doplňuje stejnojmenou knihu, ve které si můžete přečíst rozhovor hudebního publicisty Tomáše Polívky s písničkářem a textařem a také skladatelem Petrem Linhartem.

Poslouchali jsme skladbu Urbex až na ex v podání Petra Linharta. Dnešní vydání týdeníku Slyšte lidé můžete poslouchat na vlnách Proglasu v 19 hodin a 15 minut nebo zpětně prostřednictvím našich webových stránek hudba.proglas.cz. Řecká zpěvačka Savina Janatu je mimořádně všestranná interpretka, která propojuje technicky náročný hlasový projev s inspirací folkem, byzantskou hudbou, jazzem i experimentální scénou. Ve svém projektu Primavera en Salonico vytváří osobitý styl, vycházející z tradic Středomoří a Blízkého východu, který rozvíjí v mezinárodně oceňovaných nahrávkách. Rozhovor s touto zajímavou umělkyní připravil v rámci pořadu Jak se vám líbí Janis Moras. My si teď z její tvorby poslechneme píseň Perperuna.

O festivalu Slunovrat 2026 v pořadu Jak se vám líbí hovořil ve čtvrtek jeho ředitel Vašek Miller. Řeč byla o koncertu Glena Hansarda, o návratech Lenky Dusilové nebo Mňágy až Djorb, ale také o literárním programu, debatách o současném světě, blízkovýchodní tematické linii, vědeckých přednáškách nebo netradičních scénách v kulisách města. Festival Slunovrat se uskuteční v Opavě od 18. do 20. června. Zatímco více informací o festivalu a odkaz na čtvrteční vydání pořadu Jak se vám líbí, najdete na našich webových stránkách hudba.cz, zaposloucháme se do písně Fallin' Slowly Glena Hansarda. Nahrávka pochází z jeho koncertu ve studiu Proglasu v roce 2004. Tree.

Dozněla skladba Fallin' Slowly Glenna Hansarda v koncertním provedení ze studia Proglasu. Celou pozvánku na letošní ročník festivalu Slunovrat si můžete poslechnout v rámci pořadu Jak se vám líbí. Teď pro vás ale mám slíbenou soutěž o 4 alba z produkce jazzového vydavatelství ACT Music. V balíčku najdete alba ghanského trompetisty Petra Somuaha, francouzského trombonisty Robinsona Kuhuriho, iránského kytaristy Mahana Miraraba a španělského pianisty Daniela Garcii. Výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne v pondělí 25. května odpovíte na 3 otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění a podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady vás jistě dostane Petr Somua se skladbou Voyage.

Margolin, výrazné modernistické autorky spojené s meziválečným New Yorkem. Album jsme si představili v raním hudebním kompasu v úterý 19. května a více informací se o něm dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Duo Štolce Lidr tvoří zpěvačka a pianistka Jida Jilner a houslistka Lívet Nůrd. Anna Margolin byla silnou a nekonvenční osobností, která odmítala dobové společenské normy a ve své poezii spojovala intimitu, existenciální neklid i touhu po svobodě. Po druhé světové válce a zániku velké části jidiš kultury však její dílo upadlo do zapomnění. Zaposlouchejme se teď do písně Durch Bund Schäuben.

Na našich webových stránkách hudba.proglas.cz naleznete mimo jiné přehled chystaných témat pořadu Jak se vám líbí až do 13. června. Jazzový kytarista Libor Šmoldas představí své nové album Sorry Miles, které je originální a místy i trzou poctou legendárnímu trumpetistovi Milesu Davisovi. Od jehož narození si v roce 2026 připomínáme 100 let. Premiéru pořadu naladíte na vlnách Proglasu 28. května v 19 hodin a 15 minut. My si z alba na závěr dnešního hudebního listování poslechneme titulní skladbu. Hudební listování pro vás připravil Josef Javůrek.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

Biskup Pavel Konzbul zve v příštím týdnu věřící ke společné modlitbě novény. Jejím cílem je hlubší osobní duchovní příprava na nadcházející slavnost, při níž budou v Brně blahořečeni kněží Jan Bula a Václav Drbola. Novéna začíná ve čtvrtek 28. května, zakončena bude v pátek 5. června v brněnské katedrále při večerní mši svaté. Text vychází z životního příběhu obou kněží a je dostupný na webu bula-drbola.cz.

na otázku učitele. A gukvakcimi? Žák odpovídá, kukuja jak guglgu, tak jak je závazné. Odpovídá, kukuja jak guglgu. Kukuja jak guglgu. Pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne. Jinak nebude připuštěn. Bude vyřazen. Nebude mu nadále umožněno

1A až 99Z. Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Tak jak je závazné? Odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Kvik kvik, ňuňu pigiňu. Pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne.

jinak, jinak, ne. Jinak nebude zaevidován. Nebude akceptován. Bude ignorován ve všech položkách, anulován. Nebude zapracován. Bude dezaktivován, bez náhrady vyškrtnut, bez možnosti odvolání. Jinak, hoši. Oh yeah. Na otázku mistra. Ho, ho, big, big, a. Učeň odpovídá, hi, ho, bobo, hi, ho, hi. Tak jak je?

pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak bude zpochybněn, bude rozpracován.

věcen, bude vyobcován, navždy exkomunikován, navždy zapomenut. Jinak, hoši,

na otázku Boha. Koho jsi bezvýhradně miloval? Jakou krásu si po sobě zanechal na světě? Když Joši, odpovědět není závazné, přesto odpovídám kvik, kvik, ňu, ňu, hajl, ho, gu. Kvik, kvik, ňu, ňu, hajl, ho, gu. Pouze takto, ne jinak.

0: باشه. او لارد او یه.
1: Kompilace 16 od stínu Dada vznikla v rámci sdružení Osamělí písničkáři jako originální podsta dadaismu a jeho hravosti, absurditě i svobodě. 16 autorů a interpretů zde přináší vlastní pohled na poetiku nonsensu, zvukomalby a rozvolněného jazyka. Od jemné melancholie až po groteskní humor. Album spojuje výrazné osobnosti české písničkářské scény a ukazuje, že Dada může i dnes působit živě, provokativně a překvapivě aktuálně. Na albu účinkují například Martin Kišperský, Marka Míková, Daniel Fikejs, Jiří Smrš, Jan Jeřábek a další.

Před malou chvílí bylo 16:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je sobota 7. velikonočního týdne, 23. květen 2026. Podle katolického kalendáře památka svatého Jana Křtitele de Rossiho, italského kněze, přátele strádajících. Zemřel v tento den roku 1764. Před 180 lety opustil tento svět kněz, spisovatel a učitel češtiny, národní buditel pater Josef Liboslav Ziegler. Rovných 120 let uplynulo od úmrtí otce moderního dramatu, norského dramatika, básníka, režiséra a divadelního ředitele Henrika Ibsena. Před 75 lety byla podepsána smlouva mezi čínskou ústřední vládou a místní tibetskou vládou o opatřeních k takzvanému mírovému osvobození Tibetu. Začala faktická anexe Tibetu a téhož dne v zajateckém táboře komunistické Severní Koreje zemřel kaplan americké armády s českými kořeny, jen 35-letý Emil Capone, hrdina korejské války a kandidát blahořečení. Svátek má Vladimír, slovanské jméno znamená velký vládce. Připomínám, že v 16 hodin a 55 minut se můžete těšit na pořad Za 5-5, tentokrát s tématem Uganda v běhu. Teď už si ale pustíme další písničku, Keby som byl vtáčkom.

0: Královéhradecký domov u Byřičky je jedním z největších domovů pro seniory v Česku. Aktuálně hledá nové dobrovolníky, kteří by chtěli rozšířit tým stávajících pomocníků. Klienti ocení především společně strávený čas, ale pomoci lze i dalšími způsoby. Informuje kaplan domova, náš redaktor ve městě Martin Weisbauer.
1: Dobrovolníkem se může stát prakticky každý, bez ohledu na věk. Zapojit se mohou jak studenti, tak maminky na mateřské dovolené, lidé s pracovním vytížením, anebo i samotní seniori. Dobrovolnická činnost přináší radost nejen klientům, ale často obohatí i samotné dobrovolníky. Není potřeba žádné speciální vzdělání. Pomoc může mít mnoho podob, od společného povídání u lůžka přes doprovod na procházky nebo k lékaři, až po pomoc při společenských akcích, přednáškách či aktivizačních programech, jako jsou cvičení s hudbou, zpívání anebo trénování paměti. Dobrovolníci mohou zároveň uplatnit své vlastní schopnosti a zájmy, například hru na hudební nástroj, ruční práce nebo další dovednosti, kterými mohou seniorům zpříjemnit den.

0: papežské koleji Nepomucenum v Římě proběhla v polovině týdne konference Blahoslavení mučedníci komunismu. U příležitosti nadcházejícího blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli ji uspořádalo české velvyslanectví při Svatém stolci. Vystoupili i postulátor a vedoucí diecézní fáze beatifikačního procesu, soudní vikář brněnské diecéze Karel Orlita a historička Eva Vybíralová z Ústavu pro studium totalitních režimů. V úvodu promluvil papežův blízký spolupracovník, prefekt Vatikánského úřadu pro podporu integrálního lidského rozvoje, česko-kanadský kardinál Michael Černý. Právě on při slavnosti ve svém rodném Brně oba kněze 6. června z pověření papeže Lva 14. blahořečí. Ve středu 20. května podtrhl, že rudá totalita chtěla zničit kněžskou identitu dvojice vylhaně odsouzených z počátku 50. let. Z jeho projevu cituje kolegyně Zdislava Horníková.
1: Komunistický režim nechtěl pouze usmrtit jejich tělo, chtěl zničit jejich kněžskou identitu. Chtěl, aby zradili, zapřeli, odvolali svou víru. Oheň režimu nepohltil zlato jejich víry, pouze odstranil strusku lidského strachu a dal vyniknout jejich oddanosti Kristu, která nás naplňuje úžasem. Zachovalo se nám svědectví, že pater Jan si v hodinách před svou smrtí uchoval takový nadpřirozený pokoj a vyrovnanost, které nemohou být z tohoto světa. To je mučednictví, nikoli především úkon lidského hrdinství, ale spíše otevřenost k naplnění Boží milosti natolik, že již nezůstává prostor pro individuální já, nýbrž, že člověk žije pro Boží ty a církevní my.
0: Tolik ze středečního proslovu Michaela kardinála Černého v papežském koleji Nepomucenum.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
2: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. To se takhle v Ugandě potká zdravotní záchranářka, orientační běžec a televizní moderátorka. I tak by se dal popsat tento díl podcastu Za 5-5 o jednom zcela nepravděpodobném setkání uprostřed Afriky. Mám radost, že nám o životě tamních lidí i o životě mladého středoevropana daleko od domova povypráví Viktorie Ženíšková a Jonáš Hubáček. Srdečně vás vítám zpátky na tomhle kontinentu, ale taky ve studiu Proglasu. Dobrý den.
3: Zdravíme posluchače.
4: Dobrý den, zdravíme.
0: Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
2: My jsme se setkali letos v únoru v Ugandě při natáčení pořadu České televize v Novém světle, který mapoval africké projekty pražské arcidiecézní charity. Jonáši, ty jsi nám pomáhal jako produkční a místní znalec. Především si ale onen zmíněný orientační běžec, dokonce vrcholový orientační běžec, reprezentant České republiky. Od kdy už?
3: Od narození.
2: Od narození orientační běžec a reprezentant od kdy?
3: Reprezentant taky od tutlého věku, od nějakých, kdy jsou nějaké výběry, jako dorostu, takže dorostu, no.
2: Svého pohledu od jak živa.
3: Od jak živa, ano.
2: A ty, Vicky, si tou dobou pracovala v české nemocnici v Bujkve. Teď krátce po návratu si čerstvě složila státnice. Na jaké vysoké škole?
4: Vysoká škola svaté Alžběty. Je to škola v Bratislavě, ale má pracoviště v Příbrami.
2: Takže si teď vysokoškolsky vzdělanou zdravotnickou záchranářkou. Blahopřeju ke státnici.
4: Ano, děkuju.
2: Vraťme se ale na začátek. Popište prosím, jak se stalo, že jste poslední měsíce strávili v Africe. Vicky, to byla tvoje první východoafrická zkušenost, je to tak?
4: To byla moje první východoafrická zkušenost, kde jsem byla úplně sama. Párkrát jsme cestovali s rodinou na dovolených, ale takhle jako moje dobrovolnická činnost, to byla úplně první zkušenost.
2: A ty
4: jako...
2: jsi tam vydala dělat co?
4: Jela jsem tam jako dobrovolník do nemocnice přes arcidiecezní charitu. Dlouho jsem se snažila se tam jakýmkoliv stylem dostat a jakkoliv to vymyslet a arcidiecezní charita mi to umožnila.
2: Jonáši, ty už jsi byl v Africe starým mazákem v té době, kdy jsme se setkali. Po kolikáty už jsi tam byl a proč jsi tam vyrazil?
3: Já to dost často pletu, ale já myslím, že to byl 6. rok. Vlastně za covidu to začalo. A pravidelně tam jezdíme se skupinkou reprezentantů i lidí, kteří mají zájem o tu běžeckou africkou kulturu. A vlastně primárně to byla Kenia i ten. Vlastně po druhé to byla Uganda. Poprvé jsem tam byl právě před těma 6 nebo 5 lety. A, takže to bylo, letos to bylo daleko pestřejší.
2: A na jak dlouho ses tam vydal?
3: Letos to bylo suverénně nejdelší, bylo to 10 týdnů. Většinou z pravidla to bývá nějakých 6-7 týdnů a člověk jako tam nemůže strávit úplně tolik toho času, protože potom začne být,
2: Začne být víc Afričanem než Evropanem.
3: No, to taky.
2: A ty, Vicky, jak dlouho jsi tam byla?
4: Já jsem tam letěla na 2 měsíce.
2: Jak jste si zvykli na místní život, zvyklosti, úplně jiný rytmus? Jonáš trochu naznačil, že je to možná trošku jiná mentalita než ta naše. Takže jaké bylo to zvykání, Vicky?
4: Pro mě to bylo zpočátku strašně těžké a složité zvyknout si tam a zžít se s jejich životem. I když jsem věděla, jak ta Afrika funguje, jak tam žijou, věděla jsem, do čeho jdu, ale být tam úplně sama a přizpůsobit se těm podmínkám bylo pro mě strašně složité.
2: A co obzvlášť bylo tedy jiné než tady?
4: Tak jedno z nejtěžších věcí bylo adaptovat se tam, že tam jsem úplně sama, zvyknout si na ty lidi. Oni se zvykali na mě, já jsem se zvykala na ně, protože jsme se potkávali dennodenně. Jsme byli v kontaktu a zvyknout si na jejich angličtinu, mluvili strašně rychle, tak huhňali, že jsem se na to musela zvykat.
2: Stejně jako my máme v angličtině akcent, tak také Ugandané mají svůj akcent.
4: Ano, tak stejně mi říkali, že si musí zvykat na moji angličtinu, že mi taky nerozumí, takže to bylo vzájemný.
2: A ty, Jonáši? Ty už jsi tam trošku zvyklý, ale určitě si pamatuješ i na své první cesty.
3: Moc dobře si vybavuju ty svoje první pocity, kdy kdy jsem v podstatě asi měl o tom trošku méně informací, než bych měl mít, a s tou mojí dobrodružností ještě za času k toho covidu, kdy jsem přiletěl do Nairobi a jsem si vybavil jako na tu jednu historku, kdy jsem večer přijel do Nairobi, ubytoval jsem se tam v centru v nějakém low-costovém hotelu a byl zákaz vycházení a já jsem
2: ty šel... Ty jsi nedbal.
3: Přesně, říkal jsem si, jsem bílý, jako možná, že to bude v pohodě, a snažil jsem se tam najít někde, protože jsem neměl jako SIM kartu, nebyl tam nikde jako funkční Wi-Fi. Teď jsem šel ven, oni mi říkali, že to není dobrý nápad, a odchytil si mě tam jeden strážník na ulici a asi půl hodiny jsem měl na sobě pouta. Snažil jsem mě samozřejmě stáhnout takovou úplatek. V té době jsem to možná ještě ani nevnímal, ptal se mě na nějaké jídlo nebo sladkosti a
2: A ty jsi to nepochopil?
3: No, vůbec. A po půl hodině, kdy jsem opravdu, a neměl jsem teda upřímně ani peníze, tak mě pustil, protože věděl, že ze mě nic nedostane. Tak to bylo docela hezké přivítání, takové africké.
2: Ale bylo to i poučné možná pro další cesty, že z úřady si člověk nemá zahrávat, je to tak?
3: A zároveň, že čas tam vyřeší ty problémy, no.
2: Člověk musí být zkrátka trpělivý, dostatečně.
3: Přesně tak.
2: Bylo něco, co tě překvapilo třeba při té poslední cestě, nebo už jsi tam takový zkušený cestovatel, že v podstatě už všechno znáš?
3: Asi to, co se říká, já jsem to trošku poupravil, že Kenia je Česko a Uganda je Slovensko, že to tam je v některých situacích jako trošku tvrdší.
2: Moment, to prosím vysvětli. Čím je podobná Kenia Česku a Uganda Slovensku?
3: A já bych řekl, že třeba právě s tou armádou nebo s tou policií se dá v Kenii jakoby víc domluvit. Když to v té Ugandě jsem tam pár takových jako kotrmelců, no, zadrhelů měl, jsou tam prostě přísnější na jaké pravidla. A z pravidla je potom s nima jakoby horší to vyjednávání.
2: Co nejvíc překvapilo tebe, Vicky?
4: Mě asi překvapila nejvíc ta jejich mentalita a jak vzhlížejí k tomu zdravotnictví a že se neustále vzdělávají. To mě překvapilo velmi. To jsem nečekala, že každý týden se vzdělávají a každý týden mají další přednášky, ať od cizích lidí z jiných měst nebo z toho, že se o to zdravotnictví fakt zajímají. I když tam řeší hlavně jejich tropické onemocnění, tak se o to opravdu zajímají a pořád zdokonalují.
2: A co se týče té mentality?
4: Mentality jsou strašně přátelští. Je to úplně něco jiného než v České republice. Byla jsem mile překvapena, že všichni se pozdraví na ulici, všichni vás přivítají, dětičky okamžitě za váma běží. Je to úplně něco jiného.
2: Bělochům se v regionu říká muzungu. Jak na vás tedy reagovali? Asi jste byli oba ve své oblasti dost nápadní, nebo ne? Jonáš?
3: Jsem bílý, ano. Takže jsem byl nápadný.
2: Jistě, ale zároveň jsem byl v oblasti, kde bylo i dost asi zahraničních běžců.
3: Jo, je to tak, ale i...
2: Takže jsou zvyklí tam lidé?
3: Ale byl jsem tam Evropany. Každý rok tam přijedu s někým, kdo třeba v té Africe nikdy nebyl, a i tam jim to připadá, že jsou jakoby dost na ráně, dost vidět, ale vždycky jim říkám, no, jako, ale jeďte někam jinam, než mimo ten i ten, což je to město, které je nejprofláklejší běžecké město v Kenii, z kam pochází ti nejlepší běžci. A tam to samozřejmě jako potom kdekoliv jinde je to ještě daleko silnější. Takže jo, já jsem zvyklý, ano.
2: A ty Vicky, přece jenom v Bujkve, což je asi hodinu nebo dvě cesty od hlavního města, tam moc Bělochů nebylo.
4: Ne, tam jsme byli vlastně jenom dvě, byla tam jedna Slovenka a já, a byl to nezvyk. Byla jsem středem pozornosti najednou úplně u všech a ze začátku to bylo takový nepříjemný, pak jsem si zvykla, pak ke konci po těch dvou měsících už se to zase stáčelo k tomu, že už to je hodně na mě, že už to je moc pozornosti, ale jak říkám, ty lidi byli milí, nikdo si nic nedovolil. A
2: co jste se dozvěděli o životě místních? Jsou Ugandané a Keňané sdílní? Pustí vás k sobě i lidsky? Vicky?
4: Já si myslím, že většinou pustí, ale to svoje soukromí si stráží. Ale tím, jak jsou milí a žijou vlastně v tom městečku víceméně všichni dohromady, že všechny rodiny jsou pohromadě a všichni se navzájem znají.
2: A ty, Jonáši?
3: Tohle je jako těžší otázka. Když jsem se na to ptal jakoby mezi místňákama, jak spolu komunikují, tak jsem dost často i slyšel, teď možná to stáhnu jakoby na tu Keniu, že ty jejich mezilidské konverzace jsou sice intenzivní, ale že nejdou tak moc do hloubky, jak třeba když si, já nevím, člověk tady má nějakého blízkého přítele nebo rodinu v Česku, takže to jsem jako vypozoroval.
2: A tebe k sobě místní pustili, nebo jsi neměl moc příležitosti v běžecké komunitě vlastně navazovat přátelské vztahy?
3: Jo, pokud jsem chtěl, tak minimálně na nějaké té základní úrovni jako rozhodně jo.
2: Měli jste nějaké obavy, když jste se poprvé vydávali do Afriky a co realita potvrdila je nebo vyvrátila, Vicky?
4: Já jsem se hlavně bála, jak jsem tam byla úplně sama, tak přece jenom jsem blonděta, furt jsem běloška a jedu tam úplně sama, bez jakéhokoliv doprovodu a viděla jsem, že tam na tom budu sama. A potvrdilo se mi to, no, prostě jsem byla středem pozornosti a ty lidi mě zastavovali, chtěli samozřejmě čísla a takový, ale jinak žádný konflikt přímo. Ne. To...
2: Báli se o tebe doma?
4: Báli se o mě. Hlavně ten první týden, protože ten první týden byl náročný, tak jsem každý den volala se ségrou a s rodinou, aby mě trošku podrželi, protože jsem myslela, že to nezvládnu, že po týdnu letím domů, že tam nevydržím. Takže se báli, no. Ale podrželi mě hlavně ségra, jak nejvíc to šlo, takže jsem to vydržela.
2: A ty, Jonáši, měl jsi nějaké obavy, když jsi jel poprvé do Afriky, nebo nejsi typ člověka, který se soustředí na rizika, ale spíš se těší na to dobrodružství?
3: Asi spíš to druhé, ale vlastně, co jsem jako nezmínil, tak člověk vlastně si o tom může něco přečíst, nastudovat nějaké ty věci, co dělat, co nedělat, jak to na něho bude působit, ale v podstatě ten první dojem si musí jako zažít a je vždycky intenzivní, no.
2: Ale co se týče bezpečnosti, především tady v Ugandě, ale také v Keni, v podstatě se dá říct, že pokud člověk se chová rozumně, nevystavuje na odiv majetek, nemává bankovkama na ulici, tak nutně, nebo telefonem, tak nutně asi se nějakému extrémnímu riziku nevystavuje, nebo máte z toho jiný dojem?
3: Já osobně žádné negativní zkušenosti nemám. Maximálně párkrát jsem se cítil někde v Nairobi, když jsem byl večer venku. Já nevím, třeba jsem cestoval jakoby kousíček do hotelu po svých s tou taškou, tak to nebylo úplně příjemné. To vím, že jako jsem výjimečně cítil takový negativní...
2: Vynavé pohledy?
3: Taky, a že jako mi pomůžou s tou taškou a tak. A nejradši bych to měl vlastně na těch klepetách vlastně na ruce, aby mi to nemohli vzít, jak se nosí ty kufříky. Ale třeba minulý rok jsme byli na Rally Kenya a tam kamarádce Češce ukradli mobil z kapsy, takže jako děje se to
2: takže
3: tam.
2: Takže jako v pražském metru.
3: Přesně tak.
2: Ty jsi tam ale neváhal, Jonáši, taky řídit motorku, což teda klobouk dolů v tom provozu. Možná si to lidé, kteří nebyli v Africe, neumí úplně představit, ale v podstatě na těch převážně prašných cestách jezdí všechny dopravní prostředky, včetně těch zvířecích, a dominantní jsou cyklisté, kteří nejčastěji napříč vezou nějaké obrovské tyče, v podstatě, které jsou rozměrnější než vozovka. A přesto se to nějak jako zvládá, ale jaké to bylo pro tebe na motorce?
3: No, úleva, protože ty poslední roky jsem trošku strádal, když jsem potřeboval jako někam cestovat třeba z toho městečka do většího města, a vlastně tady ten jako fenomén těch malých MHD, si to člověk může představit jako třeba Volkswagen Transporter. Na té trase to nemá jasně dané zastávky, ale když prostě potřebuje někdo vystoupit, a nejhorší je, že to je třeba člověk, co sedí úplně vzadu, takže lidi potřebují před ním jako vystoupit, nedej bože na střeše veze slepice nebo 10 kilo rýže, tak ta cesta, která by v Česku zabrala 20 minut, tak tam může zabrat tu hodinu, a sice jako to stojí 15-20 korun, ale vlastně když tam člověk jako má sedět po tom tréninku a ještě je unavený, hlavně v tom autě jako nejede třeba 9 lidí, ale dvojnásobek, tak to člověka nebaví, a pokud je to v kombinaci s toho, že já sice neřídím jako motorku pravidelně, tak
2: to víc klobouk dolů.
3: Tak to byla jenom otázka času, kdy jsem si říkal, že do toho musím jít, abych se vlastně obešel a dalo mi to tu svobodu, přesně.
2: Co ty, Vicky, ty jsi chodila pěšky nebo jsi zkusila případně místní mototaxi?
4: Ze začátku jsem měla odvoz, abych si zvykla a naučila se cestu, protože to furt byl 1,5 kilometru, myslím. Takže ze začátku mě vozili, pak jsem se odhodlala, že teda půjdu pěšky. Ze začátku bylo náročný, ale...
2: Náročný kvůli orientaci nebo kvůli...
4: Kvůli lidem.
2: Zájmu lidí.
4: Kvůli lidem a hlavně kvůli motorkám, přesně těm boda-boda a autům, protože jenom jsem šla a ty lidi prostě jedou kolem vás, kdy vás nesrazí a jim to úplně jedno, vůbec je to nezajímá, takže jsem se kolikrát bála o svůj život, že

0: Jsi to tak, že jsi chodila pěšky.
1: Ano, ano, přežila jsem, takže bez újmy, takže...
0: Takže blahopřeju. Pojďme se teď blíže podívat na oblast, ve které působíte a na vaši specifickou zkušenost. Jonáši, proč se jezdíš připravovat na běžeckou sezónu do Keni a do Ugandy?
2: Takže primárně to, takže tady je zima, tady jsou teploty kolem nuly, často nějaké v dnešní době už jako spíš náledí než sníh. A tam je to rovníkové slunce, každý den sluníčko, 20 stupňů, takže není nějaké extrémní vedro, ale hlavně je to vysoká nadmořská výška, 2400 metrů nad mořem.
0: Je to keňské středisko?
2: Ano, největší.
0: A to ugandské?
2: To ugandské je Kapčorva. To je v podstatě...
0: To je takto vysoko?
2: To je 2000 metrů, 1800.
0: A jaký to má efekt, když člověk trénuje v takové velké nadmořské výšce?
2: Takže tělo má jakoby soustavný nedostatek kyslíku a v tom tréninku, takže se potom jako tvoří víc těch červených krvinek, hemoglobin.
0: A to se pak projeví po návratu zpět nebo už tam?
2: Samozřejmě už tam. V podstatě je důležité se nějakých těch prvních třeba 14 dní, dejme tomu, jako aklimatizovat a člověk to pozná, když jde do nějakého mírného kopečku a nemá dostatek kyslíku, je absolutně zadýchaný a postupem času se to zlepšuje. A v podstatě po návratu z Česka je ten, jak bych řekl, jakoby ten efekt jako opačný, že se mu líp jako okysličují ty svaly a víc toho vydrží.
0: A jak ten trénink probíhá? Což tady probíhá, tady platí dostolovně.
2: Přesně tak. No tak, že... Když si vezmeme třeba, že to soustředění trvá 7 týdnů, tak má člověk dostatek času. Samozřejmě jsou tam lidi, kteří nemají tak moc toho času, takže tam jezdí jakoby na kratší pobyt, ale když si budeme držet těch 7 týdnů, tak třeba první 2 týdny tam člověk opravdu běhá jenom volně, třeba kopce, chodí pěšky a soustředí se samozřejmě jenom na ten sport, dobře tam jí, hodně spí, 8-9 hodin, protože to tělo to vyžaduje a postupem času se vlastně navyšuje ta intenzita a kilometráž.
0: A trénujete několikrát denně? Máte dvoufázový, třífázový trénink? Nebo co je běžné?
2: Zpravidla dvoufázový trénink, s tím jsou tam nějaké volné dny a občas je jako...
0: Máte se dohromady, všecko bolí.
2: Přesně, posilovna a tak...
0: Projevila se ta příprava pozitivně už v letošní sezóně? Jak se ti běhá teď po návratu?
2: Ten efekt se dostavuje hned jako po návratu, takže to jsou třeba 4-5 dní, potom jako takový jako lehký útlum a potom je to třeba takový ten první efekt je prostě, bych řekl, jako další týden. A takže to jsem se jako cítil dobře, ale samozřejmě člověk z toho naběhaného počtu kilometrů profituje celou tu sezónu. A já mám teďka z bronzovou medaili z mistrovství České republiky na 5 kilometrů, takže...
0: Blahopřeju.
2: Hodnotím pozitivně. Ano, přesně tak.
0: Řekni jenom stručně něco o orientačním běhu třeba pro posluchače, kteří tenhle sport neznají. Jak to funguje? Protože tuto medaili si získal v silničním běhu, což ano. Je klasický běh, jak si to asi většina posluchačů představí, ale orientační běh, to je ještě složitější disciplína.
2: Takže člověk dostane na startu mapu, podrobnější, než člověk používá normálně při běžném životě a na mapě má vyznačené kontrolní body, které musí proběhnout v tom určeném pořadí.
0: Já si pamatuju taková cvakátka ze svého dětství. To ještě existuje?
2: Starý systém, žijeme jako v digitální době, takže dnes co jako by takový trošku mýtus, co lidi, co třeba o tom jako moc neví, tak si pamatují z nějakých jako škol v přírodě, takže se jako musí dělat úkoly na těch kontrolních stanovištích, kontrolách. to už jako to takhle nikdy nebylo ani. A možná jenom, aby si to jako učitele zpestřili, ale my vlastně...
0: Udělej 10 dřepů a uvnitř si papír.
2: Přesně. V lese nebo

0: Ve městě, záleží, kde se ten orientační běh běží, tak je tam Lampion, bych řekl jako půl metru na půl metru, možná menší, a elektronická jednotka, krabička, kdy, když se člověk přiblíží na 10 cm, tak má na ruce nese taky jako elektronický čip, tomu říkáme. A když se přiblíží té kontrole, tak to zapípá a vlastně tím jakoby...
1: Jsi splnil ten úkol a běžíš.
0: No, to právě jako, že žádný úkol není, ale bylo zaznamenáno, že se proběhlo jako tím kontrolním bodem, takže pokračuje dál.
1: No a jak často člověk běží takzvaně na jistotu a jak často člověk těžce bloudí?
0: Jo.
1: To by byl můj případ, tak si to představuju, takže mě zajímá, jak je to u profíku.
0: Záleží na obtížnosti toho terénu, takže ten orienták se ještě v dnešní době už jako seriózně dělí na lesní orientační běh a potom sprintový, to je jako městský. A vlastně jako celý vtip je v tom, že tak jako to je třeba v atletice, že má člověk jako daný ovál nebo vyznačenou trať, tak v tom orientáku je to o tom, že ten orientační běžec si musí sám najít tu nejideálnější stopu na tu další, na potom postupu, na tu kontrolu. Takže důležité, není jasně dané, kam to povede, jestli ten člověk jako poběží přes kopec, nebo zleva kopce, nebo zprava.
1: A může člověk dnes, ne že by samozřejmě předpokládal, že se to neděje, ale dneska různé technologie člověku letos napoví, jsou na to nějaká pravidla, aby si člověk nepomáhal Googlem či jinak?
0: Náš sport je jako silně založený na fair play a to je ten důvod, proč to není není olympijský sport a já doufám teda, že to ani jako nikdy olympijský sport nebude, protože potom právě si myslím, že...
1: Na výsledky,
0: přesně. Takže třeba dejme tomu, když se běží v nějakém prostoru, jsou to jakoby nějaké, dejme tomu třeba mistrovství světa, tak nějakou určitou dobu předtím, než se to ohlásí, tak se vyhlásí embargo na ten daný prostor, ale vlastně není jakoby v lidských sílách, aby se tam došlo k nějaké kontrole toho, že opravdu ten závodník se tam nepůjde podívat, nepůjde se tam testovat prostě průběžnost toho terénu.
1: Prostě a tak. Si věříte.
0: A to je ten důvod.
1: Sympatické.
0: Ano, takže náš sport je silně založený na fair play.
1: Specifický význam pro sportovce mívá jídlo, ovšem to jídlo v Africe je opravdu jiné než to místní, takže jak to funguje pro někoho, kdo se připravuje jako vrcholový sportovec v Africe a zároveň předpokládám, že je odkázaný na místní jídlo, je to tak?
0: Je to tak, no je to
1: a
0: tak.
1: A je to vyhovující strava pro sportovce nebo má svá úskalí?
0: A já bych řekl, že to je stejně jak to jsou ty zkušenosti, možná i zkušenosti toho žaludku samotný, že když tam člověk přijede poprvé, tak sem tam má nějaké jako, komplikace, ale postupem času jsem to dokázal eliminovat a vlastně...
1: Chtěl jsi vybírat jídlo, které ti vyhovuje, nebo jsi zvýšil hygienu?
0: Já bych řekl, že já jakoby...
1: Přípravy, to mám na mysli.
0: Do detailu jsem to nekonzultoval s nějakýma odborníkama, ale mi přijde, že to tam je hodně o těch bakteriích a o té střevní mikroflóře. A jsou lidi, kteří jsou tam hodně vybíraví, ale já jsem přesný opak, já jako jím absolutně všechno.
1: To znamená v případě Keni a Ugandy je to co?
0: Asi nejtypičtější je tam prostě rýže, ty jejich jídla jsou jako velmi jednoduché. Řekl bych, že v Keni to mají trošku pestřejší, ale řekl bych jako v úvozovkách pestřejší. Takže jsou tam různé, samozřejmě jako rýže, hovězí maso je třeba dobré, ale přijde mi, že většina lidí se toho umvasu právě jako vyhýbá, i když to třeba nechápu, když to projde jako tím varem. A potom jsou tam nějaké takové odrůdy, jako tomu říkáme jako špenát, protože to tady nemáme, skuma, managu, fazole, hrášek.
1: A ty slané banány, respektive...
0: Matoke, ano, to je spíš tady, o tom může nám říct Vicky. A úplně jsem zapomněl na tu kukuřičnou, říkají kukuřičná kaši. Mouka, kaše, ugali. Ugali.
2: V Ugandě je to pašo.
0: Ano.
1: Jídlo, Vicky, jaký to bylo pro tebe?
2: Ze začátku to bylo moc náročné, protože jsem 2 měsíce v kuse k obědu měla každý den jenom rýži fazole, pošo z té kukuřičné mouky a výjimečně teda matoke, což z toho dělají z těch nezralých banánů takovou,
1: jako
2: takovou hmotu. Něco takového, ale nechutná to tak úplně. Takže kdybych neměla svoje kyselý žíželky z Česka, tak se tam asi zblázním.
3: já si kam každý rok přivezu plnou tašku prostě tady těch dobrot, no.
1: Mě to zaujalo, že ta strava vlastně má tyhle ty základní části a vlastně je to pestré, ale oni jedí denně podobné věci, je to tak? Ale plus sezónní ovoce, které je ale velice rozmanité, že?
2: Oni každý den vlastně... Já jsem měla obědy v nemocnici a každý den jedli úplně to totožné. Výjimečně tam bylo maso, ale to bylo hodně výjimečně, nebo výjimečně zaměnili to pošo za to matoké. No. Jinak to bylo 2 měsíce totožné.
1: Proč jsou tamní běžci tak dobří doslova na světové špičce? Určitě ani tebe nenechala chladným dubnová zpráva z Londýna, že Keňan Sebastian Sabe překonal poprvé v oficiálním závodě bájnou hranici 2 hodin v maratonu.
0: Rozdíl mezi náma a nima je v tom, že aspoň čemu já teda věřím, že my to do jisté míry děláme pro radost. Pro ně je to nějaká motivace se vymanit z toho chudého života, zabezpečit tu rodinu, protože v podstatě jakoby jedním vyhraným nebo velmi dobrým výsledkem v Evropě oni dokážou dostat jako obrovské množství peněz za to vítězství, dejme tomu. A už třeba díky tomu dokážou koupit, já nevím, krávu nebo nějaký dobytek nebo postavit menší domek. A to je to, si myslím, co nás jako odlišuje od nich
1: v té první řadě. A jsou tam i fyzické řadě. Dispozice třeba?
0: Říkalo se to u těch sprinterů. No. Na druhou stranu, co je v dnešní době jako velkým tématem, je ten doping. Ono se o tom jako... Nemluví se o tom tak, jak by mělo a spousta těch Keňanů a i dalších jako Afričanů dopuje. A je těžké na to přijít, takže se sem tam objevujou zprávy, že měl jako pozitivní nález a tak. Takže.
1: Což bohužel není pouze tamní fenomén, objevuje se to i v jiných sportech a v jiných částech
0: světa. Ano, tak ano.
1: Mimochodem, orientační běh znají? Keni a Ugandě?
0: Vůbec netuší, co to je.
1: Vicky, ty děláš požární sport. Viděla jsi v Ugandě hasiče?
2: Ne, hasiče jsem opravdu v Ugandě neviděla. Takže...
0: Ale já mám teda kamaráda Vitenu, který je hasič, ale neměl jsem příležitost se stavit u nich v hasičárně, aby mi ukázali, v jakých strojích jezdí a jaký materiál mají, ale hasiče mají v městečko.
2: Ale požární sport si myslím, že spíš ne. Vůbec nevěděli, o čem jsem mluvila, když jsem mi to vysvětlovala.
1: Za 5-5 jevy a místa neotřele. Vicky, z profesního hlediska má smysl, aby se český zdravotník vypravil do země, jako je Uganda?
2: Já si myslím, že určitě, protože je to neskutečná zkušenost, která se vlastně ani nedá popsat, dokud to ten člověk nezažije, protože ty tam mají omezený prostředky, omezený zdravotnický nástroje a různý monitory a zobrazovací metody, že člověk, který si tady v Česku na něco neustále stěžuje, na naše zdravotnictví, tak kdyby to tam viděl, tak si myslím, že by měli být rádi za naše zdravotnictví.
1: Jak vypadal tvůj den v nemocnici? Byla jsi v české nemocnici svatého Karla Luangy v Bujikve, kterou vybudovali Češi a do dneška ji spolufinancují.
2: Ano.
1: Arcidiecezní Charity Praha. Takže jak jsi tam fungovala?
2: Tak můj den vypadal víceméně tak, jak jsem si to nastavila. Takže většinou na 9. hodinu jsem přišla do práce. Většinou jsme se s jednou sekretářkou, která mě tam měla jakoby na starosti, tak jsme se dohodli, kam na jaký oddělení dneska půjdu. Stihla jsem všechny oddělení obejít za ty 2 měsíce, že jsem vždycky byla někde. Nejčastěji jsem byla teda na sálech, takže tam se mi to líbilo asi nejvíc. To byla neskutečná zkušenost vidět, jak operují a jak to u nich funguje. A obědy měly až ve 2 hodiny, takže do té doby jsme řešili různý urgentní případy, dávali jsme léky, procházela jsem s lékařema všechny pacienty, kteří byli hospitalizováni, kteří tam byli. Takže jsme od jednoho až k tomu poslednímu všechny prošli přes děti, přes těhotné matky, takže jsme všechny zkontrolovali a pak byl teda oběd a potom obědě už to bylo takový volnější, ale vždycky si něco našlo, buď nějaká operace nebo něco zajímavého.
1: Mluvila jsi o tom, že ti to přišlo nejvíce zajímavé na sále, takže které situace nebo zákroky v tobě zanechaly největší dojem, přičem ses nejvíc naučila?
2: Určitě císařské řezy, ty tam byly víceméně pořád, jsme tam odrodili určitě více než 20 dětí, takže...
1: Je to proto, že ženy, které nemají komplikace, rodí doma, anebo chodí častěji do porodnice a zkrátka to zrovna tak vyšlo?
2: Většinou, když matky nemají komplikace, tak se snaží rodit doma, protože císařský řez je placený a tam, kdo nemá peníze nebo nemá na zaplacení, tak prostě tu zdravotní péči většinou nemá, když nejde do nějakých veřejných nemocnic. Takže většinou nemá a je to určitě tím, že tam nejčastěji jsou preeklampsie a různý vysoký krevní tlaky.
1: To jsou život ohrožující stavy.
2: Určitě, pro matku i pro dítě. Mm-hmm.
1: Mluvila jsi o tom, že tam pracují lékaři a sestry ve specifických podmínkách, takže jak se liší taková operace v Africe od operace v nemocnicích, kam ty chodíváš na praxe nebo kde jsi pracovala?
2: Je to obrovský rozdíl. Ta místnost víceméně vypadá stejně, jenom tam mají o x přístrojů méně. Mají tam jeden jediný přístroj, který zajišťuje dýchací systém, když se dělá operace v celkové anestezii, ale tam víceméně nic nepotřebují. Mají tam nástroje, které si vlastně berou sami, ani instrumentářku nemají. Jsou tam vždycky dva, jeden operuje, jeden asistuje a obstarají si to tam sami a... Mají tam pár léků a operují v halinkách, protože nemají žádný odsávačky, tohleto. Takže
1: se to uklidí.
2: Takže pak se to zamete a uklidí, ano, sentře.
3: Slyšel teda, že i v Česku používají kroxy na sále, nebo ne?
2: No, ale tam jakový speciální kroxy, no, ale mají aspoň odsávačky, že jim to neteče do bod, takže...
1: Ty jsi, Jonáš, že totiž v nemocnici v Bujkve taky byl.
3: Ano, ano.
1: A myslím, že jsi taky přihlížel jedné operaci, je to tak?
3: Ano, ano.
1: Zanechalo to na tobě dojem.
3: Jo, byl to pro mě jako dost silný zážitek, protože v podstatě mi to nikdo neřekl dopředu. Bracha, který tam dělal kameru, tak mi navíc ještě jako vrazil do ruky tu kameru, takže vlastně jsem nevěděl, na co se mám jako soustředit víc, protože s kamerou taky, kameru teda taky moc neovládám.
1: Ale zvládla to dobře.
3: Trošku jsem se opotil, no.
1: Ty jsi pracovala, Vicky, v charitativní soukromé nemocnici. Komu tedy slouží, kdo jsou tamní pacienti? Protože jsi zmínila i to, že oni přispívají na péči, jestliže nechtějí do státní nemocnice, ale tam, jak jsem pochopila, moc nechtějí, protože ta úroveň péče je o mnoho horší.
2: Je tam o mnoho horší, je teda lacinější, si myslím. I když jsem viděla ty ceny, tak pro nás, pro Čechy, to není zas až tak drahé, ale pro ně to jsou obrovské peníze, protože tam mají většinu věcí fakt laciný a ty výplaty, když jsem se i ptala sester zdravotních, tak to není žádná sláva. To jsem byla docela překvapena. A
3: kolik si může vydělat sestra za den?
2: V našich českých korunách to je 2 500 korun na měsíc.
1: Na měsíc. A z toho běžně vyžije.
2: Ano,
1: ale je obtížné z takových platů platit dodatečné výdaje, jako je právě zdravotní péče. Ale některé služby se poskytují zadarmo. Třeba očkování pro miminka. Mm-hmm.
2: Ano, očkování. To tam mají zavedené, že očkují automaticky, mají očkovací kalendář, přesně jak máme my, a postupně očkujou podle týdnu dítěte a roku dítěte. Ale většinou, když je nutná ta urgentní péče, tak ošetří, i když nemají finance, ale ty finance tam musí počas toho třeba císařského řezu nebo něčeho postupně donést. Takže furt tam jsou nějak jako zavázaný, že ty peníze tam musí donést. A většinou si myslím, že to fakt donesou, že si tak moc zváží zdravotníků, že...
1: A oni i ti příbuzní pomáhají pečovat o ty své blízké do nemocnice, je to tak?
2: Ano, většinou to není jak tady u nás v Česku, že na pokoji je sám pacient, přijde jedna návštěva a zase odejde, ale celá ta rodina je většinou s těma pacientama po celou tu dobu té léčby v té nemocnici, spí tam na zemi, pacient nebo ta blízká osoba leží normálně na posteli a jsou tam s ním po celý ten čas, vždycky přinesou oběd, protože jídlo si tam řeší každý sám a žijou tam. Když je někomu špatně, tak žijou všichni, celá rodina v nemocnici.
1: Neobávala se z nějakých exotických nemocí? Třeba teď vyvolává obavy epidemie eboli v Kongu, které s Ugandou sousedí, a také tamní úřady už hlásí první úmrtí, bohužel. Dá se nakažení předcházet, nebo to je riziko, se kterým zdravotník musí žít?
2: Já si myslím, že tohle to je riziko obecně, když někdo jde do Afriky, ať už dělat zdravotnictví nebo ne, nebo jenom na dovolenou, i když ten zdravotník je v tom kontaktu mnohem víc, a s tím rizikem jsem tam prostě jela, řekla jsem si, že jsem mladá, s ničím se neléčím, takže prostě buď a nebo no. Je to prostě riziko.
1: Co ty, Jonáši, zdraví pro sportovce priorita? Neobával ses, aby ses něčím nenakazil, nebo jsi to vyřešil zkrátka očkováním?
0: Tak očkování pro mě bylo prioritou jako v první řadě. Měl jsem párkrát nějakých chřipek a dokonce jsem se i nechával testovat na malárii, ale zrovna tam v těch oblastech, v té vysoké nadmořské výšce, jako menší šance, asi není nulová, ale menší šance nakažení té malárie třeba, ale musím zaklepat, teda nemůžu tady u toho stolu, že jsem nic vážnějšího neměl.
1: Malárie, byl to pro tebe velký strašák, Vicky, protože v Ugandě samozřejmě se vyskytuje, je tam velká vodní plocha.
2: Tam je velká plocha, samozřejmě to byl strašák, ale nechtěla jsem brát 2 měsíce nějaký antimalarika. Za prvý to není už doporučený, že tam je podle mě maximálně měsíc a říkám, že prostě buď to prodělám nebo ne. Měla jsem samozřejmě nějaký repelenty, ty 100% a takové věci, ale prostě to bylo riziko, se kterým jsem počítala, že buď dostanu malárii. Tím, že bych tu malárii dostala v té Ugandě, jak by to bylo pro mě asi nejvíc bezpečné, protože tam mají přímo to léky, mají 3 takové fáze a jedou od první až po tý třetí, než vyléčí malárii.
1: Vědí si s tím?
2: Ano, ano, vědí.
1: Za 5 si povídáme o africké Ugandě a Keni. Zmiňovala jsem, že jsme se v Ugandě setkali poprvé letos v únoru při natáčení pořadu České televize v Novém světle a mapovali jsme africké projekty pražské arcidiecezní charity, zvláště pak projekt Adopce na dálku, a natáčeli jsme také v české nemocnici svatého Karla Luangy v Bujkve ve trojici škol, které tam Češi vybudovali. Je něco, co vás na těchto českých charitativních projektech zaujalo, protože vlastně jsme se potkali a vy jste byli nějakým způsobem součástí ať už toho natáčecího týmu nebo přímo toho projektu. Jonáši?
0: Asi teďka na první dobu mě nic nenapadá. Možná tak ty studny, ty boreholes.
1: Ano, ano, to je pravda, že charita tam také vrtá studny, aby bylo k dispozici dost pitné vody, a viděli jsme jich tam opravdu velké množství s malou značkou charita.
0: Jo, to asi bych řekl v Ugandě jako velký problém, velké téma, že lidi nemají ten přístup k té pitné vodě, a asi k tomu můžeš třeba něco říct.
2: Tak mě celá ta organizace jako arcidiecezní charita velmi překvapila, protože jsem vůbec netušila, že má tolik rozvojových projektů, je po celý Ugandě, jelikož jsem víceméně toho byla součástí a po spousta školách a po celý Ugandě až na sever Ugandy jsem s nimi jela, abych viděla, jak to funguje, jak pracují, a zjistila jsem, že to má opravdu smysl, že do toho dávají spousta úsilí, spousta času, a jak ta nemocnice, tak Adopce na dálku, tak ty jejich školy, které tam vybudovali, to je něco, co ta Uganda fakt potřebovala, a myslím si, že málo kdo ví, když to neuvidí, co to znamená pro ty lidi, že to je fakt potřeba tam, ta
1: oni
2: pomoc.
1: Oni oceňují.
2: Ano,
1: ano. Ty jsi ale sama spustila vlastní miniaturní charitativní projekt po té, co se tam narodila v nemocnici, kde si působila trojčata. Pověz prosím, o co šlo, jak se jim daří.
2: Trojčátka. Byla jsem jednou na směně a přišla slečna, bych řekla, byla věkem kolem 25 let. A přinesla 3 malý trojčátka. Nově narození, měli 5 týdnů, v tu dobu vážili ani ne 2 kila. A já, když jsem je viděla, tak oni tam šli si pro nějakou radu, jak je pořádně víceméně uživit a co jim dát, protože matka v tu chvíli nemohla kojit, protože její partner, jakmile se dozvěděl, že porodila trojčátka, tak od ní utek. Takže na tom byla psychicky špatně a neměla mlíko. Takže dětem dávala nějaký kořeny rozvařený, aby měli vůbec co jíst. No a když jsem to viděla, tak se mi zrodil takový nápad, že bychom jim mohli pomoct. Takže společně s rodinou a vlastně s tebou jsme do toho šli a zařídili jsme jim na půl roku dopředu mlíko, aby měli, protože jim doporučili čerstvý mlíko od krávy, jelikož pro trojčata nebylo úplně možno vyživit jenom mateřským mlékem. Takže jsme zařídili to, zařídili jsme spousta oblečení, spousta jídla, aby měli a navozili jsme jim to tam. A oni tam žijou asi ve 20, mají tam hromadu dětí, je tam babička, ta matka s trojčátkama, je tam hromadu dětí a když jsem to viděla, říkám, že si toho fakt váží
1: A posílají ti fotky.
2: Posílají mi fotky, ano. Ty trojčátka krásně rostou. Teď už mají přes 4 kila a pokaždý, když jdou zaplatit další měsíc na to čerstvé mlíko od té krávy, aby ten dodavatel jim to dodával stále, tak furt posílají a mám z toho akorát radost, že rostou a že jsou v pořádku, takže...
1: A teď zpátky k vám dvěma. Co vás teď čeká ve vašem oboru? A je v plánu nějaký návrat do Afriky, Jonáši?
0: Já ještě asi plánu tak možná čtyři ty zimy v té Kenii. A jinak...
1: A teď velmi aktuálně máš zbalený batoh a jedeš o to trofnu na letiště.
0: Letím na atletické závody do Španělska. Ten týden na to do Švédska, takže jsem klasicky začne sezóna na jaře a jsem v jednom kole až do podzimu.
1: A vrchol sezóny, co to bude pro tebe?
0: Já doufám, že se nominuju na mistrovství světa, které letos v Itálii v Janově.
1: Moc držím palcem.
0: Díky.
1: A ty, Vicky?
2: No, tak já jsem teď dokončila vysokoškolské studium, takže můžu konečně jít pracovat do nemocnice jako zdravotnický záchranář na ARO v Příbrami, takže na to se moc těším, protože jsem měla střední školu jako obornutriční terapeut a do nemocnice jsem úplně se nemohla dostat s tímto oborem, takže jsem ráda, že konečně můžu dělat to, co jsem si vysnila a do Afriky si myslím, že se určitě vrátím. Ta Uganda mě uchvátila a určitě bych chtěla spolupracovat dále a jezdit tam častěji, se na ně podívat na všechny.
1: Vzpomínky na Afriku. I tak by se dalo shrnout dnešní povídání s Viktorií Ženíškovou a Jonášem Hubáčkem. Díky, že jste si za 5:05 udělali čas. Ať se vám všechno daří, ať se vám splní vaše sny. Díky moc.
0: Taky.
2: Děkujeme.
1: Hezký den všem přeje z režie Adéla Šimoníková a od mikrofonu Hana Šarfová. Naslyšenou.

0: Jihlavská ekumenická bohoslužba smíření za historické i současné křivdy připomněla výročí popravy kněze Jana Buly. To připadlo právě na středu 20. května. V úvodu ho zmínil jak zástupce brněnského biskupa generální vikář Pavel Kavka.
1: Pro nás to není jenom nějaká postava z minulosti, ale pro nás kněze brněnské diecéze je to spolubratr, se kterým bychom se možná i potkali, kdyby se nestaly ty události, o kterých všichni víme. Je to živý příběh a my chceme do toho živého příběhu vstoupit. A chceme do něj vstoupit tak, jak ten příběh končí. Končí tím, že otec Jan píše z vězení dopisy, ve kterých říká, že odcházím smířený s Bohem i s lidmi. A jsem moc rád, že mohu na tenhle ten jeho odkaz teď tady jako generální vikář brněnské diecéze navázat. A že na to nejsem sám, moc si vážím toho, že to téma smíření do té bolavé společnosti, do toho světa poneseme společně. Jako ti, kteří uvěřili v evangelium, jako bratři a sestry z různých církví, tak mám velikou radost, že tady mohu přivítat celou ekuménu. A velmi si vážím a velmi oceňuji právě také to, že to není záležitost jenom nás, křesťanů, ale že nad touhletou bohoslužbou převzala taky záštitu občanská společnost. Moc si vážím té záštity pana primátora, protože smíření je základní lidská hodnota, která nám všem je společná. Moc bych si přál, aby každý z nás, tak jak tady je, pro to smíření teď něco udělal z toho lidského. A zároveň, abychom my, kteří jsme svůj život odevzdali Bohu, tak abychom byli věrni tomu Božímu slovu, které nás zve k tomu, nechte se smířit s Bohem. Abychom v té modlitbě opravdu prosili o ducha smíření, o ducha Boží lásky, který jediný dokáže proměňovat lidská srdce, lidské životy, který dokáže usmířovat. Z naší strany je potřeba se proto otevřít, disponovat, vyjádřit tu ochotu a potom prosit Boha, aby to, co je zraněno, to, co potřebuje uzdravení, tak aby bylo potom uzdraveno.
0: Vyzval pater Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Akce se zúčastnili zástupci 8 křesťanských církví. Bohoslužba byla součástí širší série akcí pořádaných v Jihlavě u příležitosti letošního blahořečení Jana Buly a Václava Drboli, které proběhne v sobotu 6. června na brněnském výstavišti.
2: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála, lásky, která odpouští. 6. června, brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

0: Za dva týdny bude Brno hostit slavnost blahořečení mučedníků komunismu z počátku 50. let kněží Jana Buly a Václava Drboli. V sobotu 6. června je na výstavišti povede česko-kanadský kardinál, blízký spolupracovník papeže Lva XIV. I jeho předchůdce Františka, brněnský rodák Michael Černy. Na zajištění průběhu akce se přihlásilo 140 dobrovolníků, jak Proglasu sdělil její manažer Zdeněk Novák z brněnského biskupství.
1: Nicméně, trošičku takový problém nebo takovou výzvu, co řešíme, je příprava této akce a potom likvidace. Protože ta akce je poměrně technicky rozsáhlá a přijede nám tam několik kamionů plných techniky a židlí a různého vybavení a fundusu, tak bych právě hrozně rád poprosil, kdo třeba by mohl aspoň třeba na pár hodin a mohl by nám přijít pomoct dopoledne v pátek 5. června na stavbu a potom v sobotu po 5. hodině odpolední na likvidaci, tak toto by nám velmi pomohlo a určitě by se nám takových 20-30 silných paží hodilo. A kdyby třeba někdo takovou myšlenku měl a chtěl tuto akci podpořit, aspoň třeba s tím, že nám pomůže, tak to může učinit přes webové stránky buladrbola.cz, kde je přímo odkaz na dobrovolnictví. Napíše nám, my ho kontaktujeme a domluvíme se, jaké jsou jeho časové možnosti, s čím by nám mohl pomoci a případně, co k tomu ještě potřebuje vědět.
0: Vyzval na Proglasu Zdeněk Novák, manažer slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Když je můj manžel někde pryč, nebo když já odjedu na nějakou akci mimo domov, moc si netelefonujeme. Kdybychom si totiž průběžně referovali o tom, co se děje a co prožíváme, zkazili bychom si tu příležitost, kdy si pak všechno povíme. Hrozně rádi si totiž povídáme. Povídání pro nás bylo vždycky hezkou příležitostí být naplno spolu. Rádi si k tomu nalijeme sklenku vína nebo uvaříme čaj, pohodlně se usadíme a pak naše řeči neberou konce. Často a rádi se spolu smějeme. Tématem bývá cokoliv. Rádi mluvíme o tom, co jsme ten den zažili, probíráme vtipné zážitky z mého knihkupectví nebo legrační příhody s manželovými žáky. Popisujeme svá setkání a rozhovory, ale také rozebíráme, co jsme kdo četli. Častým tématem našich diskuzí bývá i politika a vlastně cokoliv, co se na veřejnosti děje. Nemáme na všechno stejné názory, ale v našich diskuzích nám to nevadí, nebo spíše naopak. Potřebujeme probrat, proč si kdo z nás co myslí, z čeho vychází a jak ke svým názorům dospěl. A pak velkou oblast našich rozhovorů pokrývá hudba a umění vůbec. Každý koncert, každé divadelní představení je důvodem si o něm povídat a posoudit, co se nám líbilo a proč. Miluju to. Neumím si představit, že bych nevěděla, co si můj muž myslí o něčem, na čem mi záleží. A stejně hrozné by mi připadalo, kdybych mu nemohla o všem vyprávět. Často si ve vzájemných výměnách názoru precizně ujasníme svá přesvědčení. Jistě se také stává, že mi vypráví o něčem, čemu fakt nerozumím. Trpělivě naslouchám. Jednak proto, že se mohu něčemu přiučit, jednak proto, že si uvědomuju, že možná právě teď si můj muž tříbí svůj názor tím, že ho musí nahlas formulovat. Já to přece také tak dělám. Někdy to bývá oboustranné cvičení v trpělivosti. Jsem šťastná, že vím, co řeší a jak mu můžu požehnat. A jsem vděčná, že jeho zajímá, co řeším já. Myslím si, že takhle můžeme líp stát při sobě a nechat Bohu místo mezi námi.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas. Předložme události končícího týdne našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. Ve víře, že i my jednou z mrtvých vstaneme, budeme v příštích minutách rozjímat tajemství slavného růžence. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Norbert.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: V Brně v těchto dnech probíhá setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zítra od 9 hodin z něj budeme vysílat bohoslužbu porozumění, vedenou arcibiskupem Janem Graubnerem. Prosme za uzdravení vztahů mezi oběma národy. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Setkání s biskupem Tomášem Holubem pro ty, kteří prošli nebo procházejí rozvodem, dnes hostila Plzeň. Modleme se za ně. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství

0: veřejnoprávní média. Prosme za média veřejné služby i za politiky, kteří rozhodují o změně jejich financování. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: V Hradci Králové se sešli ministranti z celé diecéze. Prosme, ať našim farnostem nechybějí, prosme za požehnání pro ně. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který

0: dítě Panu do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za trvalý spravedlivý mír pro Ukrajinu, Blízký východ a celý svět. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá,
1: o přívětivá,
0: o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

milé ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek protři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Svět je vyfouknuté, malované vejce. Svět je krásná věc, svět je krásná věc. Svět je vyfouknuté, malované vejce. Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve dví.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Vítáme vás u poslechu dalšího v pořadí 211. kola Folklorní sedmičky, prozatím jediné a tudíž jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Zdraví vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Ze studia Proglasu v Brně pod Špilberkem zdravíme naše pravidelné i náhodné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Samozřejmě se těšíme na vaše hlasy, které můžete poslat od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 4. června do 12. hodiny polední. Dnes vám nabídneme obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy a Slezska. Hlasovat můžete pro 1 až 3 z nich. Každý váš hlas může rozhodnout o postupu vašeho favorita a vám popřípadě k zajímavé hudební ceně. Podle pravidel hitparády může píseň zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji 2. popřípadě 3. od stejného interpreta či hudební sestavy. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování pro vás rádi zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je tedy čas na výsledky minulého kola. Z novinkové pozice se bohužel nedařilo postoupit muzice souboru Gaudeamus při Vysoké škole ekonomické Praha se zpěvákem Pavlem Brennerem a písní Okolo kláštera. Vystřídá jí něžný dívčí hlas zpěvačky rodem ze Strážnice Anny Můčkové. Na své album Moravské hlasy Jižní Morava si ji v roce 2017 vybral hudební publicista a vydavatel Jiří Plocek. Zpěvačka a cymbalistka, dnes už pod vyvdaným příjmením Habancová, je dnes ředitelkou kulturního domu Strážničan ve Strážnici. Jí i písni Zpívala bych sobě, přejeme, ať se vám líbí.

0: když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: Po dvakrát ve vašem hlasování uspěla cymbálová muzika Ženičky s vedoucí Marcelou Trtkovou a ženský sbor Klebetnice z Hluku s dívčí táhlicí Třeba sujá dcera chudobného otca. Na novou píseň už ale bohužel nedojde. Hlasů bylo málo. Proto je v dnešním kole nahradí soubor Balašský vojvoda z Kozlovic. Obce z podhůří Beskyd na pomezí Moravy a Slezska. Sadu starodávných Změrkovic nám zaspívají solisté Petra Klementová a Lukáš Mrkva. Zahraje Valašský vojvoda.

Pouze málo aktivních hlasujících podpořilo mladou muziku Notičky ze středočeských Hřevnic a její kapelní sbor v písni Mysliveček mládeneček. I tady tedy dojde ke střídání, a to velmi zajímavému. 19. května 1931 se totiž narodila výjimečná zpěvačka, kterou známe jako solistku jak brněnského Brolnu, tak později plzeňského lidového souboru neboli Plzeňáku, paní Věra Příkazská. Její nádherný barevný alt si pamatuje starší generace našich posluchačů nejen z rozhlasových hudebních relací, ale také z televizního pořadu Zpívánky, kde spopularizovala překrásnou západočeskou ukolébavku Hájo hájedlo. Dnes se nám paní Věra připomene tesknicí Široký hluboký. Zpívá Věra Příkazská, hrají Plzeňáci.

Silný a aktivní fanklub mladé dudácké muziky z Trakonice tentokrát poněkud zaspal hlasování. Přesto, byť velice těsně, Polka Přešťovická náves zabodovala i na potřetí. Je tedy čas na novinku ze stejného alba. Bude to tentokrát myslivecká v rytmu tance kolečko. U Hosína je Louka zelená v úpravě Patrika Řediny.

Další šanci v naší hitparádě dostává díky vašim hlasům muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Píseň Páslo divča husy z alba Láska a vojna nám tedy zopakuje už po třetí Klára Plaširybová. Pokud ji znovu podpoříte svými hlasy, zazní příště v podání Radošova další nová píseň.

0: Postupové místo s přehledem uhájila cymbálová muzika z Osvětiman. Půvabný ženský dvojzpěv Jany Krýsové a Věry Mičkové v písni Proč Krušinko v břehu stojíš obsadil ve vašem hlasování za minulé kolo 2. pořadí. Blahopřejeme.
1: Proč

z novinkové pozice k suverénnímu vítězství. Tak hned napoprvé vedla cesta zpěváka z Horňácka Martina Čambala naší hitparádou. Výrazný představitel tradičního horňáckého zpěvního stylu už si dávno zasloužil sólové album. Dnes nám tedy zopakuje zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová z alba Zpívání z Horňácka.

0: právě dozněla nabídka 211. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní.
1: Zpívala bych sobě.
0: Zpívali nám Anna Můčková-Habancová, Zpívala bych sobě.

Klára Plašidybová a cymbálová muzika Radošov zaspívala píseň Páslo dívča husy.

a konečně minule vítězný Martin Čambal s horňáckou cymbálovou muzikou Miroslava Minkse Zaplakala Drýnová.

0: Další soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 4. června. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 2. června do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldová@proglas.cz, po případě sedmička@proglas.cz, a též SMS-kou na číslo hudební redakce, tedy 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný jarní víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A zdravím a vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, kteří se jistě těší na večerní zíváček. Ten bude dnes patřit poslední pohádce o abecedních písmenkách a samozřejmě také modlitbě a písničce.

Poslední příběh Gabriely Kopcové z pohádkové abecedy bude o písmenku žet. Schválně, jestli vás teď napadne nějaké slovo, které takhle začíná.

0: Žalovníčci. A náš poslední abecední příběh musí být, hádejte o čem, no přece už vítáme písmenko Ž.
1: Mami, Žaneta mi rozhazuje stavebnici,
0: žaloval Lojzík na sestru.
2: Žalovníček žaluje, pod nosem si maluje a žalovat se nemá.
0: Přisadila si sestřička.
1: Ty na mě taky žaluješ.
0: Nedal se jen tak Lojzík.
2: Co já? Já o tobě říkám jen samé důležité věci. Třeba to, že ještě nemáš napsaný domácí úkol.
0: Neudržela se Žaneta. A ještě na něho udělala dlouhý nos. Lojzík na oplátku vyplázl jazyk. Jenže tohle byla poznávací znamení pro ty, kteří se chtěli dostat do užalovaného království. Právě tam, mezi další užalované děti, se Žaneta s Lojzíkem rázem přenesli.

0: Co vy tady?
1: Patříte taky mezi žalovníčky?
2: Ptali se jich kluci a holky, co stáli před nimi v řadě. Žaneta s Lojzíkem krčili rameny, protože v nich byla malá dušička. Báli se a sahali si pod nos, jestli tam něco nemají, jako ostatní děti.
3: Doufám, že nepatříme. Nechceme mít špínu pod nosem jako vy.
1: To je knír. Přece víte, kdo žaluje, pod nosem si maluje.
2: Poučovali je žalovníci.
3: A kdo žaluje nejvíc, má namalovaný největší knír. Podívejte se na toho kluka.
2: Ukazovali jim na první místo v řadě.
3: A já bych spíš chtěla vědět, na co čekáme.
2: Snažila se vypátrat Žaneta.
1: No přece na žaloděje.
2: Slyšela odpověď, ale moc chytrá z toho nebyla.
3: Na koho?
1: Na žaloděje. Vy ho ještě neznáte? Tomu chodíme žalovat na všechny, co známe. A vy se k nám jistě přidáte. Žalování je jen taková švanda.
2: Zvali je žalovníci mezi sebe.
3: To se mi vůbec nelíbí, to vaše žalování.
2: Couvala od nich Žaneta. Ale byli s bráškou Lojzíkem v pasti. Žalovníčků přibývalo a vedli stále svou.
3: Náhodou, žaloděj rád poslouchá naše žalování. Je to pro něj velká zábava a rozdává nám spoustu sladkostí.
4: Říkejte si tomu, jak chcete, ale žalování je hloupé. To není legrace, ale naschvál.
2: Ozval se i Lojzík a věděl, že to tak doopravdy je.
3: Slyšíte je? Rychle je doveďme k žalodějovi. Měl by je potrestat.
2: Ozývaly se kolem nich hlasy.
4: A namalujeme jim pod nosem žalovnický knír. Potom nebudou vědět, kdy s žalováním přestat. Už je to nikdy nepustí.
3: Žádný knír. Mizíme.
2: Žaneta udělala na všechny přítomné dlouhý nos a Lojzík vyplázl jazyk. Možná jim také pomohl vzájemný slib, že už na sebe budou hodnější. Teprve pak se zase ocitli doma v pokoji.
3: A už žádné žalování.
1: Jo,
2: dohodli se. A tak to s nimi dobře dopadlo. Žaloděje nepotkali a knír pod nosem namalovaný nemají. Konec dobrý. Všechno dobré. Dobře jsme došli až na konec abecedy, nevynechali žádné písmenko. Komu z vás některé uteklo, ať si ho ve škole chytí. My už jdeme spát. Dobrou noc, pohádková abecedo, dobrou noc, písmenková vílo a zase někdy naschledanou.

Pohádky o abecedních písmenkách napsala Gabriela Kopcová. Texty pro vysílání upravila a hudbu vybírala Irena Kintrová. Technicky spolupracoval Pavel Kunčar, Antonín Kánský a Ladislav Kubišta. Režírovala a četla Adriana Růžičková spolu s Romanou Odstrčilovou a Aneškou Jakubcovou. A zítra už poprvé navštívíme školu pohádkového kouzlení. Večerní zíváček by nemohl být bez modlitbičky a proto vás děti zvu k jejímu průběhu. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, díky za dnešní den s odpočinkem a pohodou. Díky za to, že jsi s námi ve chvílích obyčejných i zvláštních, v čase krásném i těžkém. Prosíme tě o pokojnou noc pro všechny lidi. Amen. To je z dnešního večerního zíváčku už téměř vše. Vy, co posloucháte pravidelně, jistě víte, že nás čekají ještě dvě hezké písničky. Ale já vám, děti, ještě předtím, než se rozloučím, přeji krásnou neděli. Užijte si ji, no a zavolejte třeba do Proglasa. Kolegové Tamara a Jirka budou mít jistě radost, že budou mít spoustu volajících a bude legrace. Mějte se moc krásně, dobrou noc a hezký poslech písniček vám přeje Joška.

naší čtvrti. Je zechčící kopřík chrti. Vydali se spontánně na náměstí fontáně. Koná se tam představení, které nikde jinde není. Hraje tam psí divadlo, na to teda divadlo. Osoby a obsazení. Pudl. Šlechtic, který schudl. Kokr. Hráč, co hraje pokr. Fousek. Má tam vtipný kousek. Čokl. Rytíř, který zmokl. Kolie. Ještě ho polije. Setr.

další čunkující. Má v roli samý škrt. Rek. Tomu zbyl jen štěk. Teriér. Navrch interiér. Na špice, zbývá jenom inšpice.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

týdeníku Slyšte lidé si pravidelně představujeme nová hudební alba různých žánrů. Dnes nebudou hlavním tématem nahrávky, ale knihy. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař. V posledních měsících se na můj redakční stůl dostala řada nových zajímavých knih o hudbě, a tak jsem se rozhodl, že vám je souhrnně představím. O některých jsme už vysílali samostatné pořady, jiné ještě reflektovat budeme, ale zkusme následující hodinu brát třeba jako tip na čtení na prázdniny nebo k jakékoliv jiné příležitosti. Já mám právě teď zrovna rozečtenou knihu Pavla Klusáka Ženská práce, která vyšla u brněnského nakladatelství Host. Hudební publicista se v ní věnuje ženám, hudebnicím, autorkám, zpěvačkám. Jde o portréty konkrétních osobností, jejichž životní příběhy a tvorba ukazují různé podoby boje za svobodu, nezávislost a uznání. Jednou z autorek, na které se zaměřil, je Patti Smith, kterou si na úvod poslechneme.

Pořad Slyšte lidé zahájila Patti Smith, jedna z hrdinek knihy Pavla Klusáka Ženská práce. Klusák zdůrazňuje individuální zkušenost a osobní cenu, kterou ženy za svou pozici v hudbě často platily. Hudba je v knize chápána jako prostor společenského zápasu. Potkávají se zde témata genderu, moci, trhu, technologií i identity. Příběhy hudebnic autor vypráví v souvislosti s feminismem, kritikou průmyslu, otázkami nezávislosti i proměnou role autorství a produkce. Klusák odmítá pojem ženská hudba jako stylovou kategorii, zdůrazňuje však ženskou práci jako historicky podceňovanou a přehlíženou činnost. A o kom se tedy v knize Ženská práce píše? Vedle Patti Smith zde najdete například medailonky Susan Vega, Kate Bush, Laurie Anderson, Björk nebo Billie Holiday. Kniha obsahuje také QR kódy, které odkazují na playlisty na Spotify a Apple Music. Nám jako druhá zaspívá Susan Vega píseň Birthday.

zpívala Susan Vega z alba Nine Objects of Desire. O této a dalších zajímavých autorkách se dočtete v knize hudebního publicisty Pavla Klusáka Ženská práce. Zápisky potulného lidopisce z ciziny je nová kniha biochemika, hudebníka, vydavatele, hudebního redaktora a publicisty Jiřího Plocka. Bývalý člen skupin Poutníci a Tigras pokračuje ve svých vzpomínkách a zápiscích a navazuje tak na své předchozí knihy Zápisky potulného lidopisce a Zápisky potulného lidopisce podruhé. Zatímco předchozí svazky obsahovaly soubory fejetonů, povídek, glos a básní z tuzemska, tentokrát jde o zápisky z cest za hudbou do zahraničí z let 1992 až 2012. Konkrétně Plocek cestoval do Itálie, Španělska, na Kypr, do Banátu, nad Chajvan a do Albánie. Říkal jsem sice, že šlo o cesty za hudbou, ale autor v úvodu knihy podotýká, vždycky stejně byl ukořené mého zájmu člověk a jeho život a dodává, můj způsob cestování i moje finanční možnosti mě většinou vedly mimo hotely, blíže k lidem a jejich domovům. V podání Jiřího Plocka a jeho skupiny Tigras si poslechneme instrumentální skladbu Na slavnosti.

Teď opravdu radikálně změníme žánr. Přižením se k prasatům, budu mít svůj chlívek, přestane mě zajímat ctihodný svět dívek, zpívala undergroundová skupina Národní třída v písni Klid. Právě této kapele, která se navzdory krátké existenci stala legendou, se věnuje kniha Katolický kobry, která vyšla u nakladatelství Revolver Reví. Mýtus vytvořený kolem Národní třídy tato publikace nepřijímá nekriticky, ale ukazuje kapelu také jako společenství přátel, improvizátorů a lidí pohybujících se na hraně chaosu. Výraznou roli v knize hraje její výtvarná a grafická podoba, kombinace různých typů písma, fotografií, barev a koláží, připomíná estetiku samizdatu a vytváří svébytnou výpověď o světě undergroundu, v němž se prolínaly text, obraz, vzpomínka i osobní zkušenost. Texty písní skupiny Národní třída používají drsný jazyk, vulgaritu i černý humor, ale nejde jen o provokaci. V kontextu undergroundu představují pokus mluvit autenticky o lidské zkušenosti, utrpení, bezmoci i odporu vůči oficiální realitě tehdejší společnosti. Poslechneme si píseň s textem Jáchyma Topola Nejsem temný.

To byla tedy undergroundová skupina Národní třída, jejíž krátkou historii mapuje kniha Katolický kobry. Textař, básník, spisovatel, esejista a antropolog Michal Horáček právě vydal básnickou sbírku Pozemský prach a boží dech s podtitulem Slova příštích písní inspirovaná biblickými příběhy. Kniha je koncipována jako základ rozsáhlého hudebního projektu, do kterého se zapojují autoři z různých žánrů, od folku a rocku přes alternativu až po operu a artificiální hudbu. Na hudebním zpracování se podílejí například Ivo Viktorin, Michael Kocáb, Michal Novinsky, Lukáš Somr nebo Petra Šany Šanclova. Vedle písňových forem vznikají také operní árie a skladby inspirované big beatem, folkem nebo symfonickou hudbou. Celý projekt má podle Horáčka respektovat lineární biblické vyprávění od stvoření světa až po apokalyptické motivy. Tak je ostatně koncipovaná i samotná sbírka. Součástí knihy jsou fotografie Jana Šibíka, které netvoří ilustrace v doslovném smyslu, ale obrazový kontrapunkt textu. Horáček zdůrazňuje, že biblické příběhy chápe jako živé obrazy, vztahující se i k dnešnímu světu, k válkám, utrpení, návratům ztracených lidí i otázkám víry, smyslu a lidské odpovědnosti. Přímo od Michala Horáčka máme k dispozici píseň Ukázal na mě, příběh evangelisty Matouše, který zhudebnil a naspíval Ivo Viktorin.

bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými, byli jsme plkali,

Stal se mou pustí labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

Zpíval Ivo Viktorin, píseň je první vlaštovkou nového velkého projektu textaře a básníka Michala Horáčka Pozemský prach a boží dech. Právě vychází stejnojmenná básnická sbírka. Více se o ní dozvíte přímo z úst Michala Horáčka v našem pořadu Na stole je téma. Poslechněte si z našeho audioarchivu. Písně nevznikají samozřejmě, ale z dlouhého hledání, pochybností a práce se slovem. To je jedna z tezí velkého knižního rozhovoru se zpěvákem, hudebníkem, skladatelem, překladatelem a především vynikajícím textařem a básníkem Robertem Křesťanem. Rozhovor vede hudební publicista Tomáš Hrubý a kniha se jmenuje Psát texty mě bolí. Čtenář díky ní může znovu objevit známé Křesťanovy texty a slyšet v nich nové významy, souvislosti a osobní zkušenosti autora. Součástí knihy je 135 písňových textů a překladů, rozsáhlá diskografie, bibliografie a také vzpomínky přátel, spoluhráčů a spolupracovníků. Kniha tak funguje nejen jako portrét jedné osobnosti, ale i jako kronika českého folku, bluegrassu a country posledních desetiletí. Vlastní rozhovor sleduje Křesťanovu hudební i osobní dráhu od úplných počátků do roku 2018. V přílohách je pak příběh doveden až po alba díl první a díl druhý, na kterých Křesťanova skupina Druhá tráva udělala zatím největší odklon od bluegrassu a obecně akustické hudby. My si však poslechneme téměř 30 let starou píseň Až si jednou sundám klišé.

Posloucháte pořad Slyšte lidé dnes s podtitulem Hudební knihovnička 2026. Zpíval nám Robert Křesťan, jehož hudební dráhu i osobní vývoj sleduje hudební publicista Tomáš Hrubý v knize Psát texty mě bolí. Publikace ukazuje Roberta Křesťana jako mimořádného autora, který své texty nevnímá jako snadnou inspiraci, ale jako náročnou a bolestivou tvůrčí práci. Vystupuje zde jako přemýšlivý a civilní člověk s hlubokým vztahem k literatuře, americké hudbě i české písničkářské tradici. Jako překladatel, zejména písní Boba Dylana, pak Křesťan ukazuje, jak důležité je hledání přesného významu, rytmu a obraznosti a jak mohou překlady i původní texty překračovat hranice běžné písňové poetiky. Původně Bob Dylan a Series of Dreams, zde v překladu Roberta Křesťana jako Řada snů a koncertní nahrávka Stelče z roku 2012.

těch, které nesmí vzít. Jednou prostě hořela čísla, v jiném jsem zas neměl co říct.

bitva u La Rochelle nezacházel jsem do extrémů tuhle cestu jsem už dávno celou prošel jen jsem si vzpomněl na řadu snů.

0: tuhle cestu jsem už dávno celou prošel.
1: Knižní rozhovor s Robertem Křesťanem vyšel u nakladatelství Galén, podobně jako rozhovor hudebního publicisty Tomáše Polívky s písničkářem, textařem a skladatelem Petrem Linhartem. Významným tématem knihy je krajina českého pohraničí a Sudet, které Linhart vnímá jako prostor paměti, zmizelých příběhů a silných lidských osudů. V knize nazvané Autobus do Sudet autor vypráví o inspiraci opuštěnými místy, historií venkova i bezejmennými lidmi, jejichž příběhy proměňuje v písně. Rozhovor se dotýká nejen hudby, ale také poezie, spirituality, historie a vztahu člověka ke krajině. Linhart mluví o hledání víry, o promodlených místech, o stopách pravěku i moderních dějin a o tom, jak se minulost otiskuje do současné identity krajiny i člověka. Součástí knihy je bohatá fotografická příloha, diskografie a také CD s dosud nevydanými demosnímky a koncertními nahrávkami. Ty doplňují Linhartovu tvorbu o syrové a často velmi osobní verze písní, které umožňují nahlédnout do procesu jejich vzniku. My si právě jednou z těchto písní poslechneme. Demo nahrávku skladby Maria Štok, která se v jiné verzi objevila na Linhartově prvním sólovém albu Sudéta v roce 2007.

0: To byl tedy Petr Linhardt, dříve známý jako kapelník skupiny Majerovy brzdové tabulky a tenkrát poprvé jako písničkář v roce 2006, z kterého pocházela tato nahrávka. Knižní rozhovor s Petrem Linhartem, nazvaný Autobus do Sudet, zachycuje také atmosféru české hudební scény před rokem 1989 a v 90. letech, dobu půjčování vinylů, kopírování magnetofonových pásků a objevování hudby mimo oficiální kulturní proud. Vedle osobních vzpomínek přináší kniha svědectví o vývoji českého folku a alternativní hudby. Celkově pak publikace sleduje Linhartův umělecký vývoj od členství v kapele ČP8 přes Majerovy brzdové tabulky až po současnou sólovou tvorbu. Posloucháme píseň Přísečnice.
1: Ráno září zebe, z azurových

teraniec, krotké jak beránce, přiběhnou naproti. Krotké jak beránce, přiběhnou naproti. Pod vodou město spí a v lesích piloti. Ráno září zebe,

0: V pořadu Slyšte lidé listujeme knihami o hudbě nebo s hudebníky. Teď to byl Petr Linhart, se kterým v knize Autobus do Sudet rozmlouvá hudební publicista Tomáš Polívka. Kniha religionisty Pavla Hoška Jako anděl s polámanými křídly představuje první rozsáhlý pokus vyložit tvorbu a osobnost Karla Kryla z pohledu jeho křesťanské víry. Autor ukazuje, že duchovní rozměr nebyl v Krylově díle okrajový, ale tvořil jeden z klíčů k jeho poetice, životní orientaci i veřejnému vystupování. Významnou část knihy tvoří analýza biblických motivů v Krylových písních. Hošek ukazuje, že biblický jazyk u Kryla není pouhou stylizací, ale základním symbolickým rámcem jeho tvorby. Zvláštní pozornost věnuje velikonočním motivům, písním Žalm 71, Jidáš, Zapření Petrovo nebo Děkuji a také obrazu anděla s polámanými křídly jako symbolu zraněné lidskosti, hledající smysl a naději. Kniha zároveň otevírá širší otázky vztahu poezie, víry a veřejného působení umělce v moderní české kultuře. Přestože Hoškův výklad někdy upozaďuje jiné interpretační roviny Krylovy tvorby, přináší důležitý pohled na jeho dílo jako na součást hlubšího duchovního a kulturního horizontu. Karel Kryl a Žalm 71.
1: Tři černí mravenci topí se v slze srny. Nápisy

Pavel Hošek v knize Jako anděl s polámanými křídly sleduje duchovní kořeny Karla Kryla od rodinného zázemí spojeného s katolickou kulturou a osobností Josefa Floriana až po exilovou zkušenost a kontakty s prostředím Opus Bonum a opatem Anastázem Opaskem. Víra je zde představena nikoli jako ideologie, ale jako hluboce zakořeněná kulturní, jazyková a existenciální zkušenost. Hošek interpretuje Karla Kryla jako prorockou osobnost, která vnímá svou tvorbu jako službu pravdě a morální odpovědnosti. Krylovy protestní písně chápe nejen jako politickou kritiku, ale také jako duchovní výpověď o zápasu dobra a zla, lidské vině, svědomí a odpovědnosti za svět. Poslechneme si píseň Plaváček.

Písek, třetí kniha věd. Jako v zubech písek, skřípou slova věd. Šarlat vlčích máků v němém osení.

přes slazenou slinou v koutku rybích úst. Tiše léta plynou, slyšíš trávu růst.

Řeky plné vodu, místo vody kal. Z šumějících borů, mrtvé vrchy skal.

Na závěr dnešního pořadu o knihách o hudbě jsem si nechal krásnou publikaci s názvem Nahlas. Antologie poezie osamělých písničkářů. Tedy vyšly už dva díly, každý se čtyřmi útlými svazky písňových textů na nějaké téma. Antologie nabízí možnost číst známé autory jiným způsobem a vnímat jejich tvorbu nejen jako hudbu, ale také jako literaturu. Texty nebo básně jsou v antologii rozděleny do tematických celků, které propojují příspěvky různých autorů podle nálady a motivů. Vedle milostné poezie se zde objevují texty inspirované spiritualitou, každodenností, fantazií i absurdním humorem. Kniha ukazuje, že písňové texty mohou fungovat jako plnohodnotná literární forma se svou obrazností, rytmem a významovou hloubkou. Do volného sdružení osamělých písničkářů, které před lety založil Jan Burian, patří autoři jako Jiří Smrš, Dagmar Voňková, Martin Kišperský, Jan Jeřábek, Petr Nikl, Jiří Dědeček, Petr Váša, Kane, Martina Trchová, Michal Bystrov, Filip Pícha a další. Vedle knižní antologie osamělým písničkářům nedávno vyšlo také album 16 odstínů Dada, které se tematicky zaměřuje na dadaistickou a absurdní poezii v písních. A tak si právě z tohoto alba na závěr pustme třeba Marku Míkovou a píseň Ale. Kniha mi o hudbě listoval a na vaše reakce se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Krásný dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Leona Děnděši a vítám vás u dalšího dílu našeho Charitolku. Mým dnešním hostem je úžasná zpěvačka, herečka, také pedagožka Mezinárodní konzervatoře Praha, Jana, vlastním jménem Jana Rybníčková. Janičko, ahoj.
1: Ahoj Leonko, všichni zdravím.
0: Já jsem moc ráda, že jsi ty i přijala pozvání k nám do Charitolku, protože si myslím, že máš posluchačům toho opravdu co nabídnout. Zažila si toho neskutečně moc ve svém životě na to, že jsi mladá, krásná žena. Ty jsi totiž prožila několik let v dětském domově.
1: Ano.
0: Já zabrouzdám trošku do minulosti, protože maminka tě tam odložila s tím, že údajně pojedete někam na výlet a potom až v 9 letech se tě ujala velmi známá herečka, oblíbená Hana Čížková. A ty jsi vlastně přišla o své biologické rodiče tím, že vlastně ani nelituješ toho, že jsi o ně přišla, protože ti ten život ukázal, že umí být krásný, že není jenom takový ten černý stín, co jsi měla vlastně celou tu dobu, co jsi byla v dětském domově. Jaký to je pocit? Jaký to je? Jak se s tímto vůbec vyrovnat, poprat? Protože určitě spousty našich posluchačů zažilo něco podobného, anebo naopak mají třeba ve svém okolí někoho, kdo si prošel podobným tím, co ty.
1: Já asi, když to řeknu hloupě, to opravdu bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Mm-hmm. Takže já v tu chvíli vlastně musím říct, že je možný, že se s tím jakoby peru do dneška, protože mám sama v sobě nějaký jako problém, který se snažím řešit. Ale v tu chvíli já si pamatuju, že já jsem vlastně ani nebrečela, což je strašně zvláštní vlastně na takhle malý děcko, který přijde o rodiče ze dne na den. Mm-hmm. A měla jsem ještě nevlastního bráchu, což byla asi další moje výhoda, že kdybych vlastně do toho dětského domova šla sama, tak bych to možná brala ještě jako o to hůř, ale tím, že jsem tam měla takovou jako spojku v uvozovkách, tak to pro mě bylo maličko jednodušší a já jsem si v tu chvíli vlastně už jako malá sama v sobě řekla, že to budu brát jako, že jsem na takovém dlouhodobém dětském táboře. Mm-hmm. A tím, že já jsem se dostala do absolutně skvělého dětského domova v Dolních Počernicích, tak my jsme tam měli strašně hodný, my jsme jim říkali tety. Mm-hmm. A bylo to vždycky rozdělené na rodinky a tam těch rodinek bylo 6. A já jsem byla v rodince číslo 1. A všichni se tam k sobě chovali fakt hrozně hezky. Ale já jsem prošla vlastně na začátku v Modřanech byl nějaký, já nevím, to byl něco jako klokánek. A tam měla ta moje, já tomu říkám autorka, ještě možnost si pro nás přijet vlastně, asi po 2 měsících. No a nastal ten den D, kdy měla třeba do 12 hodin čas jako přijet a ještě si nás vzít a nepřijela.
0: Rozmyslet se, chci ty svoje děti nebo
1: nechci ano, ty svoje děti. Ano, což je teda taky jako úplný úlet vlastně.
0: Nedokážu si to absolutně představit.
1: A v tu chvíli já vím, že jsem byla jako vlastně strašně smutná, ale prostě žádnej pláč. A tehdy si myslím, že se ve mně něco jako zlomilo a od té doby si myslím, jako, že jsem mnohem silnější člověk. Pak jsme samozřejmě byli ještě, což do dneška vlastně nechápu, jsme byli v diagnostickém ústavu asi 5 měsíců.
0: Ano.
1: Což vlastně tam jsou děti, které jsou kapsáři a prostě takový jako zlobivější děti, když to řeknu takhle. A bylo to tam rozdělené vlastně na holčičí patro a klučičí patro. Takže v tu chvíli vlastně my jsme s tím bráchou byli rozdělený.
0: Ano.
1: A to už bylo takový těžší, protože tam vlastně jsem měla problém i s tím, že tam byly holky i romského původu, což samozřejmě nic proti, ale vzpomínám si na to, že oni vlastně kouřili tam z okna a byl to jako strašný problém a najednou mě začali jako přidušovat polštářem, jakože když něco řeknu, tak jakože bude

0: problém a takhle, takže já pak musela být i na samotce jeden čas. No a pak vlastně až teprve jsme se dostali do těch dolních Počernic, kde už to bylo super.
1: Takže ty jsi si tam prošla jakousi takovou šikanou v uvozovkách.
0: Vlastně jo, takže to pro mě bylo takový těžký, ale potom naštěstí vlastně v těch dolních Počernicích tam už jsem byla taková jako miláček všech, jak já jsem byla taková malinká a jsem taková, že hrozně ráda mluvím a zpívám, a takže já jsem tam pro všechny dělala takovou show, takže mě měli rádi a už to bylo jako fajn tam.
1: Jak dlouho jsi dětství prožila v dětském domově? Kolik let?
0: Myslím si, že to byly třeba 3 roky. Já jsem vlastně nebyla, protože já jsem hrozně dlouho žila s těma svýma rodičema. Ono se uvádí strašně často, že vlastně si mě teďko ta moje mamka Hanka Číšková vzala v 9 letech, ale ono to ve finále bylo ve 12. Protože já jsem do mých asi těch 8 let žila ještě s mojí biologickou matkou.
1: A jaký byl život s biologickou matkou do těch 8 let?
0: No, pamatuju si, že my jsme mohli být jako strašně dlouho venku a mně to vlastně nepřipadalo vůbec divný. Vlastně mi připadalo divný to, že všichni děti už jsou na večeři doma a takhle, my jsme mohli do 11, do 11:30, jako do večera běhat na tom sídlišti v Modřanech kolem baráku a všichni děcka už pomalu spaly. Ale přitom, co si vzpomínám, tak jako moje autorka,
1: ano.
0: Tak ona nebyla žádná ani alkoholička nebo feťačka. Nevím ani o tom, že bychom měli nějaký jako extra problém s financema, takže o to divnější mi to vlastně přišlo, že vlastně ze dne na den, aniž by třeba řekla plácnu, hele, máme teďko nějaký finanční problémy, musím vás odložit sem, kde vám bude líp, tak já bych to vlastně pochopila ve chvíli, kdyby třeba za náma chodila aspoň na návštěvu a měla ten zájem. Mhm. Ale tohle mi přišlo teda úplně jako největší vlastně taková životní zrada a je možný, že se s tím vlastně jakoby potýkám doteďka i přesto, že jako to mám vyřešený vlastně strašně, nebo aspoň mám ten pocit, ale je možný, že třeba tam někde něco je a to bude
1: A bratr lepší. Starší nebo mladší?
0: Bratr byl starší, asi o 2 roky.
1: Tuším. Takže vy jste v dětském domově vyrůstali spolu?
0: Jo, a oba jsme i úplně na stejno odcházeli, akorát každý za jinou rodinou. On za svým biologickým otcem. A babičkou, vlastně matkou mojí autorky.
1: Takže vy jste měli stejnou matku, ale každý jinýho otce.
0: Jo.
1: A jak se stane, že ve věku teda 12 let, jak zmiňuješ, tě najednou adoptuje vlastně známá česká osobnost, herečka Hana Číšková. I není tak vlastně běžné, že by někdo adoptoval puberťáka v uvozovkách. Mm-hmm. Jo, většinou od miminka nebo od 1, 2, 3 let, ale takhle vlastně v tom pubertálním nejde dospívajícím věku.
0: Ono to bylo vlastně strašně hezký. Ona mi vyprávěla, že to bylo tak, že oni už nemohli mít další mimčo,
1: ano.
0: Takže mamka říkala, že by si strašně vlastně přála holčičku a se spoustou jako lidma kolem sebe se bavila o tom, že by třeba pomáhala dětem v Africe nebo něco a pak vlastně nad tím přemýšlela a říkala si, ty brďo, my i v Čechách máme strašně moc vlastně dětí, které potřebují pomoct a tak jako obvolávala ty dětský domovy a vždycky mi říká jako strašně legračně, že se jí snažili vnutit prostě děcko, co třeba neslyšelo, nevidělo a takhle. Ona říkala, jako jo, já bych strašně ráda pomohla, ale já přece jenom bych radši rozvíjela, když to řeknu blbě, zdraví děcko. Že jako ona říkala, já nemám nic proti dětem, co mají nějaké postižení samozřejmě, ale přece jenom si na sebe nechce zase uplíst takový bič.
1: Tu velkou zodpovědnost.
0: Ano, takže to spíš brala jakoby z tohohle hlediska a říkala, že potom vlastně se dovolala do těch dolních Počernic, kde jí řekli, máme tady zrovna takovou fajn holčičku prostě a ona hrozně hezky maluje. Tak ona, jo, že teda přijede se jako na mě podívat, že si popovídáme a uvidíme, jako, že tam přeskočí nějaká jiskra nebo ne. Takže přijela dáma v bílém, přijela se svojí kamarádkou a já jsem zrovna dělala úkol z němčiny a pamatuju si, že mi vlastně řekla, jestli s ní nezajdu na palačinku a já říkám, jo, tak já byla na žrádlo mě utáhne úplně každej. Takže jsme šli, hrozně hezky jsme si povídali, vyprávěla mi o tom, že má vlastně syna, manžela, že mají doma pejska zlatýho retrievera a tak mi popisovala ten svůj život, že je teda herečka. Já babičce, když jsem volala potom, já jsem byla s jednou zpěvačkou, no úplně mimo jsem byla samozřejmě, že jo. No, takže to bylo takový strašně fajn a Vlastně jsme si opravdu hrozně hezky jako povídali a padli jsme si do noty úplně okamžitě. Takže mamka se vlastně hnedka potom snažila vyřešit co nejdřív to, abych jako k ním mohla jezdit, což byl taky hrozně zdlouhavý proces. A všechny ty tety a celý dětský domov a vlastně moje biologická babička, se kterou jsem se vídala, tomu taky šla hrozně naproti, takže to bylo úplně super.
1: A proč si tě tenkrát nevzala babička?
0: Babička si mě vzít chtěla, ale ona byla v umělém spánku zrovna, když my jsme se do toho dětského domova dostali a byla tam rok a já jsem se jí snažila dovolat, protože já jsem si pamatovala a pamatuju si do dneška její telefonní číslo a vždycky jsem si ji snažila zavolat z budky, že vlastně jsme v tom dětském domově. A pak až úplně fakt po strašně dlouhé době se mi podařilo jí jako dovolat a tak jsem jí to všechno řekla, ona nás navštěvovala vlastně oba dva, mýho bráchu vlastně si brala jeho druhá babička a táta na víkendy a tak a já jsem jezdila za tu svojí babičkou. A ona si mě vzít chtěla, akorát vzhledem k tomu, že už to byla starší osoba a ještě ke všemu byla fakt hodně nemocná, tak jí řekli, že jí nemůžou vlastně svěřit do péče, takhle malý děcko vlastně, takže aspoň si mě brala na ty víkendy a jezdila za mnou, co mohla.
1: Ale i tak se vlastně tvoje životní karta obrátila, když se tě právě ujala herečka Hana Čížková, což je úplně skvělá ženská, měla jsem možnost několikrát poznat, abych přiblížila i našim posluchačům, protože my dvě jsme dlouholetý kamarádky, takže já tě opravdu znám od hlavy až k patě i tvůj životní příběh. A myslím si, že jsi právě i inspirací pro naše posluchače, že i když není, jak se říká, růžovo, nebo všechno sluncem zalité, tak se to může ze dne na den vlastně obrátit a změnit to člověku život. Co by si poradila našim posluchačům, jak se nepodat, jak to nevzdat v té situaci, když najednou se ocitneš v dětském domově, teď vlastně si tam byla jako malá holka do nějakých 12 let, řekneš si ty brďo, co dál, tohle, i když se ti tam vlastně líbilo podobně, ale pořád to byl dětský domov, o všechno se dělit, že jo, já nevím, mít společné pokojíčky, nemít tu mamku, taťku.
0: Za mě, co je asi úplně nejdůležitější, mít nějaký svůj sen, za kterým si jít. Já jsem měla obrovskou výhodu toho, že jsem už od malička věděla, že chci zpívat. Takže fakt jsem si zpívala pořád i tam, takže i kdyby plácnu tam někdo měl rád jídlo a řekl si, tak budu kuchař, budu vařit, tak prostě jít si za tím. Tam je strašně těžký to a já jsem hrozně ráda vlastně, že si mě mamka vzala a že jsem i za sebou měla tu babičku, která furt vlastně a celkově v tom dětském domově nás vedli k tomu, učte se, buďte na sebe prostě hodní, buďte celkově prostě pracovitý a tak, protože tam se fakt může hrozně jednoduše stát to, že začne to tím, že začnete trošičku mluvit prostě, pak si dáte tu první cigaretu, už tam vlastně docela v mládí, pak je to alkohol, pak je to první útěk, druhý útěk z toho dětského domova, což jsem tam taky viděla už u těch svých kamarádek, v uvozovkách, co jsem tam jakoby měla. A já jsem vlastně strašně ráda, že jsem tomuhle jako nepodlehla. Že jsem jako, já už jsem cítila na sobě, že jsem tam řekla nějaký jako sprostý slovo a tohle už jako malá a vlastně zpětně si říkám, ty brďo, jako že jsem šíleně ráda, že jsem fakt nepodlehla tady tomu a že jsem si šla za tím, co jsem chtěla, že jsem šla na konzervatoř, že jsem se učila, i přesto, že ta matematika, teda mamka se mnou měla jako šílený pekla, ale fakt jsem věděla, co od toho života chci už jako malá, což prostě je vlastně super a tím, že jsem se dostala do takovýhle bezvadný rodiny, kde prostě brácha je extrémně chytrý, mamka prostě pracovitá a mám okolo sebe takhle úžasný lidi, tak mě to prostě posouvalo dál a radím jenom fakt dětskám, co v tom dětském domově ještě jsou, prostě ať si jdou za svým snem a ať na sebe prostě makaj.
1: Takže nejspíš člověk musí začít u sebe a prostě chtít a být změnám otevřený a hlavně opravdu věřit si, že všechno to zlý pomine a že už bude jenom dobře.
0: To 100%.
1: Janičko, já o tobě vím, že možná je to i tvojí minulostí, co jsi si zažila, ať už s mamkou nebo s autorkou, jak tady říkáme, že do svých dnešních vlastně let občas trpíš panickou atakou.
0: Ano.
1: Myslíš si, že je to způsobený tvojí minulostí? Tím, co jsi si zažila, čím jsi prošla?
0: Je to možný. Já vlastně doteďka úplně nevím, ale řešíme to...
1: Nebo co je tím spouštěčem toho?
0: S mojí paní doktorkou.
1: Protože jsem tě vlastně zažila i v té situaci. Není to hezký pohled a bohužel dnešní doba je taková, že se s tímto setkáváme velmi často, ať už s psychickými problémy nebo právě s panickými atakami, frustracemi, depresemi a podobně. Tak jestli ti to něco spouští, nebo prostě se to objeví z ničeho nic a jak s tím pracovat?
0: Já vlastně doteďka úplně nevím, zatím to řešíme. Máme tady několik variant, kdy to může být prostě, on je to vlastně takový strach ze strachu, jo, takže je strašně těžký s tím bojovat a já jsem takový člověk, co si řekne prostě, ne, je ti dobře, bude to dobrý, přestaň tady stresovat, ale já pak vždycky volám bráchovi a on mi říká, stejně tu hlavu prostě neoblbneš, jo, takže nejvíc mi pomáhají vlastně brácha, rodina, kamarádi okolo mě, kteří to ví a já v tu chvíli se tak vždycky jako uklidním, že jako jo, oni ví, že je mi špatně prostě, teď už tepovka jede, úplný bomby. Ale bavila jsem se s mojí paní doktorkou, že je možný, že to může být tím, že vlastně už jsem v takovém věku, kdybych asi třeba mohla mít mimčo nebo něco a...
1: že si to tělo říká samo.
0: Že si to tělo říká samo a vlastně mi možná dělá maličko problém vůbec to slovo jako rodina, že já bych měla začít jako tvořit tu rodinu a mám v sobě třeba zakodovaný, jo, co když budu úplně stejná jako ta moje matka, co když to, a možná už mi to takhle šrotuje, že mi to pak vlastně může spouštět toto.
1: Takový ty vzorce z minulosti.
0: Do toho vlastně já mám problém, když ten stav mám, že mám pocit, že se vlastně nemůžu nadechnout a vlastně úplně poprvé se mi to stalo v noci, když jsem spala. Takže to jsme zase říkali, jestli to třeba není uspůsobený tím, když jsem byla v tom diagnostickém ústavu, jak mě přidušovali tím polštářem. Jo, takže to může být vlastně spojený všechno se vším a vlastně já třeba se dívám na televizi a najednou prostě nemůžu dýchat. A fakt se mi to hodně často stává prostě spíš jako večer, když jdu spát vlastně teďko naposledy, nebo nedávno jsem to měla zase prostě, až když jsme si šli jako lehnout a já najednou na partnera, prostě já zase nemůžu dejchat a ten začnu si rvát úplně pyžamo, že mám pocit, že jako se mi děje něco hroznýho, ale
1: a pomůže
0: přitom
1: ti v tu chvíli třeba sklidnění dechu, rozdýchání
0: jo,
1: se nějaký? Nebo...
0: Strašně mi pomůže. Za prvý, já mám pocit, že se vždycky udusím, takže i ta moje paní doktorka říkala vždycky nádech a když zadržíš dech a vydržíš to aspoň 10 sekund, tak se nedusíš. Takže to mi jako strašně psychicky pomáhá, takovýhle ty jako fakta, anebo říkala, že strašně pomáhá vlastně v tu chvíli jít se projít, jít si zaběhat, udělat pár dřepů, protože vlastně my na to zadechání a celkově jsme zvyklí u sportu. Takže je to hodně o tom. A teď se mi stalo vlastně, že jsem nedávno šla na manikúru a byl tam strašně divný vzduch. A seděla tam paní, která tam sebou fakt jako řízla. Takže jsem mi tam dávala dohromady, že pak jsem tam seděla já a jak už jsem si řekla, aha, tady je blbý vzduch, paní sebou sekla, já sebou seknu taky. Mě v tu chvíli vlastně, já už mám pocit, že já si to kolikrát přivolávám vlastně
1: sama. Už jsi to dala do hlavy.
0: A udělalo se mi tam strašně zle, úplně jsem se začala potit, klepat a v tu chvíli jsem si sama sobě začala tam říkat, vydrž to, nic se ti neděje, vzduch tady je, všichni tady normálně dejchají, co by se ti mohlo stát. A fakt třeba za 10 minut potom jsem se jako dostala do toho klidu teprve a mohla jsem normálně fungovat. Takže myslím si, že se to nějakým způsobem dá. Samozřejmě netrápit se, takže občas si taky musím jako pomoct tabletou, ale snažím se úplně co nejmín to jde.
1: Dobře. Janičko, já o tobě vím, že ty seš i člověk, který strašně rád nezištně pomáhá. Ať už se jedná o zvířata, o lidi, o kohokoliv, tak ty seš prostě obrovský velký srdce. A vím, že jsi i v minulosti dokonce uspořádala krásný velký koncert právě na podporu dětského domova, kde jsi vyrůstala. Chceš se podobným projektům věnovat i dál?
0: Já bych vlastně hrozně ráda, akorát prostě v dnešní době je to strašně těžký, protože už tehdy vlastně já jsem do toho projektu dala vlastně mnohem víc, než se získalo ve finále a nejde to na druhou stranu na úkor toho, aby to mě zrujnovalo, takže já bych vlastně strašně ráda něco takového pořádala, ale je to opravdu v dnešní době hrozně těžký, jo, protože ty pronájmy, víš to sama, když pořádáš gospel night a všechno, co všechno to stojí, takže já samozřejmě se posnažím. A byla bych ráda, kdyby jsem nejenom dětskému domovu v Dolních Počernicích, ale třeba do budoucna i nějakým ostatním dětským domovům a podobným zařízením nebo útulkům strašně ráda pomohla.
1: Tak já o tobě vím, že jsi milovnicí zvířat a když vidíš jenom, já nevím, kočku bez domova, tak prostě vezmeš krabici, vezmeš jí k sobě a najdeš jí domov. A tak podobně naposledy vlastně si pamatuju i takovou historku, kdy jsme společně jeli, tuším, z nějaké zkoušky šatu. A ty si křičela zastav, protože jsme viděli vlastně na louce psa, jak si tam házel s kočkou, která lítala vzduchem, tak jsme zastavili. Ty si vyběhla z auta, abych to přiblížila našim posluchačům. A úplně si se rozeběhla do toho pole za tím psem a jenom jsme z dálky slyšeli, slečno, utečte. A ten pes se otočil, protože volal asi majitel toho psa na toho pejska, který se za tebou rozeběh. A bylo za 5:12, kdy ty si rychle běhla zpátky do auta a ten pes tě vlastně mohl úplně rozcuchat nebo rozcupat na kusy, protože byl velmi agresivní a tak, ale ty jenom proto, že si viděla, že je tam zubožená kočka a chtěla si pomoct zachránit.
0: No, úplně nedávám.
1: Tak opatrně. I vy, naši posluchači,
0: tak doufám,
1: když
0: že to
1: se
0: neslyší moje mamka tohle.
1: Tak Janička je opravdu zachraňovatel. Jani, ty jsi taky převážně skvělá zpěvačka a jsi pedagožka, pedagog zpěvu na Mezinárodní konzervatoři Praha. Jak jsi se vlastně k hudbě dostala? Pomohla ti mamka, když tě adoptovala v těch 12 letech, třeba nakopnout nějakým způsobem kariéru, anebo sama si prostě chtěla a vyšlapala si tu svoji cestičku?
0: Ono to bylo takový dost vzájemný, ale každopádně mamka s mým bráchou mi pomohly neskutečně moc, ale vlastně tam bylo hrozně vtipný to, že oni si celou tu dobu mysleli, že si vzali holčičku z dětského domova, která pěkně maluje. Takže já vlastně jsem se dostala do té rodiny a mamka mě dala na kroužek kreslení, kde vlastně jsme zjistili, že nejsem až takový talent. Dali přede mě mísu s ovocem, a tím namaluju, já jsem namalovala želvičku a pak maminka teda pochopila, že na kroužek kreslení teda ne.
1: A kdy tě slyšela poprvé zpívat?
0: Ale pak právě jsme jeli na chatu a seděli jsme v autě, já jsem seděla úplně vzadu a tehdy frčeli hrozně Black Milk. Mm-hmm. A já jsem prostě uměla všechny ty jejich písničky.
1: Abychom přiblížili našim posluchačům, to byly dcery známých otců,
0: ano,
1: od Karla Černocha, Leška Semelky a vlastně Ládi Kernla.
0: Ano.
1: Takže Tereska Kendlová, Helena Zeťová a
0: Tereza Černochová. Jo, a já jsem vlastně zpívala všechny ty jejich písničky a zrovna v rádiu začala hrát ta písnička. Mm-hmm. A já jsem se začala tak jako pobrukovat a brácha se otočil, protože on má hudební sluch, samozřejmě hraje výborně i na piano.
1: Ano.
0: A otočil se a říká: ty zpíváš. A já, no, tam s těma copánkama vzadu. A on: počkej, to musíme ještě jako jednou to tě slyšet. Dej ještě znova ten refrén a na taťku, ať jako stlumí trošičku to rádio. A já tam: kytky se lámu. A už jsem to tam zpívala a v tu chvíli věděli, že prostě tohle je ten směr. Oni: a baví tě to? A toto já: jo, že mě to hrozně moc baví. No a už najednou vlastně jsme kontaktovali mamky kamarádku Evu Svobodovou, taky pedagožku ze státní konzervatoře, aby si mě poslechla, jestli teda to fakt stojí za to, nebo jestli to není jenom jako, že máme super dceru, tak hezky zpívá. Tak jim teda potvrdila, že, že zpívám hezky. No,
1: máte a pak, super dceru?
0: Ano, a pak jsem vlastně začala chodit na hodiny zpěvu a pak vlastně jsem se přihlásila na konzervatoř, seznámili jsme se s hudebním producentem Danem Hádlem, který mi taky pomohl.
1: Pojďme přiblížit i Daniela Hádla, který vlastně dělá třeba Daru Rollins.
0: Ano, ano. Hanku Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Leoše Mareše vlastně. I Evička Farná, Black Milk vlastně. On přišel z Black Milk. Takže i ten nám pomohl. A pak jsem začala tak nějak jako u něj točit vokály pro různý zpěváky a dostala jsem se na tu konzervatoř. Díky kamarádovi z konzervy jsem se seznámila s Lipem, se kterým vlastně teďko hraju úplně nejvíc.
1: Což je známý český rapper, ano.
0: Ano, a vlastně na základě toho už se nabaloval a Sebastian, Atmo Music a už pak vlastně to jelo
1: spousty dalších hudebních interpretů.
0: Všechno dohromady, no.
1: Ty jsi vystudovala konzervatoř Jaroslava Ježka. My jsme se tam teda nepotkali, protože já jsem o pár let starší, ale ty jsi vlastně už součástí pedagogického sboru několik let na Mezinárodní konzervatoři Praha. Co tě dovedlo k učení a předávat vlastně to, co ty máš za dar ze zhora, jak já říkám, od Pána Boha, tak předáváš dál té mladší generaci?
0: Mně vlastně nikdy nenapadlo, že budu učit. Já když jsem byla na Ježkovo konzervatoři, tak jsem vždycky říkala, já stejně nebudu nikdy učit. Tak a hrozně jsem se rozmýšlela, jestli vlastně půjdu do toho páťáku, šestáku. A nakonec vlastně moje švagrová říkala, ježiš, to už zvládneš, to jsou 2 roky jako v životě. Říkám, to je pravda, tak to zkusím. No a pak vlastně jsem tak nějak jako rok točila nějaký jako CDčko, dělali jsme film a pak najednou vlastně mi zavolal jeden můj známý, že má takovou školičku a jestli bych si nevzala prostě nějaký 3 holčičky jako na zpěv. A já jsem nikdy neučila, ale tak jako proč ne, zkusit to, můžu, je to
1: nikdy
0: něco novýho.
1: Nikdy neříkej nikdy.
0: Ano.
1: Člověk nemá co ztratit, můžeš vždycky jenom, takže vždycky jenom získat.
0: Takže jsem to vyzkoušela a vlastně jsem zjistila, že mě to hrozně baví a že mě strašně baví koukat na to, jak se ty holčičky jako posouvají a jak vlastně poslouchaj každý to slovo, co ty jim dáváš, snaží se z tebe nasosat úplně to nejlepší a pak vlastně úplně nejvíc se to ve mně vyvrcholilo ve chvíli, kdy byl závěrečný koncert po tom roce a oni vlastně tak, jak vzměli v září, tak úplně neskutečně vyrostli a tu písničku zaspívali. Viděla jsem, jak si dávají pozor na to, co jim říkám a tak. A bylo to vlastně úplně super, takže jsem zjistila, že mě to vlastně hrozně baví takhle. A potom mi zavolala vlastně naše společná kamarádka a kolegyně Erika Fečová, taky zpěvačka, a nabídla mi, že hledají místo
1: pedagoga
0: zpěvu na World Music na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Takže jsem nastoupila tam a jsem tam už 7 let a jsem tam strašně spokojená.
1: Je to skvělý, naprosto souhlasím, protože také učím na té samé škole a když vlastně vidím, jak ty naše děti rostou, nebo je tam spousta vlastně i žáků třeba ze sociálně slabších rodin, a jsou to neskuteční talenti, tak jsem ráda, že vlastně my můžeme podat tu pomocnou ruku a rozvíjet ten jejich talent dál, aby šířili vlastně tu lásku tím zpěvem k tomu, čemu vlastně byli předurčení, což je naprosto skvělý. Janičko, já taky o tobě vím, že ty jsi součástí spousty hudebních projektů. Hraješ v českých muzikálech, natočila si i filmy, teď jsi součástí velkého turné Leoše Mareše.
0: Ano.
1: Co tě čeká dál, co tě nemine?
0: Tak teďko ještě vlastně tak nějak dokončujeme turné s Leošem, který bude mít vyvrcholení 1.5. v Plzni, takže to bude takový asi náš největší závěr a teďko fakt musím říct, že nám to dalo dost zabrat, že těch zastávek a přejezdů bylo fakt strašně moc. A hnedka ale na to mě už 30. navazují koncerty s Lipem, jak jsem zmiňovala.
1: Takže letní sezóna,
0: takže
1: festivaly.
0: Takže letní sezóna, festivaly a mám tam i nějakou svatbu, kde budu zpívat solo. Takže já se na to těším.
1: Takže po hudební stránce nabito.
0: Ano.
1: Čeká tě třeba nějaký nový muzikál?
0: Já jsem se teďko těšila, že budu v nějakém novém muzikálu, ale normálně to nějak nevyšlo.
1: Třeba to mělo právě svůj důvod, aby to nevyšlo, že přijde opět něco lepšího, tak jak to ve tvém životě bývá, že se ta černá karta otočí zase na tu bílou, na tu krásnou.
0: Já v to doufám.
1: A čeká tě něco určitě nádherného. Janičko, když se řekne charita, co se ti vybaví úplně jako první?
0: Vlastně pomoc těm, co to potřebují úplně nejvíc a pomoc lidem, kteří prostě jsou na spoustu věcí sami a tím pádem teďko sami na to být úplně nemusí.
1: Tak já bych tě strašně moc ráda poprosila, jestli by si mohla nějaký tvůj vzkaz od srdce šířit takhle k našim posluchačům, který právě poslouchají Charitalk teď s námi.
0: Já vám jenom všem strašně moc přeju, abyste se měli rádi, abyste byli spokojení, zdraví, šťastní a vy, co například ještě pořád jste v dětském domově nebo zažíváte nějakou těžkou životní situaci, nevzdávejte to a běžte za svým cílem a za svým snem a když budete poctiví, tak ono se vám to vrátí ve velmi dobrém.
1: Děkuji moc, tolik Jana, vlastním jménem Jana Rybníčková, zpěvačka, herečka, pedagožka Mezinárodní konzervatoře Praha a také žena, která prožila několik let v dětském domově, kde jí matka odložila s tím, že pojedou na výlet a až ve 12 letech se jí ujala herečka Hana Čížková adoptivní péčí, nabídla jí domov a toho, že přišla o své biologické rodiče, absolutně vůbec nelituje. Pořádá koncerty na podporu potřebným a je skvělým člověkem. Janičko, děkuji moc krát.
0: Já moc děkuji, Lonko.
1: Děkuji, že jste s námi vydrželi až do konce tohoto Charitalku. Byla s vámi Leona Děnděši a taky moje kamarádka, kolegyně, zpěvačka, herečka a pedagožka Jana alias Jana Rybníčková.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval.

0: Také vás zdraví otec Martin Holík. Dnes bude ta modlitba radostná a slavnostní, protože je předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého, tedy hodu Božího svatodušního. V novějším breviáři začneme hymnem na straně 721. 721 a vlastní texty jsou všechny od strany 760 dále. 760. V původním vydání breviáře to budou strany 641 pro hymnus, 641 a 676 a dál pro všechny ostatní texty, včetně žalmů. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám si nás utvořil.
1: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý, lásky žár, pomazání si duchovní.
0: Dárce darů si sedmera, prst pravice si otcovi, ty jsi ten otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
1: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svou posiluj.
0: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, a s cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
1: Boha Otce nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Aleluja.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého,
0: aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Aleluja.
1: Nad apoštoly se ukázaly jazyky jako z ohně a všichni byli naplněni Duchem Svatým. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály.
1: Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozptýlené z Izraele.
0: Uzdravuje ty, jimž puká srdce a jejich rány obvazuje.
1: Určuje počet hvězd, každou z nich nazývá jménem.
0: Veliký je náš Pán a přemocný, jeho moudrost je bez míry.
1: Pokorné Hospodin pozvedá, bezbožné však ponižuje k zemi.
0: Opěvujte Hospodina děkovnou písní, hrejte na citaru našemu Bohu,
1: který mračně zatahuje nebe, déšť připravuje zemi,
0: dává vypučet na horách trávě a bylinám, aby sloužili lidem.
1: Dobytku poskytuje potravu i krkavčím holátkům, když k němu křičí.
0: Nemá potěšení v síle koně, nemá zalíbení ve svalech muže.
1: Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, kdo spoléhají na jeho dobrotu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Nad apoštoly se ukázaly jazyky jako z ohně a všichni byli naplněni Duchem Svatým. Aleluja.
1: Duch Svatý, který vychází od Otce, zjeví Kristovu slávu. Aleluja.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Duch Svatý, který vychází od Otce, zjeví Kristovu slávu. Aleluja. Z listu Římanům z 8. kapitoly. Když sídlí ve vás duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým duchem, který sídlí ve vás.

0: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
0: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Přímluvce Duch Svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Ty jsi shromáždil národy v jednotě víry, i když každý z nich mluví jiným jazykem. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Ty jsi shromáždil národy v jednotě víry, i když každý z nich mluví jiným jazykem. Aleluja. Když se naplnili dny letnic, seslal Bůh z nebe na apoštoly svatého Ducha. Oslavujme tedy Boha s velikou radostí, vzívejme ho a prosme.
2: Sešli svého Ducha a obnov svět.
1: Bože, ty jsi na počátku stvořil nebe a zemi v plnosti času, jsi všechno obnovil v Kristu.
0: Svým duchem neustále obnovuj svět, aby došel spásy.
1: Ty jsi vdechl do tváře Adamovi dech života.
0: Vdechni svého ducha své církvi, aby z něho žila, obnovovala se a oživovala svět.
1: Osvěcuj světlem svého ducha všechny lidi a rozptiluj temnotu dnešního světa.
0: Aby se nenávist změnila v lásku, bolest v radost a války ve vytoužený mír.
1: Zavlaš lidstvo vodou milosti svého ducha tekoucí z boku Kristova.
0: A zbav naši zemi trnů zla.
1: Ty uvádíš lidi skrze Ducha Svatého do života a do slávy.
0: Láskou Ducha Svatého doveď také zemřelé do nebeské vlasti. Připojím dvě prosby. Prosíme tě, Bože, za dobré ovoce z mítinku Brno a sudeto německého krajanského sdružení, které dnes se setkává o Velikonocích o svatém duchu v Brně. A druhé je za televizi Noé, která slaví 20 let svého trvání a dnes má také setkání v Hostivicích, tedy v té části Břeve u Prahy. Pána prosme.
2: Sešli svého ducha a obnov svět.
0: Volejme k Otci.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, Ty nám dáváš každoročně v období 50 dnů znovu prožívat uskutečnění a naplnění velikonočního díla naší spásy. Nepřestávej sesílat dary svého svatého ducha, aby tě lidé všech národů a jazyků společně chválili a oslavovali. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společnou modlitbu. Myslíme také na děti, které často právě zítra a v těchto nejbližších týdnech poprvé budou přistupovat ke slavnosti, ke svátosti Eucharistie. Ať prožijete krásný sváteční zítřejší nedělní den. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Trio pro lesní roh, housle a klavír S-dur, opus 40. Autorem této skladby je Johannes Brahms. Na lesní roh hraje Přemysl Vojta, na housle Jana Vonášková-Nováková a na klavír Jitka Čechová. Druhou skladbou jsou Slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 72. Autorem je Antonín Dvořák. Na klavír hraje Martin Kasík a Kristýna Krkavcová. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Trio pro lesní roh, housle a klavír S-dur opus 40. Autorem této skladby je Johannes Brahms. Na lesní roh hrál Přemysl Vojta, na housle Jana Vonášková-Nováková a na klavír Jitka Čechová. Druhou skladbou byly Slovanské tance pro čtyřruční klavír opus 72. Autorem této skladby je Antonín Dvořák. Na klavír hráli Martin Kasík a Kristýna Krkavcová.
1: Milí posluchači, s hudebními tipy se opět po týdnu hlásí a příjemný večer přeje Štěpán Grafe. Zítra v neděli večer 15 minut po 21. hodině se můžete těšit na nový díl měsíčníku Soaré, který připravuje redaktorka Kateřina Grafová. Věnovat se bude již podruhé novinkám nizozemského vydavatelství Pentaton. V pořadu bude také představena vynikající německá houslistka s japonskými kořeny Arabella Steinbacher, která s vydavatelstvím pravidelně spolupracuje. Následovat bude ve 22 hodin a 15 minut koncert vážné a duchovní hudby, ve kterém budeme moci prožít vyjádřením hudební řeči barokních mistrů Heinricha Ignáce France Biebra, Georga Filipa Telemana a Johanna Sebastiana Bacha závěr atmosféry mimořádného dne slavnosti seslání Ducha Svatého. V pátek v 16 hodin si nenechte ujít oktávu, tentokrát z pražské redakce. Hostem bude houslistka Ludmila Pavlová, která je nejen inspirativní hudebnice, ale také inspirativní člověk. Věnuje se sólové i komorní hře. Působí jako koncertní mistryně pražského komorního orchestru. Založila a vede festival Podkrkonošské hudební léto. Věnuje se uvolněnosti při hře na hudební nástroj a na Akademii muzických umění v Praze se Štěpánem Honem vyučuje předmět autenticita a pružnost v hudebním projevu. Tento zdaleka neúplný výčet jejich hudebních počinů a úspěchů doplňuje činnostmi, jako je dog dancing, chození po slackline a střelba z luku. Její neotřelý a originální přístup k hudbě i k životu demonstruje také to, že si na koncerty šije šaty sama. Oktáva tedy bude o propojení hudby a života, radosti v hudbě a vzájemné spojitosti mezi všemi aktivitami, kterým se Ludmila Pavlová věnuje. Pořad připravila Jana Rambousková. Přeji vám krásný, slavnostní i všední čas s klasikou na Proglasu.

0: O své práci přednedávnem řekla, že je to náročná a zároveň krásná činnost. V sociálních službách se pohybuje už řadu let. Posledních 9 stála v čele hospicu na Svatém Kopečku a letos v lednu požádala o uvolnění z funkce. S koncem června funkci opouští. Hospicovou paliativní péči, každodenní realitu své profese i zkušenosti z praxe nyní přiblíží Marta Šťastná. Dobrý den, vítejte v našem olomouckém studiu.
1: Dobrý den.
0: Paní Šťastná, na začátek by mě zajímalo, řekla jsem, že ve funkci budete brzy končit. Je něco, co vám bude na práci ředitelky hospicu chybět?
1: Tak určitě mi bude chybět, a toho se možná trošku bojím, že když je někdy hodně starostí, hodně práce, bohužel někdy i administrativy, tak pak se vlastně projdete po hospici a potkáte ty usměvavé tváře našich sestřiček, ošetřovatelek, lékařek, uklizeček i ženských v kuchyni a najednou se celý rozzáříte, protože spolu vzniká zvláštní chemie a rádi se vidíme. Tak to mi bude chybět.
0: Mm-hmm. K zaměstnancům se ještě dostaneme, ale zajímalo by mě, co vás tady ta práce naučila vlastně?
1: Ta práce mě naučila odpovědnosti, ale to už asi člověk takhle nastavený těmi lety. Naučila mě se zastavit a že ten život je o něčem jiném, protože to naše prostředí a ty příběhy, co se tam odehrávají, vás vždycky vrátí někde jinde a že si uvědomíte, že všechno je trošku jinak a prostě je to o životě a smrti a o naději, o usmíření a ono nejde dělat, že to neslyšíte.
0: Mm-hmm. Já jsem v úvodu zmínila, že v sociálních službách nejste nováčkem. Jak jste se vlastně k tomuto oboru dostala? Protože já jsem si přečetla, že máte ekonomické vzdělání. A zajímalo by mě, co vás teda přivedlo k sociálním práci nebo do sociálních tady těchto organizací.
1: No v podstatě to byla náhoda, byla to vlastně doba popovodní, kdy já jsem podnikala s textilem, s obchody, s nějakým velkosklady. A ta voda odnesla lecos a odnesla i naděje. A jednou jsem otevřela jenom nějaký noviny, tam byl inzerát a řekla jsem si, a je.
0: A už to bylo.
1: A už to bylo.
0: Já, pokud se nepletu, tak jste na Svatý Kopeček přišla z přerovské charity. Zajímalo by mě, jak velká to byla změna pro vás.
1: Víte co, bylo to asi z poloviny obdobná práce, protože v našem hospici je práce jak sociální, tak zdravotní. A tu sociální jsem v obdobném rozměru, stejné dotace, stejné nějaké vykazování, zajišťování financí. Tak to bylo obdobné, ale ta zdravotní péče je tam mnohem větší jako rozšíření, to spíš nemocniční péče, tak to bylo třeba se doučit.
0: Mm-hmm. Při přípravě na tady ten rozhovor jsem se zamýšlela, jak musí být těžké vyvážit čistě tu manažerskou pozici ředitelky, kdy jde o tabulky, počítání, určitě náročnou práci v tomto směru. Jak ufinancovat něco takového? S nějakým tím sociálním cítěním být blízko lidem, ale i klientům, zaměstnancům, které už jste zmiňovala. Jaké to pro vás bylo?
1: Já myslím, že to je poměrně přirozené. Jo, když člověk vyjde z té kanceláře, tak tam ty záležitosti nechá a pak je tam pro lidi. Mm-hmm. Samozřejmě, když té práce je víc a víc, tak na ty klienty opravdu už tolik času nezbývá, jsou opravdu šťastná, když jsem na mši a tam máme klienty, jsme tam děláme takové společenství, dobrovolníky, pracovníky a tak toho si moc vážných těch chvil, ale prostě kohokoliv potkáte, tak jste pro něho. Mm-hmm. A v kanceláři jste zas pro ty papíry.
0: Určitě záslužná, jak jsme řekli, důležitá činnost, bez které by hospic nemohl fungovat. Jaké změny nebo posuny se podařily za dobu vašeho ředitelování? Já budu ráda, když se trošku pochválíte. Co jste jako hrdá za ty léta?
1: Tak vlastně brzy v roce 23 k nám přibyl takový dárček, tenkrát jsme slavili 20 let a v podstatě jsme od Charity Olomouc převzali mobilní hospic, takže to byla velká výzva. On už nějakým způsobem měl už rozjezd za sebou, ale my jsme potřebovali ještě nějak ustálit a stále ustalujeme. Je to projekt na více místech, je to v Olomouci, v Šumperku, v Zábřehu a k tomu máme ještě domácí péči převzatou. Takže to byla taková hračička, s kterou si opravdu máme co hrát do dnešních dnů. No a potom jsme vlastně s Věrkou Zukalovou s Dobrým místem pro život dělali rozjezdové přípravné práce pro zahradu, která ještě má léta před sebou, ale podařilo se zahradu nádherně uklidit, protože to bylo velké skladiště, takže to bych jsme, díky nim se nám podařilo. A tak různě, no.
0: Byla bych ráda, kdybychom se teď společně zamysleli. Myslíte si, že člověk musí mít nějaké specifické osobnostní povahové rysy pro to, aby mohl pracovat v hospicu?
1: No, je to určitě takové nastavení na službu. Nějakým způsobem přijmout to místo, co to obnáší, že opravdu se s lidmi loučíme, přesouváme je do jiných světů. Určitě i zvlášť několik mladých lidí se o tuto práci zajímá a to nastavení má, neodcházejí, jak by člověk řekl, že hned řeknu, tak to není moje parketa. Je to takový, asi myslím, že nejvíc uspějou lidi, nebo se tam najdou lidi, kteří hledají ten smysl života a taky to, že chtějí sloužit i v nějakém takovém klidnějším tempu, být tam pro ty lidi. Jo, že tam my opravdu máme, nemáme tlak na výkon, ale máme tlak na to, aby pro ty lidi byli, aby se jim věnovali, aby pro ně měli ty slovo, aby se tam necítili sami a tito lidé tam najdou své místo.
0: Mm-hmm. Může třeba tady v tom tkvít krása práce v hospicu, o který jste mluvila, protože jste řekla, že je to krásná a zároveň náročná činnost. Co jste tím přesně vlastně myslela?
1: No, často se právě zbavím s našimi pracovníky. Máme skvělou pastorační pracovnici, ale o to víc mě to překvapuje i od běžných sester a tak, které třeba nejsou zakotvení ve víře, že mnohdy ty prožitky tam jsou velmi silné a je to všeobecná platforma lidí z hospicu, že opravdu, když se podaří krásné odcházení, kdy ta rodina je smířená, člověk na konci odchází s úsměvem nebo s posláním nebo s odpuštěním, podaří se někdy, že přijedou lidi na poslední chvíli třeba z ciziny nebo ti, co se dlouho neviděli. Různé věci se tam podaří. Máme i křty, máme zpovědi po 30 třeba letech. Takže těch zázraků je tam hrozně moc a ty holky to vnímají. A když se na tom i sami podílí, když vidí to štěstí toho člověka, jak tu radost z těch maličkostí i z těch velkých věcí, tak to je něco, co je nabíjí a co nabíjí postupně ty ostatní lidi. Samozřejmě není to vždycky jako idyla, to vůbec ne. Jo? Jsme někdy opravdu i bolí, umírání, není to tak někdy. Ten zásek do té ztráty je tak pro tu rodinu silný, že to nejsou úsměvné chvíle, ale řekla bych, že je tam to i to. Mm-hmm. A to jsou tak silné zážitky i pro ty lidi z rodiny, že my s nich potom žijeme, to, co říkají, co tam zažili, jak krásné to vlastně bylo. Až někdy stydí ty lidé o tom mluvit, že odcházení mohlo být krásné. Mm-hmm. Tak vždycky to omlouvají, ale my podporujeme, že ne, že tak to má být.
0: Že vlastně i vaši zaměstnanci dokážou v něčem, co bychom si možná mohli na první pohled myslet, že je smutné, ponuré, nepříjemné, najít něco krásného.
1: Tak to je. Mm-hmm. To tam jsou.
0: Jo. Ještě se zeptám z role ředitelky, z pozice ředitelky. Měla jste nějaký způsob, nebo máte ještě pořád nějaký způsob, jak přistupovat k zaměstnancům a jak důležité je udržovat pohodu a nějaké ty přátelské vztahy?
1: Tak mluvím s nimi, to je základ, jo, mluvím s nimi, probíráme různé věci, ať už rodinné, ať už ze života, ať už služební a potom je mnohem snažší přijít a říct opravdu, co mě trápí i třeba z toho provozního hlediska. Takže mít nastavené tak, aby s každým člověk dokázal mluvit a ten člověk, kdykoliv něco potřebuje, jde úplně přirozenou cestou mě informovat.
0: Takže nějaká otevřenost.
1: Určitě.

schne rozlitý mlíko. Slabě páchne plyn a na kalhotách stopy zaperaných vin a těch šmouhatých oken. Přesto blízkne i v nich, jak parafa smlouvy, hvězda na nebesích. Starý Bohumil hrabal, hledal po smetištích perličky na dně, tady našel bych. A jak úzkost, tak touha jsou na miskách vách, jen s pomocí boží nekončí v zastavárnách. V čem je předměstí plné bolestí, z úbytku sil,

0: Vy už jste zmínila krásné zážitky, ale já bych vás poprosila, abyste byla trošičku víc konkrétní. Takže se zeptám, jaké zážitky nebo silné momenty, inspirativní momenty jste právě v hospicu na Svatém kopečku zažila a třeba byste je i s posluchači sdílela?
1: Jedna situace se mi asi hodně vypsala do paměti a částečně se mi možná i trošku naťukla, že jsme byli s paní na mši. A než ta mše začala, tak vlastně mi jedna sestřička vykládala, že už teda jako nějaký termín porodu nebo se blíží její dcery a hrozně to prožívala a že strašně šťastná a prostě. A teď přiběhla ta paní úplně cizí a říká, já jsem dneska tak šťastná taky, jsou ráda, že vy jste, máte taky radost. Tak jsme byli fajn, šli jsme potom všichni na mši a s té mše mi potom vyplynulo z toho nějakého kontextu, že ta paní ten den přišla si půl hodiny předtím o svého manžela. A ona potom na té mši za náma přišla. Víte, holky, no, asi to bylo nepatřičné, to, co jsem, ta radost. Ale kdybyste to viděli, mu se splnilo všechno, co si přál. On se usmíval, chytil mě za ruku, políbil mě a odešel. On byl tak šťastný. A to mě asi nepřestane z toho mrazit. Asi nikdy.
0: Mám pocit, že ty poslední přání je vlastně i takovým posláním hospiců, abyste jim co nejvíc pomohli právě splnit si to, co si přejí. Je to tak?
1: Ano.
0: Jo. A stává se často, máte třeba ještě nějaký jako příklad té praxe, jaké měli lidé poslední přání?
1: Já úplně spadnu na zem a obrovská radost třeba udělal guláš od macku na od naproti a dobré pivo.
0: Tak to věřím, že musí být skvělý. Já věřím, a už to tady i padlo, že museli přicházet ve vaší službě i těžší chvíle. Máte třeba i nějaké způsoby, jak jste se s tím vyrovnávala právě, abyste se z toho psychicky úplně nesesypala?
1: Tak je to hodně o tom o práci, o hledání způsobů, vynalez, co se dá, najít i pomoc, ať už je tu arcibiskupství nebo arcibiskupské charity, ale samozřejmě jsme nastavení a máme velkého pomocníka, takže opravdu ta modlitba a mám před kanceláří nebo před síní kanceláře takového velkého Krista opraveného, nádherného, tak když je opravdu zoufalá situace, si říkám tak a teď se ukaž, takže ale on to funguje, takže opravdu bez modlitby by tady ta práce nebyla možná.
0: Takže ten duchovní rozměr?
1: Určitě. Nést ten kámen, tu tíži před jeho oltář a tam ho nechat.
0: Já jsem si na internetu přečetla. Hospic na Svatém kopečku dlouhodobě patří mezi významná zařízení v regionu a poskytuje specializovanou paliativní péči lidem v závěru života i jejich rodinám. Pojďme prosím připomenout, jakými konkrétními způsoby pomáháte nemocným i jejich blízkým, jaké služby tedy poskytujete?
1: Ano, tak u nás vlastně najdeme spojení, jak jsem se zmiňovala, sociální i zdravotní služby, což si myslím, že je moc fajn a myslím, že i ten stát se tady k tomu modelu hodně vrací, protože to zdravotnictví bez toho sociálu je opravdu jenom zdravotnictví a když je to zase sociál a nedodá se ta zdravotní péče, tak vždycky něco chybí. Takže my se opravdu snažíme toto vyrovnávat a navíc se teda ještě doplňujeme takovou tu formou, tu duchovní, my tomu říkáme aktivizace, ale to poměrně jako je divné slovo, ale aby na ty lidi bylo myšleno, aby bylo na ně dost času, aby si mohli popovídat, pokud zvládnou ještě něco udělat, aby si dokázali něco vyrobit. A mnohdy tam ti lidi jsou ještě velmi zdatní, i když často odcházení potom bývá rychlé, ale ještě mnohé můžou zažít. Měli jsme různé čtení z knih, z jejich vlastních knih a tak různé koncerty. Taky jsme měli s klienty a zase ne koncerty pro ně, ale oni sami koncertovali. Jo? Takže tohle to všechno se snažíme plnit, ale nejdůležitější je ten pocit, že tam nejsou sami.
0: Takže když si to teďka ještě nějak shrneme trošku, poskytujete odlehčovací pobytovou službu, to jsou ty lůžka?
1: Ano, ale je to zároveň i ta péče. Jo, ono to hrazení přichází ze zdravotní i sociální sféry, takže je to opravdu ta běžná péče těch pečovatelek, ošetřovatelek.
0: Pak mám poznamenáno odbornou paliativní ambulanci každý pátek od 10 do 12 hodin. Můžete přiblížit?
1: To je vlastně spíš přípravná fáze pro mobilní hospic, ale tam dokážeme přijet domů vlastně a naši lékaři dokážou poradit.
0: Další je teda už zmíněný mobilní hospic, takže tam ještě můžete jednou zopakovat, jak to funguje konkrétně.
1: Určitě. Mobilní hospic je v podstatě hospic jako náš, ale je to doma. Takže my jsme opravdu lékařská profese, takže vlastně k nám do naší péče přicházejí lidi, kteří vlastně ty lékaři odsouhlasí a chodí tam společně se sestrami a je to v podstatě doprovázení té rodiny. Máme tam i sociální sestru, která vlastně dokáže té rodinu nasměřovat, doplnit třeba z příspěvky na péči a tak dále. Takže je to takový multitým, který se o toho člověka stará a hlavně, co je důležité, jsme i na zavolání, i provádíme návštěvy, aby se ta rodina nebála, že to nezvládne a má velké jakoby pomocníky, takže má takovou sílu, ale i tak se může stát, že no, často bývají ti pečující unavení nebo se něco stane dříve než umírající, takže ještě mají v zádech i ten vlastně lůžkový hospic, takže to si myslím, že je pro jejich takové to uklidnění a odvahu velmi důležité. A my opravdu jsme schopni, máme vlastně lékařské přístroje a tak dále, že od toho člověka postarat doma do posledních dnů. A pak vlastně díky tomu už ti lidé nemusí při nějakém zhoršením odjíždět na ARO a zase se v noci třeba vracet a za dva dny zase odjíždět na ARO, že opravdu ten servis je nepřetržitý a dokážem vlastně nabídnout té rodině takovou oporu, aby věděli, co se děje a nemuseli zbytečně odesílat toho člověka do nemocnic, když stejně je pošlou zpátky.
0: Setkala jsem se už i s takovými názory, že vlastně, když dáme tu naši babičku do toho hospice, na to lůžko, tak se o ní nedokážeme sami postarat a my jsme selhali jako rodina. Setkáváte se s tím taky? Jak s tím pracujete?
1: No, někdy při těch rozhovorech se to stává, že jakoby si říkají, ale mnohdy tam zaznívá, že toho nelitují, toho rozhodnutí, právě protože poznali, že když to doma zaprvé nezvládali a za druhé opravdu se to soustředí na tu ošetřovatelskou péči. Musíte uvařit, uklidit, mít hygienu, znovu uvařit, nakrmit, převlíc prostě a tak dále. Takže ta péče zabere tolik toho člověka, že mu už nezbývá ta síla na ten rozhovor, na to hezké, na to posezení, na to pohlazení. Jo, a to je velmi velký rozpor, který ti lidi zažívají. Když to u nás, když jsou v hospici, tak my opravdu tu práci kolem uděláme a oni mají ty chvíle. Jo, takže oni kolikrát zažijou tu blízkost toho člověka třeba po dlouhé době. Takže kdo tohle to pochopí a ocení to, tak je potom rád, že se třeba takhle rozhodl. Ale jsou lidi, kteří to pořád berou v sobě, že to nedokázali. Tak jak jsme každý jiný, tak to každý jinak prožívá.
0: Na to taky navazuje to, že vlastně rodinám je přístupný hospic na Svatém Kopečku celý den. Můžou přijít kdykoliv.
1: Ano, ano, tak? Ano. Ještě jsme nezapomněli na covidovou dobu, kdy to bylo omezené a jak hodně všichni trpěli tím. Ale my opravdu jsme k dispozici 24 hodin. Máme tam přistýlky na pokojích a máme vždycky tam 6 a i 2 lůžkových pokojů. A v podstatě tam jsou ještě hotelové pokojíky, jo, takže kdo by nemohl být v tom dvojlůžkovém, takže má ještě hotelový pokojík přímo v hospici a může přijít po směně, můžou přijít s pejskem, s dětmi, ty opravdu omezení žádné nejsou. Mm-hmm.
0: Já teďka maličko navážu. Mě by zajímalo, jaká je role hospicu na Svatém Kopečku v regionu, protože myslím, že je to jediný kamenný hospic a zařízení tady toho typu v Olomouckém kraji. Necítíte třeba občas přetlak? Stačí ty kapacity?
1: Víte, co ono stačí? Jako jsou období, kdy přetlak je, zrovna třeba myslím, že teďka je takové období, ale jsou období, kdy vlastně jako vypadá ten hospic plný, pak se stane, že opravdu umře třeba přes víkend hodně lidí a pak, než se to zase doplní, tak zase ty kapacity bývají volné. Ale necítíme, protože ještě pořád narážíme na to, zaprvé, že třeba zařízení posílají k nám lidi opravdu na poslední 2-3 dny, což je takový velký nešvar, ale není to jenom u nás, je to fakt celorepublikový problém. A další nešvar je, že díky dlouholetým spoluprácím ty nemocnice odesílají lidi na zaběhlé LDNky, tak ať už jsou to Paseky, nějaké Červené vody, Moravský Beroun, čím dál tím lépe. A tam opravdu jako ty podmínky nejsou jak u nás. Jo? A potom se často setkáváme s tím, že kdo tu naši péči o kusy řekne, je, to jsem nevěděla a to tak jde a to je úžasné a prostě je to pro ty lidi taky malý zázrak i pro té rodiny, jo, že tam je, myslím si, že můžu hovořit o dobré péči i o tom klidu.
0: Mm-hmm. Pokud by nás právě teď poslouchal někdo, kdo by například uvítal vaši pomoc, kteroukoliv z těch, co jsme právě teď vyjmenovali, jak vlastně má postupovat, jaký je ten proces?
1: tak v podstatě asi, jak to dnešní doba žádá, tak je to v podstatě na webu. Na webu najde přehled služeb a tam jsou další kontakty, je to většinou na ty sociální pracovníky, se obrací a dostane pokyny, jaké je potřeba dodat materiály, protože my přebíráme tu péči, takže bez té zdravotní dokumentace a tak to vlastně nejde, aby ta péče byla tomu člověku, aby dostal to, co má dostat. Takže asi to je taková nejspolehlivější cesta.
0: Mm-hmm. Takže když si najde na webu třeba na vás nějaký kontakt, zavolá a už postupujete konkrétně asi dle daného případu, není tam nějaký všeobecný shrnující prvek?
1: Je to hodně individuální. Je to individuální. Jo, i to posouzení, protože jsme hospicová péče, i to má své pravidla, takže není to jak domov důchodců, že vezmeme člověka a ten by vlastně u nás zůstal 5 let, takže má to omezení, musí splňovat nějaké zdravotní parametry, terminální stádium a tak dále. Co je důležité, co se možná třeba stolik neví, že už vlastně musí být ukončená taková ta kurativní léčba, že opravdu ten člověk už nemá nějaké třeba ozářky nebo chemoterapie, že opravdu to je ukončeno a je mu doporučena paliativní péče, kdy se naopak ta paliativa stará o to, aby byl zajištěný, aby nezlepil bolestí, aby měl opravdu to pohodlí, aby měl ten klid, jo, už to není opravdu to léčení a zásahy a nové vyšetření, tak my jsme ten opak.
0: Posloucháte Na stole je téma s ředitelkou hospicu na Svatém Kopečku Martou Šťastnou. Zatím vám moc děkuji a po písničce se vrátíme.

0: Paliativní péče je téma, o kterém mám pocit, že se poslední dobou čím dál více ve společnosti mluví, ať už v médiích, tak mezi lidmi. Vnímáte ten posun i vy ve své praxi a odpovídá tomu i třeba realita, informovanost lidí, případně nějaká podpora ze strany veřejnosti?
1: Tak určitě jsou na to, je to takové téma, o kterých je třeba teďka hodně konferencí, je to prostě, i v těch nemocnicích se setkáváme, že prostě jsou paliativní týmy a jsou odkazováni na tuto péči. Ideální je, když vlastně ta rodina s klientem jsou informovaní dříve a vlastně ten scénář té paliativní péče nebo ta možná cesta dalšího léčení, když je jim předložena, oni si můžou jakoby zvážit, pochopit to a zjistit, že když už se dál neléčí, že to není pro toho člověka nevýhoda, ale mnohem příjemnější. Takže dělají se takové plány a ty lidi jsou s tím dopředu smíření. Když se mají rozhodnout na poslední chvíli, tak je takový trend té rodiny a já ho úplně chápu léčit do posledka. A mnohdy k tomu i ti doktoři pomáhají, že do toho manévrujou třeba. Ale právě, že se mi zdá, že už více o té paliativě se mluví a i ti lékaři připouštějí. Mm-hmm. Takže to je velký posun a je to dobře.
0: Mm-hmm. Ještě se zeptám na tu podporu. Cítíte nějak, že i je to ze strany veřejnosti lepší v tom, že vás lépe chápou, ví, co se u vás děje a třeba i finančně přispějou nebo dobrovolnicky?
1: Tak my máme, chtěla bych říct, že máme dobrovolníky, ale nemůžu, máme anděli. Máme fakt skvělou skupinu dobrovolníků, kteří dělají opravdu nadstandardní činnosti. Finance dostáváme i od spokojených rodin, nebo od lidí, kteří nám fandí, nebo co je vždycky nejspolehlivější, když už se s naší prací setkali, nebo oni slyšeli. Takže to opravdu bývá a jsme za to moc vděční. A myslím, že ty rodiny jsou i informovaní, ale zároveň bývá vždycky hodně lidí, kteří tu smrt vytlačují, nechtějí o ní vědět, nechtějí vědět o tom, že někdy jejich rodina nebo oni sami budou staří, takže nechávají takový ten prostor na tu nepřipravenost a pak je to taková ta živná půda pro ty zmatky, řešení takové ty podivné, které nikomu nepřinesou nic dobrého, takže stále to bývá to, že o to nechci slyšet. Ale mladí lidé se hodně zajímají v poslední době o toto téma. Je to pro ně takové tajemné, nové, protože se hodně hovoří o umírání a o smyslu života, že my vlastně se připravujeme na to od malička, vlastně to ten smysl, jak žít, aby to odcházení a aby jsme se dostali tam, kde máme. Takže pak opravdu to pro mladé lidi začíná být velké téma, velké tajemství a když děláme akce a tak dále, tak je jich tam plno.
0: Vy jste mi v podstatě zodpověděla i na moji další otázku a ta byla právě o tom, jak společnost přistupuje k závěru života. A vy teda říkáte, že mladí lidé už jsou více otevření právě tady tomu tématu a není to takové tabu? Chápu
1: to
0: správně?
1: Já to tak vnímám. Mm-hmm. Jo, já tak vnímám, protože my vždycky zvíjáme nějaké brigády a tak dále, tak vždycky nabídneme i prohlídky, dělali běh pro hospic, že chystáme, tak vždycky je při té příležitosti možnosti prohlídnout hospic a je to fakt taky ten živý zájem. Chtějí na praxe, mnohdy jsou to školy, které se můžou být na praxích úplně jinde a hodně se stává, že chtějí právě být jakoby v hospici. Takže myslím si, že ten zájem je upřímný a že to téma má fakt roste.
0: Věřím, že díky tomu se dá otevřít i téma mezigeneračního dialogu, takže mladí se učí od starších, starší od mladých. Já myslím, že to může být velmi krásné spojení i právě tady v tomto.
1: To určitě.
0: Co pro vás v praxi vlastně znamená pojem důstojné umírání? Slyšíme to často v médiích, ale co přesně to podle vás je?
1: Já si myslím, že je to takové být tam pro toho člověka. Jo, že to není číslo, že to není postel, že je to individuální, že nás člověk zajímá a opravdu, co pro něho můžeme udělat, co mu můžeme ulehčit a jak ulehčit, protože je důležité, aby ten člověk měl vnímání, aby nebyl utlumen tak, že by nepoznával rodinu. Opravdu máme skvělé lékařky na hospici, kteří vyvažují vlastně to, aby ještě důstojně vnímal, mohl hovořit, ale netrpěl bolestí. To je jedna z věcí. Druhá věc je ten, že vnímá ten zájem, že vlastně je podporován, že je pro nás, on žije. On žije do poslední minuty, aby ten život stál za to.
0: Dá se mluvit i o nějakém smíření s tím stavem, který daný člověk má, případně nějaký jako duchovní rozměr tady těchto situací?
1: Určitě, určitě. Jsou to různé fáze. Když je ten klient smířený, tak v podstatě on sám za sebe má vyhráno, ale to někdy se to nesetká s tím, jestli je smířená rodina. Takže a naopak, takže ty boje tam bývají různé. Samozřejmě mnohdy se stává, že ti věřící lidé jsou v takové výhodě, že mají to krásně nalajnované, ví, kam jdou, vrací se domů, vrací se za pánem a jsou smíření, mnohdy se těší, je to mnohdy bývá, ale zrovna tak i třeba z duchovní nebo kněží můžou bojovat do poslední dne. Jo, to je to, ten závěr života je vždycky taková ta inventura toho života a každý to má jinak, každý to má jinak. Ale to duchovno opravdu, opravdu pomáhá. A co pomáhá, tak jak jste zmiňovalo, fakt to smíření, kterému často dochází, setkání se s někým, to je úžasná věc. A ti lidi fakt vypadá, že umřou každou minutou a oni čekají 3-4 dny, až přijede zdaleka ten jejich blízký, ten, na koho čekají. Nebo nějaké to rande, ještě když se může uskutečnit. Oni fakt čekají, ožijou, jsou plně jako síly a třeba z druhý den odchází, když se dočkají. Mm-hmm.
0: Zmínila jste duchovní službu. Jak konkrétně to u vás vlastně je?
1: Tak máme tu milost, protože hospic je na Svatém Kopečku, tam je nádherná bazilika. Tam jsme opravdu jakoby blízce sousedíme, takže k nám chodí premonstráti, skvělí kněží. Ve středu máme ještě taky, přichází s náma prezident arcidiecezní charity, pan otec Pavel, a to jsou taky krásné mše, takže máme mše dvakrát týdně a vlastně dochází za náma vlastně ti premonstráti, a co je důležité, když opravdu je můžeme třeba pozbudit vlastně svátostmi, že pro nemocné, takže jsou ochotní kdykoliv přijít, nebo pomazání, že nemocní a tady ty věci, opravdu jsou ochotní kdykoliv, jakoukoliv hodinu za náma kněži přijít a tady tu milost jakoby jim zprostředkovat. A je hezké, že když třeba z toho kněze volají i nevěřící sestry nebo ošetřovatelky, protože vnímají, že pak se něco stane, že tam nastane buď sklidnění, nebo někdy zlepšení, nebo ten pokoj. Takže i sami hledají způsob, jak vlastně tomu pomoct. Mm-hmm.
0: Ještě se zeptám, my jsme tady mimo záznam hovořili o tom, jak důležitá je také rodina tady v celém tom procesu toho umírání, toho směřování. Co bývá pro nejbližší lidi nejtěžší právě tady v té fázi? Je to právě to, o čem jste mluvila, že se nechtějí rozloučit, že se s tím oni sami nechtějí smířit, i když třeba umírající už smířený je?
1: Tak určitě, to se asi dokážeme každý představit, že zvlášť u těch mladších lidí je to těžké a špatně to přijímá. Takže, nebo mají vztah, kde jsou na sebe hodně napojení, nebo vždycky ta smrt nás zaskočí a hlavně si, co si myslíme, my rodiny, že to bude podle našich pravidel, že ještě to bude dost času na to, na to, na to, vyřídit to a myslíme si, že to je takový něco, co nás čeká a co máme čas ovlivnit, jak to bude vypadat, jak zvládneme tohle, zvládneme ještě tyto záležitosti, ne, nezvládneme. Ta smrt má svůj čas, úplně jiný časoprostor a přichází velmi rychle mnohdy, takže potom ty lidi zůstanou zaskočení, zklamání, nestihli základní věci, nestihli si poděkovat, protože měli ještě dost času, ale to umírání je jiné. Oni už jsou ve svém klidu, ale důležité je, co chtěli udělat, co udělali a mnohdy je to fakt maximum, takže lidi jsou někdy na sebe přísní, ale většinou ti lidé udělali to, co mohli a je to tak dobře.
0: Já věřím, že mnohdy můžou pomoct i třeba vaši pracovníci k tomu, aby rodiny lépe tu situaci prožily možná.
1: Určitě náš úkol je doprovázet, ale to doprovázení není, aby jsme my tam hrdině všechno odvedli, ale máme teďka skvělého kluka Samuela, který doprovází rodiny a i jeho úlohu je tu rodinu tak popostrčit, nebojte se, běžte za ním, jo, on vás chce. A potom ty rodiny vykládají o tom, jak, co všechno zažili, jak to bylo hezké, jak to vnímali. Takže my jim i dodáváme odvahu. A tam, kde prostě ne každý má rodinu, tak opravdu se snažíme být s nimi, modlit se za ně, provázet je, nenechat je v těžkých chvílích sami. A jsou na to výborné i sestřičky mnohé. Ne každý má ten dar a nechceme ho k tomu nutit, ale vždycky se snažíme, aby ten člověk měl když tak podporu v nás.
0: Mm-hmm. To je vlastně velmi zajímavé. Nad tím jsem ani nepřemýšlela, že ne každý tam ty svoje blízké má, ale že vy musíte tady tu funkci rodiny nějakým způsobem suplovat.
1: Určitě, jako víme, jak rodiny jsou, že několik životů si lidé odžijou s tím partnerem, s dalším, o nějakým, a pak jsou takové ty rozmíšky, takže mnohdy na konci života, anebo máme lidi i třeba z azylových domů a tak dále, takže mnohdy až na konci života zažijou takový raj. Někdy si říkáme, si už ví, že ještě nejsou v nebi, protože máme holky moc šikovné a krásné, to si říkám, že už možná. Takže i tohle oni zašívají takové milosti, takže hodně lidí jako je samo.
0: Mm-hmm. Je skvělé, že vás mají. A takové místo. Paní Šťastná, naše povídání už se pomaličku blíží ke konci, ale ještě na závěr bych vás poprosila o pár odpovědí a vaše nástupkyně Šárka Jelínková nastoupí do funkce 1. července. Co byste jí popřála?
1: Já bych jí popřála otevřené srdce, taky odvahu, statečnost, protože ta služba ještě je taková, že pořád musíme hledat hodně zdrojů a obracet se úplně na všechny možné světové strany, aby jsme dosáhli zajistit provoz, takže ať ji toto nevyleká, a prostě hodně elánů, sil a pochopení pro ostatní.
0: Mm-hmm. A máte třeba i nějakou radu?
1: Tak ta rada je asi vnímat vše, s čím se vlastně setká, mít otevřené srdce, přemýšlet o těch věcích, co ji potkávají, a mít tu milost Boží se vždy dobře rozhodnout.
0: Jak vidíte budoucnost hospice na Svatém Kopečku? Vy už tedy odcházíte, ale co byste si přála třeba, aby se tam ještě stalo, změnilo, nebo aby to třeba fungovalo pořád stejně?
1: Já bych určitě přála, aby lidé včas věděli o naší instituci, aby se opravdu nenechali odlákat do nějakých vzdálených míst, kde se třeba kolikrát ani ta rodina nedostane. Aby to tak vnímala i ty zdravotní zařízení, ty nemocnice, ať jsme pro ně partneři, a že chceme opravdu pomoct odcházejícím i té rodině, tak to, aby bylo víc podvědomí. To bych hospici moc přála, ale hlavně těm lidem.
0: Mm-hmm.
1: Těm lidem bych to přála především. Tak a určitě bude fajn, když i zahrada bude v provozu, aby to bylo to krásno, které pro ty lidi a pro rodiny můžeme udělat. Takže a přála bych, co by přála určitě, ať tam má zapálené lidi, kteří prostě jsou i spokojeni, ať mají ty podmínky, aby byli na sebe hrdí, ať byli hrdí na hospic a mohli tam být, aby byli i zabezpečeni, tak to bych hospici přála, ať je to fajn tým.
0: Mm-hmm. Jak vidíte budoucnost hospicové paliativní péče obecně? Do budoucna nebereme jenom Svatý Kopeček, mm-hmm, ale všechny hospice.
1: Tak jak jsme říkali, aby to byla opravdu běžná záležitost, mm-hmm, tak jak je, já nevím, jiné nějaké oddělení takové či makové, aby se vidělo, že ta paliativa pro lidi je a že je pro ně mnohdy ulehčením, aby prostě paliativa byla běžná součást zdravotního života, tak to si myslím je moc fajn a je tam třeba opravdu na té informovanosti ještě hodně, hodně zabojovat, aby prostě opravdu lidi našli klid a pomoc správnou chvíli.
0: Tak doufám, že k tomu i trošičku přispějeme i my na Proglasu k té informovanosti. Opakování je matka moudrosti a vy jste zmínila takzvané anděly, tedy dobrovolníky u vás v hospicu. Kdyby opět poslouchal někdo nadšený, líbila se mu vaše práce v hospicu, jak se k vám může přidat do týmu jako dobrovolník?
1: Jako dobrovolník, my máme vlastně dobrovolnictví organizované přes Malteskou pomoc, takže je dobré, když se vlastně na ně obrátí a projeví zájem o hospic a oni už potom je propojí s náma, proškolí ty dobrovolníky a potom už u nás dostávají zadání, kde potřeba, kde není potřeba. Ale mnohdy je potkávám i třeba z někdy uplakané, protože jim nečekaně odešel klient, kterého už si vzali do srdce. Takže pak už to běží a oni jsou opravdu, paní k nám jedna jezdí z Otrokovic a pravidelně se vyděláváme, je to nádherné je vidět, jak se s něma povídají, jak jsou věčně s něma. Je to pro mě, je to obrovské pozbuzení. Ale máme i paní, která se nám stará o kytky nádherně a tak nám dochází pravidelně týdně, někdy dvakrát a tam můžeš

0: nikdo, doufám, neveme, protože je to nádherné místo, kde se dějou nádherné věci.
1: Uzavírá na vlnách Proglasu končící ředitelka hospicu na Svatém Kopečku Marta Šťastná. Já vám moc krát děkuji za otevřenost, upřímnost a velmi inspirativní povídání a především díky za vaši dobrou práci.
0: Děkuju.
1: Od mikrofonu se z Olomouce loučí a pěkné dny přeje Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojta Pchálek. Naslyšenou.

nadýchaných mraků prach, hlína a štěrk. Co nás tam čeká, voják se ptá. Se svatým obrázkem, noc vítězná!

se svatým obrázkem, naše nit se tam tká. Naše nit se tam tká. Naše nit.

Rajský host obchází skláři a prospektoři. Denní chléb solí hlínou a prachem. Rýchorský klondajk zablískl zlatem. Mlátek a želízko, železné svaly. Tak blízko budoucnost zlatá.

kývu kovkopy pokorně prosila. Vary pryč žebračko zaslechla světice, zlatý jen otrávil jejich smělá srdce. Hrst prosa do šachty s prokletím letí, ať zlato nevydá statisíc letí. Bylo, nebylo, zlato zmizelo z lůna Rýchor. Křehké jsou zlaté sny, křehké jak blázen.

soutěže lopoty přebrali hospodáři. Tvrdá zem plodí, trní a hloží, ve zdejší chudý chléb z ruky boží. Lučiny a stárce sto dole bole, tak hořce, tak sladce,

pomenul. Vláčeni osudem za novým domovem, jen s kufrem vzpomínek na vlak a pryč. Tvrdá pěst demolic poslední ráno, prázdčité odčině odbyla hrana. Pustým vůkolem zvoní bledule, jaro za jarem, léto za létem, tiše plyne, skleněným údolím v náruči hor. Křehké jsou naše dny, křehké jak Glazendorf. Křehké jsou naše dny, křehké jak

zvláštní barvu kůže, ještě se mě nedotýkej, je čerstvě natřeno. Prošel si stovky lůžek, hned si ve mně neustýlej, je

0: Dnešní část má název Pravá a nesprávná bezstarostnost. Řečtí duchovní spisovatelé mluví o takzvané amerimnii, vnitřní svobodě od všech starostí, užitečných i neužitečných. Je známé, že nás víc tíží vnitřní potíže než vnější nesnáze. Svatý František Saleský píše paní ze Šantalu, lidé se tolik neuvažují o sobě, o svých záležitostech a o jejich smyslu a bývají tím tak popletení, že neví, co by vlastně měli chtít. Drtí nás neúspěchy, jásáme nad úspěchy, kritika nám bere chuť do práce, prázdná chvála nás nerozumně povzbuzuje k tomu, co třeba nestojí za nic. Chtě nechtě se dostáváme do vleku dojmů, které neodpovídají pravé skutečnosti. Nejnebezpečnější otroctví, do kterého se člověk dostane, je skryto pod líbivým leskem cíle vědomosti. Narýsujeme si předem do všech detailů plán do budoucna. Neustoupit od něho pak považujeme za otázku cti a charakteru. Vypadá to velmi vznešeně, popřípadě i svatě. Vždyť například i svatý Ignác velmi doporučuje podobný plán v exercicích. A přece je tu malá poznámka, která může uniknout. Duchovní cvičení jsou k tomu, aby člověk usilovně hledal a našel Boží vůli, jak zní nadpis exerciční knížky. Plány a předsevzetí pro budoucnost mají smysl jen v tomto prostředí, v tomto duchovním rozpoložení. Jinak se cílevědomost stává tyranem, odvádějícím od skutečnosti a vedoucím k fanatismu. Nedivme se proto, že někteří svědci považovali za pokušení plány nebo i pouhou myšlenku na zítřek. Svatý Teodosí Kijevský poručil hodit do Dněpru chlebíčky přinesené k obědu a to jenom proto, že je kuchař uchránil od včerejška. Chtěl, aby se každý den znovu jeho mniši naučili důvěřovat v Boží prozřetelnost a neusnuli duchovně s nadějemi v zásoby. Podobná myšlenka vedla i k založení tzv. Žebravých řádů. Jistě je obdivuhodná, ale okolnosti všude nutily, aby se mírnilo nadšení svatých zakladatelů. I zde je nebezpečí omylu, dá se vyjádřit přirovnáním. Je dobře, když se řidič nebojí srážky, naláme si hlavu neštěstími, která ho mohou potkat. Ať se dá k volantu bezstarostně. Ovšem jen s tou podmínkou, že udržuje stroj v pořádku a že dbá na všechna pravidla rozvážnosti na cestách. Podobný postoj žádá i svatý František Saleský od každého člověka, pokud jde o tělo. Vím, píše světec, že si Bůh ode mne přeje, aby mě nezáleželo ani na nemoci, ani na zdraví. Vím však také, že je výslovná Boží vůle, abych zavolal lékaře a užíval léky, když je toho potřeba. Psychologicky jsou značně odlišné dvě věci. Starat se a připouštět si starosti. Představení, rodiče a všichni se musí starat. Bossuet píše, že oddanost do Boží vůle uvádí v harmonii dva hlasy. Jeden zní, věřím, že Pán Bůh se stará o všechno. Druhý pak říká, že je potřeba jednat, být bdělým a nepokoušet Boha. V modlitbě vede falešná důvěra v Boží prozřetelnost ke kvietismu, k lenošskému oddávání se domnělým inspiracím či spontánním citům. Ochromuje iniciativu k dobrému. Církev výslovně odsoudila výrok de Molina, který říkal, kdo dal Bohu svou svobodnou vůli, o nic se nemá starat, ani o peklo, ani o ráj. Nemá toužit po vlastní dokonalosti, ani po ctnostech, ani po vlastní svatosti, ani se starat o svou spásu. Týž autor myslil, že bychom sami neměli ani od Boha něco žádat, protože to je projev vlastní vůle. Kvietisté, jako Lacombe, zašli tak daleko, že říkali, že nepotřebujeme ani příliš vzdorovat pokušením. Pocházejí totiž i ta od Boha. Rezignace k věčným trestům by však byla nesmyslná. To by bylo podle svatého Tomáše Akvinského srovnání ne s vůlí Boží, ale s vůlí hřešit. Pěkný je povzdech, nechme jednat Pána Boha. Aby však byl na správném místě, je třeba mít na mysli poznámku z knihy Duchovní katechismus. Je dobře nechat Pána Boha, když on jedná sám, píše jezuitský kněz, ale není správné ponechat všechno Pánu Bohu, když on chce, abychom dělali také něco i my. Boží vůle je totiž naše posvěcování.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Posloucháte Proglas a posluchačskou hitparádu. Jejím aktuálním kolem s pořadovým číslem 1523 vás bude provázet Milan Tesař. Uslyšíte 3 písně na novinkových pozicích a 9 skladeb, které postoupily díky vašim hlasům z minulého kola. Pozvu vás na řadu koncertů i k poslechu našich hudebních pořadů. Představím nová alba a nabídnu novou anketní otázku. Teď je na řadě první soutěžní píseň. Trampskou skupinu Mňau Mňau Band založili manželé Saša a Ladislav Niklíčkovi s kolegy, které můžete znát z kapel Choroš a Isara. Jako Mňau Mňau Band nedávno vydali první album s názvem Vcuc a z něj vám představují na 12. místě blues o orientačním běhu.
1: V pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U 9. kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jáňu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: Vánice se blíží,
2: mapník dobře schej,
1: noce kradmo půl.

Sféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na tý

válen od pelechu. Na noc slíhám v loňském iglu, který nemá střechu. V základech spí Slávek Janda pod příkrovem mechu. Nejspíš vzdal se naděje.

Na cesty do Asie se vás v minulé anketní otázce ptal kolega Joška Javůrek. Asi nejvíc asijských zářezů má posluchač René, který napsal: v Asii jsem byl několikrát, Srí Lanka, Spojené arabské emiráty a indonéské Bali. O prázdninách se chystáme na poznávací zájezd do Thajska, takže evidentně se mi, respektive rodině, Asie líbí. Nejkrásnější asi byly ostrovy Bali a Ceylon, příroda, pevniny i moře, vlastně Indický oceán. Já Renému moc děkuji. Sám jsem letos v únoru strávil 2 týdny v Japonsku a moc se mi tam líbilo. Ostatně přednedávnem jsem měl dokonce o Japonsku cestovatelskou přednášku v Opavě. Jinak jsem navštívil blízké země na pomezí Evropy a Asie, konkrétně Turecko a Gruzii. A měl jsem také zajímavou nabídku na návštěvu Indie, ale bylo to letos ve stejném termínu jako Japonsko, tak jsem to prozatím odložil. Změníme téma. Hudební knihovnička je námět nejbližšího vydání týdeníku Slyšte lidé v sobotu 23. května. V pořadu budu listovat knihami o hudbě a představím vám mimo jiné knižní rozhovor s písničkářem Petrem Linhartem. Kniha se jmenuje Autobus do Sudet a obsahuje stejnojmenné CD s raritními nahrávkami Petra Linharta. Jednu z nich vám nabídnu na 11. místě. Je z roku 2003. Jmenuje se Železniční most a je to vlastně demo nahrávka skladby, kterou o rok později nahrála Linhartova skupina Majerovy brzdové tabulky.

Miláčku za to zvíře, aby měla bůhku pity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou

Petr Linhardt se nám představil v archivní nahrávce z roku 2003, tedy z doby ještě před natočením svého prvního sólového alba Sudéta. Píseň Železniční most vyšla jako příloha knihy Autobus do Sudet. Ovšem Petr Linhardt už na začátku června vydá také úplně nové album s názvem Schönau. Novinku nazvanou Samoty vydá v červnu Slovensku.

Své první album vydává také Julie Goetz, hudebnice, která dříve vystupovala pod přezdívkou Žilí. Ve Finsku vyšlo nové společné album akordeonistky Marie Kalaniemi a pianisty Tima Alakotily nazvané Margondima. A doporučím také album The Road Is Never Easy skupiny BCUC z Jižní Afriky. Na 10. místě se nám představí 3 zpívající herci ve společné mezinárodní písni. Autory skladby Hej horo divoká jsou Šimon Bylina a Robin Schenk. K naspívání si ze Slovenska přizvali Richarda Autnera.

0: to byli ve společné písni zpívající herci Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner. Před nimi nám zpíval Petr Linhardt a v úvodu skupina Mňau Mňau Band. Posloucháte Hitparádu na Proglasu a já se vracím k naší asijské anketě. Posluchač Petr napsal, cesta do Asie mě nějak zvlášť neláká a proto jsem tam ještě nikdy nebyl. Pokud bych si však měl vybrat, navštívil bych Japonsko nebo státy bývalého Sovětského svazu. Roman Dostál, Utiš nás a 9. místo.
1: Božská lásko, která stíráš slzy, před tebou smíme být, jací jsme. Masky

0: Posluchač Ondřej napsal, pokud jde o cestování, Asie ani jiná exotika mě fakt neláká. Nejradši mám české hory, případně některé evropské země, hlavně ty blízké. Já i Ondřejovi moc děkuji za odpověď. My se teď ovšem podíváme do Tokia a také do Zlína. Zlínská skupina Tokio a píseň Na nebi četná znamení, tentokrát na 8. místě.
1: Na nebi četná znamení a poletují draci, mi pod peřinou lapení, jak na mršinu raci. A cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu, a když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, a

My na provázích vodění, jak z hader pimplata, tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá, a tělo mé se kymácí, jak moje socha.

zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryl třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

Posluchačka Tereza napsala: v Asii jsem ještě nikdy nebyla. Mým velkým snem by bylo Japonsko. Ráda bych se podívala i do Turecka, které je na pomezí, a to věřím, že se mi jednou povede. Když jsem byla malá, představovala jsem si, jak putuje Efendi Karaben Nemsi divokým Kurdistánem a Orientem. A na takovou cestu napříč státy bych se vydala hned, kdyby to dnes nebylo tak nebezpečné. Proto bych si teď hlavně přála, aby bylo v zemích celého světa bezpečno, a to zejména pro jejich obyvatele. Já moc děkuji za příspěvek do ankety. V písni Beťar dívka skupiny Hrdza se cestuje pouze za Dunaj, ale i to stojí za to 7. místo.

Zvu vás na hudební akce. Koncert tří pěveckých sborů se koná 23. května od 17 hodin na Uhlířském vrchu u Bruntálu. Účinkují smíšený pěvecký sbor Bruntál, pěvecký sbor Vrbna pod Pradědem a Vox Montana Rýmařov. V pražském Lucerna Music Baru vystoupí v neděli 24. května jamajské skupiny The Abyssinians a Lone Ranger. Benžista David Benda se skupinou Sebastelar vystoupí 25. května v Brně u Kouřícího králíka a 26. května v Zelenáčově šopě ve Zlíně. Izraelský trumpetista Itamar Borochov bude hrát 1. června v klubu Jazz Dog v Praze. Skupina Spolektiv zahraje 5. června v Havlíčkově Brodě, 12. června v Nové Cerekvi a 20. června v Milevsku. Folková skupina Jen tak tak hraje 6. června v Českých Budějovicích v rámci festovní evangelické neděle. Dále 20. června má koncert ve Veselí nad Lužnicí a 26. června v Dačicích. Festival Respekt se koná na ostrově Štvanice v Praze 13. a 14. června. Vystoupí na něm například kurdská zpěvačka Meral Polat, The Zavose Queens z Tanzánie nebo mezinárodní africká skupina Gitary Baro. V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června dva koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Dvoudenní festival Hluboká Folkfest se koná 19. a 20. června v Hluboké nad Vltavou. Zahrají například Jan Nedvěd mladší a příbuzní, Radúza, Malina Brothers, Bonsai číslo 3, René Souček nebo The Folks. V Čerčanech u Benešova zahraje 25. června folková skupina Cihelna a spol. 6. je v hitparádě Vladimír Merta a píseň Nedotýkati se.

Hvězdy mizí rod mi, ty ostatní dál klidně svítí. Nedotýkejte se drátů ani padlých na zem,

Posluchač Pavel napsal, mou zahraniční zemí srdce je Arménie, kde jsem byl vícekrát a pořádal jsem o ní i přednášky a obecně řekněme region Kavkazu. Před týdnem jsem se vrátil z Kazachstánu, tedy ze srdce centrální Asie, ale postsovětský prostor je velmi podobný a mám jej velmi rád. Byl jsem i na Tchajvanu, který beru jako opravdovou Asii. I Tchajvan byl skvělý, jen se bojím, že jeho čas se krátí vzhledem k současné geopolitické situaci ve stylu silnější bere. Já i Pavlovi děkuji za příspěvek. Je vlastně burcující, že už druhá odpověď na anketní otázku reaguje na současnou situaci ve světě, která není růžová. Poslední vagón, poutník a páté místo.

Hitparádu dnes zahájila skupina Mňau Mňau Band a píseň Blues o orientačním běhu. V rámci naší ankety se vás teď ptám na jakýkoliv vtipný nebo zajímavý zážitek s během, ať už orientačním, závodním, relaxačním nebo jakýmkoliv jiným, od dobíhání na autobus až třeba po běh maratonu. V písni na čtvrtém místě se běhat nebude. Bude se tam chodit, nebo přesněji vcházet, a to dokonce něžně, tedy vlastně nebude. Už jsem se do toho zamotal, a tak tedy Roman Hampacher a Nevcházej něžně, čtyřka.

Z vás, kdo jste se zapojili do ankety, jsem vylosoval Vratislava z Brna, který napsal: jsem rád, že jsem měl možnost navštívit Japonsko. V Japonsku jsem byl celkem 4x, 2x v létě, 2x v zimě. Pracovně s Národním divadlem jako osvětlovač, s operou a ku podivu i s baletem. Procestovali jsme Japonsko od severu po jih. Bylo to náročné, ale nádherné, takže nedávné fotografie z cesty Milana Tesaře mi vše oživily a vrátili trochu v čase. Já děkuji Vratislavovi a jsem rád, že jsem měl možnost mu takto připomenout jeho cesty. Japonsko je opravdu krásná a inspirativní země. Vratislavovi nechám k vyzvednutí v rádiu dárek. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Jitku Jelínkovou z Karlových Varů, které také pošlu balíček CD. Třetí místo, skupina Za koncem z Beskyd a Beskydy.

co pro vás chystáme. V pátek 22. května si v pořadu Jak se vám líbí představíme čínské hudební vydavatelství Sea of Wood. Na pondělí 25. května chystáme rozhovor s kapelou Random Choices. V úterý u nás ve studiu vystoupí živě slovenská vokální skupina Sila. Na první ročník Múza Festu vás pozveme 27. května, tedy ve středu. A ve čtvrtek 28. května bude kytarista Libor Šmoldas představovat své nové album Sorry Miles. Na příští pátek 29. května vás pak zveme k nám do rádia na Pelikovu 2C v Brně v rámci Noci kostelů. Druhé místo hitparády Beata Bocek a Zelené zase vám.

Zvu vás ještě na koncerty v Brně v parku Lužánky se od 22. do 24. května koná Ponava Fest. Vystoupí na něm například Dunaj s Janou Vébrovou, řecká zpěvačka Savina Janatu nebo Martina Trchová. B-side band bude slavit 20 let 26. května v Metro Music Baru v Brně. Zapomněl jsem, představí své nové album 26. května v brněnském kabinetu Muse. Tam dále hraje 27. května Post Hudba a 29. května Bratři Orfové. Skupiny Terrible Twos a Živé květy zahrají 28. května ve Staré pekárně v Brně. Folková skupina Cain da Bret má koncert v pátek 29. května v klubu Alva v Praze na Vinohradech. Skupina Něco si přeji vystoupí 30. května v jazzbaru U kouřícího králíka v Brně. Jiří Plocek představí 4. června v klubu Leitnerova v Brně svou novou knihu Zápisky potulného lidopisce z ciziny. Festival Valašský špalíček se koná od 17. do 20. června ve Valašském Meziříčí. Hlavní hvězdou bude Glenn Hansard. Dále na festivalu vystoupí například SBB z Polska, společný projekt skupin Hradišťan a Javory Beat, Vladimír Merta, Dáša Voňková, Pavol Malovič a další. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně má 19. června koncert Vlasta Redl. Festival Prague Sounds, který bude probíhat na různých místech v Praze v listopadu, zveřejnil program. Letos na něm vystoupí například Hiromi z Japonska, Lenka Dusilová z Varhanicí Katou nebo Anuška Shankar. A teď už vítěz hitparády. Stejně jako minulé a předminulé jsou první žamboši s písní Skrýš.

0: napsal posluchač Jiří. Moc se mi líbilo vydání týdenníku Slyšte lidé věnované vokální hudbě. Poslouchám jej už po několikáté. Tohle se vám opravdu povedlo. Já moc děkuji a prosím i vás ostatní, budu rád za reakce na naše konkrétní hudební pořady. Do tohoto kola hitparády nepostoupili Terrible Twos, Yiddish Glory a Igor Orozovič. Tady je přehled všech soutěžních písní.
1: Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu...
0: 12. místo skupina Mňau Mňau Band a Blues o orientačním běhu.
2: Hola,

0: buška.
1: Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava a země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá.
2: Osmička Tokio, na nebi četná znamení.
1: Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím.

První místo Žamboši, Skrýš. Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada.

Milí posluchači Rádia Proglas, srdečně vás vítám při poslechu pořadu Soaré. Dnešní večer uslyšíme emocionálně silné skladby, plné vášnivých melodií a hlubokého výrazu. Jejich autorem je romantický skladatel Petr Iljič Čajkovský. Od jeho úmrtí 6. listopadu uplynulo 130 let a proto je Soaré, pořad o klasické hudbě, věnovaný právě jemu. Petr Iljič Čajkovský po sobě zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách hudby. Měl velmi citlivou povahu se sklonem k melancholickým náladám. To se odrazilo i v jeho dílech, která neustále udivují svou neobyčejnou krásou a po dlouhá desetiletí patří do repertoáru světových orchestrů a divadel. Hudební ukázky jsem pro dnešní soaré vybírala z Čajkovského instrumentálních skladeb symfonických a koncertantních. Nejprve se zastavíme u jeho 4. symfonie. Její kompozicí se autor zabýval v letech 1877 až 1878. Prožíval tehdy nešťastné manželství a jeho psychické rozpoložení se značně projevilo i při skladbě této symfonie. Když na ní pracoval, oslovila ho šlechtična Nadežda von Meck, vdova po železničním podnikateli a matka 13 dětí. Ta hudbu romantického mistra velmi obdivovala. Byla jí útěchou ve všech každodenních starostech. Zhruba od této doby, tedy od roku 1877, Nadežda von Meck začala Petra Iljiče Čajkovského finančně podporovat. Často si s ním i dopisovala o jeho tvorbě. Čajkovský byl z její přízně nadšený, měl radost, že o jeho dílo má šlechtična takový zájem a uvítal i existenční zajištění, které mu nabízela. Vážil si ji, byla pro něho blízkým člověkem. Nikdy se však nesetkali, pouze si psali a Čajkovský také nikdy nepřistoupil na tykání, které mu Nadežda navrhovala. Početná dochovaná korespondence celkem věrohodně vypovídá o jejich vztahu. Tady jsou její ukázky. Poprvé umělcovi napsala. Velectěný pane Petře Iljiči, dovolte mi vyjádřit srdečné poděkování za to, že jste tak rychle vyplnil mou prosbu. Psát vám, jak jsem nadšena vašimi skladbami, považuji za nevhodné, protože jste zvyklí na jiné pochvaly a úcta takového diletanta v hudbě, jako jsem já, se vám může zdát směšná. A mě je má rozkoš tak drahá, že nechci, aby se jí někdo smál. Řeknu jen, a prosím, abyste to vzal do slova, že s vaší hudbou se žije snadněji a příjemněji. Petr Iljič Čajkovský svou 4. symfonii, inspirovanou Beethovenovou osudovou, věnoval právě Nadeždě von Meck. Je jakousi intimní výpovědí o jeho životě. V dopise o ní píše. Ptáte se mě, zda má tato symfonie nějaký program. Když se mě někdo ptá na program symfonického díla, obyčejně odpovídám, že neexistuje. O 4. symfonii ale dále uvádí. Je to muzikální zpověď srdce. V něm se toho mnoho nakupilo a která se způsobem pro ní charakteristickým vyjadřuje pomocí tónů. Jen vám objasním její smysl v celku i v jejich jednotlivých částech. Samozřejmě to mohu udělat jen v obecných rysech. Čajkovský Nadeždě von Meck dále podrobně vypovídá o této orchestrální skladbě. Hlavní téma první věty představuje osud, nevždy úplně šťastný, ze kterého je úniku jen do krásného snění. Druhá věta, melancholická, místy až tesklivá, vyjadřuje radostné vzpomínky. Třetí větu skladatel označil za rozmarné arabesky a ke 4. větě napsal. Když sám v sobě nenacházíš důvod k radosti, podívej se kolem sebe. Jdi k lidem. Pozoruj, jak se umějí veselit, oddávat se splna radostným citům. Klidnou, melodicky poutavou lirickou druhou větu ze 4. symfonie Petra Iljiče Čajkovského nyní uslyšíme z nahrávky Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem.

I následující hudební ukázku z tvorby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybrala z jeho symfonických děl. V Soaré zazní část jeho poslední šesté symfonie, která nese označení patetická. Skladatel ji komponoval na sklonku svého života v roce 1893. Vyjadřuje v ní své pocity, smutek, ale i touhu po radostném životě. Věnoval ji svému synovci Vladimíru Davidovi, kterému v únoru roku 1893 píše. Chci tě informovat o příjemném duševním stavu, v němž se nacházím z hlediska svých prací. Víš, že jsem na podzim zničil symfonii, částečně napsanou a částečně instrumentovanou. A dobře jsem udělal. Pěkného v ní bylo málo. Na cestách mě napadla myšlenka na jinou symfonii, tentokrát programní, která zůstane pro všechny hádankou. Celý její program je veskrze subjektivní. A když jsem ji na cestách v myšlenkách komponoval, velmi jsem plakal. Teď jsem po návratu začal psát náčrtky a práce jde tak horečně, tak rychle, že jsem byl za necelé 3 dny hotov s celou první větou a o zbylých mám v hlavě jasno. Z formálního hlediska bude v symfonii mnoho nového a mimochodem v finále nebude hlučné allegro, ale naopak velmi protáhlé adagio. Nedovedeš si představit, jaké pociťuji blaho, když vidím, že můj čas ještě nevypršel.

odešel a že ještě mohu pracovat. Petr Iljič Čajkovský 6. listopadu roku 1893, 9 dní po premiéře tohoto díla, zemřel na choleru. Bylo mu 53 let. Zaposlouchejme se teď do druhé věty patetické symfonie s tempovým označením Allegro con Grazia. Přednese ji Záhřebská filharmonie, kterou řídí japonský dirigent Kazushi Ono.

Symfonické skladby v další části dnešního pořadu vystřídají jednotlivé věty ze světově proslulých koncertů Petra Iljiče Čajkovského. A to z prvního klavírního koncertu bémol a z houslového koncertu D-dur. Obě tato díla zazněla v únoru roku 1888 v Praze pod taktovkou samotného autora. Tehdy zde Petr Iljič Čajkovský dirigoval dva koncerty. Byl o ně velký zájem. Vstupenky na oba večery byly hned vyprodány. V Rudolfinu zazněl neobvykle dlouhý program, který zahájila symfonická předehra Romeo a Julie, dále byl uveden klavírní koncert bémol, ve kterém se jako solista předvedl vynikající skladatelův žák Alexander Siloty, potom zazněla elegie ze svity číslo 3, houslový koncert D-dur, provedený solistou Karlem Halířem a velkolepé představení ukončila symfonická předehra 1812, kterou Petr Iljič Čajkovský zkomponoval k oslavě vítězství nad napoleonskými vojáky. Na druhém koncertě, tentokrát v Národním divadle, Čajkovský o několik dní později představil svou serenádu pro smyčcový orchestr, téma s variacemi ze svity číslo 3, několik klavírních skladeb v podání Alexandra Silotyho, opět předehru 1812 a část baletu Labutí jezero. Jeho návštěva v Praze zaznamenala nečekaný ohlas, který zaskočil i samotného skladatele. V druhé polovině 19. století, v době útlaku Rakouska-Uherska, byl u nás Petr Iljič Čajkovský vřele vítán jako slovanský umělec. Velmi si rozuměl i s Antonínem Dvořákem, který navštívil oba koncerty. Jako projev vzájemné úcty si oba umělci věnovali i tištěné partitury svých děl. Dvořák daroval svou čtvrtou symfonii D-moll a Čajkovský zase svou třetí svitu G-dur. Pustme si ale už hudební ukázku, a to klavírní koncert B-moll. Skladatel ho napsal ve svých 34 letech. Nebyl zpočátku dobře přijat u odborné veřejnosti, zvláště pak Nikolaj Rubinštejn měl k tomuto skvělému dílu značné výhrady. Možná i proto ho Petr Iljič Čajkovský dedikoval německému dirigentovi a klavíristovi Hansi von Billow, který také v říjnu roku 1875 v Bostonu první klavírní koncert premiéroval. Na Rádiu Proglas teď zazní jeho třetí věta. Přednese ji Marta Bergerič spolu s Berlínskou filharmonií a s dirigentem Vladimírem Petrošovem.

Houslový koncert D-dur Petra Iljiče Čajkovského. To je další mimořádná sólová skladba tohoto romantického autora. Vznikl 3 roky po dokončení prvního klavírního koncertu b-mol během jednoho měsíce ve švýcarských Alpách poblíž Ženevského jezera, kde Petr Iljič Čajkovský odpočíval. Pobýval zde se svým žákem, houslistou Losifem Kottkem, jehož pedagogem byl i německý virtuos Josef Joachim. Často společně hráli úpravu španělské symfonie od Eduarda Lalo. Ta se zřejmě také Čajkovskému stala inspirací k tvorbě jeho jediného, za to však dodnes světově proslulého houslového koncertu D-dur. Dílo mělo být věnováno Losifu Kottkovi, který se skladatelem konzultoval i některé technické pasáže nové sólové skladby. Koncert ale nakonec poprvé zahrál až v roce 1881 ve Vídni ruský houslista žijící ve Spojených státech Adolf Brodsky. Jeho premiéra se setkala s ostrou kritikou, především od estetika Edvarda Hanslika. Ten Čajkovského koncert označil za dlouhý a domýšlivý. O dobré jméno této jedinečné skladby se významně zasloužil český sólista Karel Halíř, který Čajkovského houslový koncert přednesl v Rudolfinu během návštěvy samotného skladatele. Jeho provedení zaznamenalo pochvalné ohlasy. Psalo se o jeho bezvadné čistotě a technice hry, klidném a oduševnělém tónu, rytmické přesnosti a o jeho srozumitelném přednesu. Příznivé kritiky získal Karel Halíř i po představení v Lipsku. Spokojený a šťastný byl tehdy i Petr Iljič Čajkovský, který se konečně dočkal docenění svého houslového koncertu D-dur. Zaposlouchejme se nyní do jeho první věty, kterou přednese Isaac Perlman ve spolupráci s The Philadelphia Orchestra. Dirikuje Eugene Ormandy. Milí posluchači, touto úžasnou hudební ukázkou se pro dnešek už s vámi loučím a těším se na vás opět za měsíc, kdy se můžete těšit na soaré s vánoční tématikou. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.